0: si čtu jejich životopis třeba nebo tak, tak jsou něco, na co já můžu vzpomínat jako na něco, co někdo, kdo je mi blízký. Je to něco víc, než jenom, že mě inspirovala nějaká historická postava. Pokud bereme vážně ten duchovní základ, nebo řekněme biblický základ k tomu, jako o čem je křesťanská identita, tak my jsme opravdu nějakým hlubším způsobem provázáni s lidma, kteří nás v Bohu předcházeli.
1: Já myslím, že tenhle koncept má velmi dobře propracovaná katolická církev, ano. Kde je církev jako celek, se skládá z církve putující, což je ano. Ta současná církev, církve trpící, což jsou všichni lidé, kteří jsou nějakým způsobem připomínáni ano. Pro to, jak žili svůj život pro Krista, a církev vítězná,
0: ano.
1: Což je ta církev, která už je ve slávě. Jo. A přitom jako tohle celé je církev.
0: Ano.
1: Jo, a to mi přijde, že vlastně je tam ta minulost, přítomnost i budoucnost obsažena a že najednou já jsem součástí obrovského proudu,
0: ano.
1: Který je mnohem širší, než si uvědomuju. Takže ta perspektiva, kterou to nabízí, je mnohem širší, než můj život tady a teď, který je
0: ano, ano.
1: Malý a ubohý.
0: Ano. Jo, a to není jako sebepozbuzování. Z duchovního hlediska to je prostě realita. Jo, prostě na té rovině, která nás přesahuje, to jako lidské omezené vnímání, tak z boží perspektivy prostě my jsme propojeni bytostně. A proto můžeme navazovat na přechody, které byly před náma. V morální krizi si můžu číst Davidův zápas jako o čisté srdce před Bohem a Davidovo zoufalství ze sebe ve chvíli, kdy padnul a Davidův přechod z někoho, kdo byl pokorný a překvapený svým povoláním k někomu, kdo byl namyšlený a začal být trochu psychopatický, protože prostě podlehnul moci, kterou dostal, a Davidovo pokání, které ho znovu přiblížilo k Bohu a vidět, jak celou dobu Pán Bůh mu byl dostupný. To je něco, na co já můžu vzpomínat jako na určitou transformaci, kterou Bůh už s někým zažil a zažil s někým, kdo se duchovně, jako je můj předchůdce taky. Mm-hmm. A proto na to můžu vzpomínat jako na můj příběh nebo na náš příběh.
1: A zároveň to nutně neznamená, že já to musím projít stejně jako on.
0: Samozřejmě. Jo, ale je to někdo, je to podobný, jako kdyby, když si představím, že bych s ním mohl mluvit, jo, po tom, co to zažil, jo, tak jako bral bych to jako významný, protože spolu máme něco společného, a to je to, že na nás Bůh myslel a že boží mysli nás narouboval do stejného jako proudu, jako historického, a nechal nás ovlivňovat se navzájem. Takže i takové jako životní příběhy biblických postav jsou součástí naší duchovní historie, ale potom i ty věci, jako je potom otázka toho příběhu kříže, jo, kde Bůh jako v Kristu za mě umřel, jo, a potom jako stál a potom odchází do slávy, kde čeká a je přítomen nám zároveň v duchu. Potom je tam ta prvotní církev, která vypadá podobně zmateně jako současná církev, která je vyvolená, zároveň dělá velmi trapné chyby, neumí se domluvit sama ze sebou, jo. A tak, to je naše historie. Na to můžeme vzpomínat jako na minulý přechody a transformace, které se nás týkají. Jinak budeme mít dojem, že si tady jen sami musíme něco vymyslet a odžít a začneme vnímat tu přítomnost jako, že nás zahltí.
1: Jo.
0: A to samé platí potom o přítomnosti.
1: Teď jsem to chtěla říct, no. Protože se nás tím pádem týká úplně všechno, ano, co se děje kdekoliv.
0: No, ale i duchovně zase, jo,
1: no,
0: protože zase jak rozumět přítomnosti duchovně v přechodu, ve kterém jsme, jo, ten základní přechod, ve kterém jsme, je to, že už jsme vykoupeni, už máme nový život, už máme jakoby jednou nohou jsme v nebi, tak řečeno, ve smyslu prostě máme přístup k boží realitě a zároveň tam ještě nejsme. Jo, ještě tam jsme nepřekročili druhou nohou, jo. Ještě nepřišel nebeský Jeruzalém na zem, ještě nespadla opona a tak, takže my vidíme a zároveň jsme slepí. A ten křesťanský život je proto takový, že víra roste tehdy, když narazíme na hranice lidských možností a něco nám jako přichází zkoušky a tak dále. Prostě celý to je o přechodové fázi, ve které máme takovou velmi paradoxní jako naději, která je živá. Živá naděje je pojem Petrův, který se mně velmi líbí. To je něco jiného, než že doufám, že to dopadne dobře.
1: Jo, jasně.
0: Živá naděje je jako jasné vědomí toho, že to má v rukou Bůh, který je dobrý a který ví, co dělá, ale neznamená zároveň, že já vím, jak to bude vypadat, neznamená, že to budu mít pod kontrolou, neznamená, že to nebude bolet a tak dále.
1: Jo.
0: A zároveň je to živé vědomí toho, že jsem v přechodové fázi, ve které už jsem u Boha a Bůh je u mě. a u nás, jo, možná množným číslo je to lepší jako říct, ale proto jsme v přechodové fázi z morálního hlediska třeba, jo. Už jsme očištěni, dostali jsme nový život, Bůh se na nás dívá skrze Kristovu jako čistotu, ale čím víc vidíme v Kristu na sebe dobře, tím víc si uvědomuje svoji hříšnost. Jo? Čím víc jsme blízko světlu, tím víc vidíme vlastní omezenost a tím víc by nás to mělo uvádět do pokory, ne do pocitu jako výjimečnosti a toho, že už jsme vyhráli a že jsme lepší než ostatní. Celý život se odehrává uprostřed přechodové fáze, která má tento charakter toho pro věřícího člověka vykoupenosti a zároveň toho, že to spasení se ještě dokonává a my jsme uprostřed toho proudu. A velmi snadno ztratíme ohled na tuhle skutečnost a začneme mít dojem, že naše každodenní výzvy a problémy jsou jenom o psychologických konfliktech anebo jenom o složitých lidech kolem nás, že nám poklesne zrak. Jo. A to všechno je pravda. Ale když zvedneme zrak výš, to neznamená, že odhlédneme od reality běžného života, ty každodenní a od toho každodenního způsobu vysvětlování, co se děje kolem nás, ale dostane to další dimenzi, která tomu dodá hloubku a plastičnost.
1: Ono totiž to už ano, ale ještě ne. Je takové to vyvažování, ze kterého prostě máme strach, protože my chceme ty pevný body, že jo? My chceme ty prostě kolíky a tam se zastavit a tam to mít a to držet. Ale už ano a ještě ne, je musíš balancovat. To je jak ta balanční deska, kde prostě pořád se musíš hýbat, abys to udržela, nezhroutilo se to. A někdy se to zhroutí a jde v pořádku.
0: A to je součást toho příběhu, jo, protože když se to zhroutí, tak mám na co pamatovat zase na spoustu lidí, kterým se to zhroutilo a Pán Bůh tam byl s nima a proved je tím, jo, celý dialog a vzájemný zápas jako Izraele s Bohem ve starým zákoně, co máme zapsaný, tak je, jako je o tom, jak se to pořád hroutí a Bůh se pořád vrací a nějak mu to pořád nedá a vždy jim nakonec nějak odpustí a dá jim ještě nějakou jako perspektivu a tak, jo. A v nový smlouvě je to nakonec podobný, jo, protože ta vyvolená církev je strašně neurotická. Ježíš, když se podívá na Petra, tak řekne, ty jsi Petr skála. A prostě Petr byl jako cholerik, který si snadno nalhával a podobně a padal a potřeboval opravit a korigovat a podobně, ale byl Boží vyvolený pro nějaký úkol a ten uspěl.
1: Jo.
0: Jo? A zároveň zahrnoval to, že prostě umřel nemoc hezky. Jo?
1: Jo. A nevím, jestli ta perspektiva, kterou nabízíme, je úplně lákavá, ale dobrý.
0: No, tak křesťanství, no. Jo, taková ta perspektiva, která dodá duchovní hloubku té přítomnosti, ale zase to neznamená, že si to povzbuzování se, nebo abychom to líp zvládli, nebo abychom se cítili, že to má smysl a podobně. Jo. To křesťanství není jako fikce, která má odpovědět na existenciální úzkost člověka. Pokud mu opravdu věříme, pokud jsme opravdu věřící, tak pro nás ta duchovní perspektiva je opravdu jako základnější. Mně se líbí, jak C.S. Lewis, můj oblíbený autor, tak pro něj duchovní realita je pevnější a hlubší. Jo. To, v čem žijeme my, je takový, jako nic jiného neznáme, tak si to nevím představit. Jo. Tak žijeme v takový zemi stínu, kde jsme omezeni vším možným a dovidíme jenom na roh. Jo. A tak, ale duchovní perspektiva je i hlubší, komplexnější, přesahuje náš čas, přesahuje to, co si tak na té úplně jednoduché životní rovině umíme představit. Takže duchovní život je o tom, že se učíme žít jednou nohou v nebi a s perspektivou, která se umí dívat i nahoru. No.
1: Tak já bych chtěla všem, kdo nás poslouchají, popřát, aby ta schopnost žít jednou nohou v nebi každý den rostla, kež by se nám to dařilo. Marku, moc děkuju. Děkuju za všechno povídání o přechodech, o rituálech, o překračováních, o zlomech, proměnách, o tom všem, co jsme v těch předchozích setkáních probrali. Díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

0: tak jako z vlasů cop.
1: Prsty se proplétají,
0: myslím na všelicos,
1: nahlas i potají,
0: tiché šeptání lehonkých slovíček, snad

lampa se nezhasí, i vítr v záclonách miluje jakási, miluje jakási.

Mostary a Těšíny. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou. Fakt věříš, že jednou budeš nevinný.

leč lotřivý řezničtí psi, pro něj jsem měl jen stenčenou píci, jen kůrku zuby drtící. Vám chtěl jsem leda něco říci, ne hubou, ale druhou lící. Můj zadek žel se sotva hne, vidím, neb rvaček chci se zříct.

Jste u nás jako doma. Proglas.

Jiné hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

pilí. Ve stanu pod korouhlí krále jsme si věrnost slíbili. U ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc u kresem Brunů.

kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně,

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím,

0: Mladý český písničkář doprovázející se na violončelo, jediný svého druhu. Má za sebou 4 vydaná alba a společné písně s Xindlem X, Pokáčem, Michalem Horákem, Tali nebo Terezí Kovalovou. A jeho třetí album Stepní vlk získalo nejužší nominaci na Anděla v kategorii folk. Na svých vystoupeních typicky střídá humorné a odlehčené písně s vážnějšími či liričtějšími. U poslechu dalšího vydání z cyklu Jak se vám líbí na Proglasu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu teď sedí člověk, kterého jsem právě popsal. Pavel Čadek, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
0: Vydává totiž novou desku, Čelem vpřed se jmenuje, tedy Čelem psáno C-E-L-L-M, protože čelo to je prostě jeho nástroj už dlouhá léta. 15 nových písní, ale já bych předtím, než si pustíme první ukázku z tvého nového alba, začal tím, že si údajně Wikipedii konečně oficiálně uznán jako zakladatel čelofolku. Jak dlouho si na to čekal?
1: Čekal jsem na to tak dlouho, dokud to někdo do té Wikipedie nenapíše a nechtěl jsem si to tam napsat sám, takže někdo to krásně udělal a jsem za to vděčný.
0: Výborně, tak pojďme na první ukázku z tvé nové desky Čelem vpřed. Co bys dal tak na úvod, že by tu...
1: Hned tu první klidně.
0: Tak, ten svět je venku.

0: Jak se vám líbí, dnes hostím po dvou letech Pavla Čatka, vydává nové album a vlastně je pravda, že každé album je jiné, je to čtvrté album a když si vzpomenu na toho Stepního vlka, mimochodem ten rozhovor je jako všechny ostatní k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz, tak to je teda hodně odlišná muzika. Když jsem si pak pustil Čelem vpřed, tak jsem si říkal, pustil jsem si Pavla Čatka?
1: Je to tak, možná pro spoustu lidí naopak tady toto album bude to, jak mě znají, protože to album obsahuje ty nejznámější písničky, jako například Nestíhám nebo Ty prsa. A Nestíhám je tam v té podobě, v jaké už je více jak 5 let, čili to se jakoby dostalo do toho alba takhle opožděně. A ano, ten rozdíl je velký, oproti Stepnímu vlkovi bych řekl úplná otočka a já to tak mám rád, mě to takhle baví. Abych se nenudil, tak si každý to album rád dělám trošku jinak.
0: No ale když říkáš Nestíhám, že je 5 let v nějaké podobě, to znamená, že vychází ale poprvé ve studiové verzi.
1: Ne, není to pravda, zrovna to Nestíhám jsme vzali tak, jak bylo natočeno, to bylo natočeno už s kapelou, jenomže to vyšlo pouze jako single, ne jako součást alba.
0: Aha. A jinak teda se jedná, je to 15 písniček, ještě jednou podotýkám, jinak se jedná o nové skladby z posledních právě třeba 2 let, anebo to jsou písničky, které si měl, ale nehodili se na Stepního vlka?
1: Jsou tam jak úplně nové skladby, které jsem ještě nikde vlastně nehrál, jsou tam i starší, které jsou udělané v kapelním složení, v nějaké nové instrumentaci a studiově. A jsou tam i takový, který už studiově vznikly a teď jsou třeba jenom trochu remixovaný. Hmm.
0: Dá se říct, že to album je velmi hravé, energické a víc popově zpracované. Přemýšlel jsem vlastně během toho, jestli nad tím měl někdo nějakou producentskou ruku, jestli na ní nad tím album vlastně držel, jestli to někdo takhle jako koncepčně pojal, anebo to byl ty sám třeba?
1: No, rozhodl jsem se tady, že to celé bude mixovat a produkovat ten stejný člověk a to je Ondřej Žadkuliak z Rooftop Studios, se kterým už jsem dělal pár songů. On často spolupracuje spíš s popovějšími interprety a proto i to celé jako vyznění toho alba je víc do popu. Ale tady jsem to mířil jako zcela záměrně. S tím, že teda když mluvím o producentské práci, tak ona je rozdělená na tu počáteční, což je ta instrumentace a tu jsme teda nedělali s Ondrou Žadkuliakem, ale tu jsme dělali v našem známém složení účelové skupiny a to je ještě akordeonista Ondřej Zámečník, perkusista, bubeník Adam Sikora a baskytarista, kontrabasista Jakub Šimáně a s těmi dělám už docela dlouho a celého toho Stepního vlka jsme vymýšleli. A vymysleli jsme i toto a ten rozdíl oproti tomu Stepnímu vlkovi v té producentské práci je to, že tu druhou část té práce právě dělal ten Ondra Žadkuliak, čili on to potom namixoval, dal tomu jako víc takový popový nádech.
0: My teď točíme ve volebních dnech, tak si říkám, že se hodí říct, že tvoje kapela je vyloženě účelovka.
1: Ano.
0: Tak si pojďme pustit.
1: A útenkovka.
0: Pojďme si pustit další ukázku z tvojí nové desky Čelem vpřed. A že bychom si pustili Nestíhám, to je taková hitovka, dá se říct.
1: Ano, já myslím, že se to asi hodí.

0: Povídám.
1: Jak se vám líbí na Proglasu je dnes hostem Pavel Čadek, vydal nové album Čelem vpřed, psáno ještě jednou podotýkám čelem podle hudebního nástroje. A je to úplně jiná deska než Stepní vlk, kterého jsme tady představovali před 2 lety a je to jiná deska teda i fyzicky. Já teď držím v rukou vinylovou podobu a je to nádherná práce. Já myslím, že bychom měli zmínit, kdo ji vytvořil, protože jednak si to může samozřejmě někdo koupit a může se taky ale podívat třeba na web, jak to vypadá, aby věděl, že nekupuje zajíce v pytli. Je to jako luxusní kousek teda.
2: Je to tak, já s toho mám hroznou radost a já totiž zastávám názor, že když už v dnešní době vyrábět nějaké fyzické nosiče hudební, tak ať je to aspoň, ať je to hodně hezký dílo jako výtvarně, protože jinak samozřejmě stačí ta digitální podoba. A autorkou toho výtvarného umění tam je Aliona Baranová, což je výtvarnice původem z Běloruska, ale bydlí už dlouho v Praze. A už s ní spolupracuju docela dlouho, dělala i obal právě na 2. album 20 až 30. Animovala a navrhovala 3 moje videoklipy, tuším. A dokonce s jedním z nich, s videoklipem k tanči, získala nějakou cenu animátorskou, i mezinárodní. A takže je zatím ona a částečně jsou tam i moje nápady, které byly takové jako hodně vágní, a což je něco, co mě na tom právě baví, že já řeknu, mám takovou nějakou představu, že bych tam byla jakoby postava ze zadu a měla na zádech čelo a tak nějak, a řeknu jí to hodně, hodně vágně a ona potom posílá ty návrhy, až z toho vznikne něco úplně krásného, co bych si klidně dal jako obraz třeba do nějaký místnosti. No ale musím aj zmínit grafika Jirku Gerata, se kterým taky už dělám dlouho a který to potom celý dá do nějaké formy, že od té výtvarnice prostě přijdou ty jednotlivé obrázky a ten grafik to potom celý nějak tak zpracuje, dá tomu nějaký fond, tak.
1: Je to vlastně minimalistické docela, i barevně, ale je to krásná práce. Já jenom tak přemýšlím o tom názvu vlastně čelem vpřed, tady se dívám na seznam písniček, žádná takového názvu tam není, to znamená, že to je jako, že jsi vymyslel prostě název, který podle tebe, řekněme, vystihuje ducha této desky.
2: Ano, já jsem hodně dlouho říkal na koncertech, že 4. album, už dlouho jsem věděl dopředu, že 4. album bude větší oddechovka, že to nebude taková vážnota melancholie jako třeba ten Stepní vlk. A původní název jsem myslel, že bude Čeločil, což by navazovalo na ten Čelofolk, což je moje první album, a taky to první album je takové jako víc odlehčenější. Nicméně pak, když jsem si procházel ty songy, tak jsem zjistil, že jako úplnej chill, jako by tady neboli pohodička pro ty, co nemluví anglicky, tak úplná pohodička to zase není. Tak jsem si říkal, čelo chill úplně nesedí, ale chtěl jsem tam mít to čelo v tom názvu nějakým způsobem. Už proto, protože mám pocit, že toto je taková charakteristická deska v tom, že se tam nechci představit v nějaký jako určitý poloze, ale v takový, jak ty písničky nejčastěji na těch koncertech jsou. No a čelem vpřed je taková slovní hříčka, kterou sice jsem se díval, že už někdo někdy někde použil, ale na něčem tak významným, abych si nemohl dovolit to dát na desku.
1: Pojďme si pustit další ukázku z tvé nové desky a já si říkám, že bychom, když jsme teda zase v těch volebních dnech, tak dneska má prostě každý názor.
2: Jo, pojďme na to.

0: Priadem.
1: Čelem vpřed, milí posluchači, to je název nové desky Pavla Čatka, který se mnou sedí teď ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. My jsme teď slyšeli písničku Každý má názor, tam posluchači mohli slyšet nejenom tebe, ale možná i, jak se říká, tvoje tvář, nebo tvůj hlas má známou tvář, možná teďka spíš tak.
2: Ano, ale i Xindla X.
1: Tak.
2: Neboli Ondřeje
1: Tvůj Látka. Xindl má známý hlas.
2: Můj Xindl. No, což je písničkář, kterého asi všichni znají z různých songů, a my jsme se před pár lety dali dohromady tak, že jsem mu prostě předskakoval, a což mě překvapilo, a nikdy se mě to jindy nestalo, že by si ten hlavní interpret šel poslechnout předskokana. Já jsem předskakoval, já nevím, 10 jako hodně známým lidem nebo kapelám, a nikdy se nestalo, že by se mě někdo přišel poslechnout a on šel, což bylo hezký. A potom si mě pozval ještě na další koncert, pak jsme nějakou písničku udělali spolu, jakože moji i jeho, že jsme nějak namixovali, udělali z toho takový jako mix dvojí písniček. A pak jako zase pár let nic, pak jsem byl v O2 univerzu s ním, a pak přišel nápad, že bychom mohli něco spolu vytvořit. Takže ono to všechno má jako svůj čas. To, co ze začátku bylo dost nemožné, tak nakonec se stalo realitou, že skutečně teda s takhle dobrým textařem jsem se dostal do takového kontaktu, že jsme mohli tvořit společný song. Ale když jsme se domluvili na to společné tvoření, tak on si tam přizval ještě Honzu Steinsdorfra z Činasky, a který teď dělá jako hraje tam na klávesi, dělá různé aranže z toho nového složení Činasky. A já jsem se v podstatě koukal, já jsem tam nahodil nějaký nápad, a oni to tvořili tak rychle, ten song, že já jsem nebyl schopen vůbec držet tempo, a jenom jsem byl hrozně nervózní z toho a nevymyslel jsem ani řádek v podstatě. Ale toto není ten song Každý má názor. To je prostě song, který vlastně ještě nemáme definitivně udělaný. Ale bylo to takový, že on řekl, jo, tak to nevadí, že tam toho tolik nemáš, tak třeba zase uděláme třeba ještě jeden, který bude jako víc tvůj. Takže tím jsem dostal takovou jako hozenou rukavici k tomu, že potom později jsem měl nějaký nápad, který by se dal zpracovat jako duet, a poslal jsem mu to, a on říkal, že se mu to líbí, a dopsal si tam vlastně do už hotové formy, tak tam dopsal svoji část, kde myslím si, že tam je i znát ten jeho rukopis v těch slokách, které on zpívá. No.
1: A to už je teda ta písnička Každý má názor.
2: A toto už je ta písnička Každý má názor, jo. A ta, kterou jsme tvořili dřív, do které se mě nedařilo se pořádně vložit, nakonec teda tam mám nějakou část, tak je trochu otázka, pokud by vyšla, tak vyjde na Xindlově vlastně, Ondrově dalším albu, ale trošku vidíme, jak to s ní dopadne, je to teďka v takovém stádiu rozpracovaném, no.
1: Mám pocit, že v naší generaci těch 30 plus nebo 30 až 40, vidíš, jak se to posouvá, ty jsi měl album 20 až 30, teď už jsme 30 až 40.
2: To je šílený, a dokonce já jsem už za půlkou cesty.
1: Jo?
2: No těsně.
1: Já jsem těsně jako před. Tak.
2: Jo, no,
1: tak. Ale v té generaci naší, že jsou, řekněme, dva známí čelisté, to seš ty a to je Terezie Kovalová. A vy jste na tomto albu spojili své síly.
2: Je to tak? Tak to je taková druhá kooperace, nová, na tomto albu.
1: Předtím, než to, že bychom nechali odvyprávět ten příběh, tu písničku, a pak třeba nám dopovíš
2: pojďme,
1: ty detaily, které tam nejsou.
2: Pojďme, pak už teda si ušetříme to mluvení.

0: Že soutěže nemusí být jenom soubojem konkurentů, dokázala písnička, kterou jsme právě slyšeli, nachází se tak jako všechny, které dnes znějí na novém albu Pavla Čatka. Album dostalo název Čelem vpřed. A teď pojďme tedy k těm soutěžím. Tam je fantastický refren, kde se hromadí básnická figura, známá jako aliterace. Mám pocit, že se tam hromadí vlastně písmena, stejná písmena na začátku slov, tak tam ta S a tak jako to jsou.
1: A tak vůbec.
0: Prostě tady je ta hra s těmi slovy, s těmi slabikami, to je nádherná práce.
1: Děkuju. A teď tady ten příběh... Všiml, no, to bylo takový jako umělecký trošku. No.
0: Krásně to zní. Tak my jsme vlastně slyšeli asi váš paralelní příběh a tak se to hezky jako spojilo, že si třeba lidi říkali, jo, Pavel hraje na čelo, Terezie taky je vlastně jako známá už hodně, taky čelistka, že jako jste dostali tady ten nástroj i do jiných žánrů hodně. Tak vy jste takhle jako kráčeli paralelně, dá se říct, sledovali jste se třeba vzájemně, nebo jak to bylo? Terezie možná, řekněme, prorazila trošku dřív.
1: Určitě, jako co se týče show businessu, tak Terezie prorazila v době, kdy já jsem ještě vůbec nevěděl, že se tam budu snažit někdy tlačit vůbec. Ona vlastně to chodila třeba s Tomášem Klusem, takže to bylo pro bulvár hodně zajímavý tehdy. Ale nesledovali, my jsme se jako neznali právě, my jsme se, fakt ona se ozvala tak rok a půl zpátky třeba s tím, že najednou píše zprávu Terezie Kovalová, jako vím, že existuje, občas jsem ji někde viděl v nějakých článcích, ale od vlastně toho, co jsme byli děti, co jsme byli na soutěžích, tak si myslím, že jsme si spolu nepovídali a myslím si, že ani tehdy jsme si spolu nepovídali, já se na to teda nevzpomínám vlastně, já si vzpomínám na tu první soutěž, když nám bylo 9. A asi jsme byli i na nějakých dalších soutěžích, a to už si teda nepamatuju. No a najednou píše, nebo respektive posílá hlasovku, že tady Terezie, nevím, jestli si mě pamatuješ, a doufám, že na mě nejseš naštvaný, že, jako, že jsem to asi hodně hrotila na těch soutěžích, ale musím říct, že to bylo trošku taky kvůli mámě a tak dále. Já jsem si říkal, no tak nevím, já si to prostě nepamatuju, možná, že to hrotila a já jsem to úplně ignoroval, ale nicméně já si pamatuju jako z jiných soutěžích, že někdy to vyhrocený bylo a dost zbytečně a líbilo se mě právě, že Terezie měla nápad o tom udělat písničku, že je to trošku zbytečná rivalita někde na těch soutěžích, která se jako vyvolává a s tím jsem se určitě ztotožňoval, zároveň jsem si říkal, tak to je takový zajímavý, máme hezký příběh o tom, tak pojďme to nějak zpracovat a od tady toho prvního nápadu do toho, než jsme to skutečně jako natočili jako audio a potom ještě k tomu videoklip, tak to byla víc jak rok vlastně prodleva, ono to všechno se strašně táhlo. Prostě no, tak oba dva jsme hodně zaneprázdnění a než jsme se jako zhodli na tý jako formě, a tak to zabralo dost, ale nakonec si myslím, že z toho vznikly moc hezký písnička i videoklip a jsem za to rád a teď se samozřejmě už hádám budeme sledovat a občas si zavoláme a ptáme se, jak se daří právě Terezie, teďka začala taky solově nějak hrát, teda úplně jiný styl než já, ale jako tím je to pro mě zajímavější, že zase novým způsobem teda čelo využíváno.
0: Pojďme na další ukázku z tvé nové desky. Co si dáme teď?
1: Tak dejme, když teda teď máme ten rozhovor taky v tom volebním období, tak můžeme dát ještě písničku Divnej Franta, která ale není myšlená, říkám dopředu, vůbec ne na současné volby nebo něco takového. Je to prostě o takovým jakýmsi Frantovi, člověku, který je vymyšlený a je to něco jako ideální člověk, který dělá všechno správně, ale jako chlapům z jeho okolí se moc nelíbí, jak moc dobrý ten Franta je. Ten náš

0: a konečně i on ví, že vše zlé je.
1: Už to dnes padlo, že nová deska Čelem vpřed je výrazně jiná než Stepní vlk, který byl takový melancholický. A je pravda, že Čelem vpřed je jako dost našlapaná rytmicky, že tam prostě pořád něco tepe, ať už jsou to opravdu perkuse nebo bicí, anebo prostě rytmický styl hraní na ty nástroje i na čelo. Ale je tam pak jeden moment takový jako stišení, takový drop, by se řeklo anglicky v hantýrce DJů. U té předposlední písničky, o co vlastně v životě jde? Bylo to tvoje uvažování takové, že jsi říkal tak jako něco, bychom tam měli dát nějaký moment sklidnění, anebo to vyplynulo úplně přirozeně samo?
2: Já si myslím, že vlastně oboje. Ta písnička se tam hodila jak teda významově, protože já si myslím, že ta deska není... je o takových právě problémech asi běžného života. Není to jak Stepní vlk, jako procházení nějakou zahořklostí nebo nějakým, jako, nějakou krizí, to jako není. Není to ani o lásce nebo tak, je to spíš takový ty běžné věci života. A proto mně přijde, že vlastně je tam docela na místě i ta otázka, o co vlastně v životě jde. A jak možná tady i uslyšíme, ona vlastně má několik částí, jakým, nebo několik cest, jakým se je možný vydat v tom životě a co jiní lidé považují za smysl života. A já si myslím, že ty předchozí písničky se právě dotýkají vždycky nějaké z těch cest a ukazují jako nějaký ten z těch pohledů, který mě na to napadly. Čili mně přišlo, že to je taková skvělá jako titulkovka, která tak uzavře to celý album, že udělá hezkou tečku zatím. A pak je tam teda taková ještě navíc tečička, písnička Prsa, která jako je taky další odpovědí, o co může v životě vlastně jít.
1: Ano, známý hit. I Michal Horák ho hraje taky, že jo?
2: Ano, naživo, ano.
1: S kterým vlastně si naspíval jako duet. Takže o co vlastně v životě jde, je spíš takový středník a my si jej teď pustíme.
0: O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Biznesmenku potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde? Musíš hodně pracovat a hnát se, abys byl co k čemu. Bavit se s vlivnými a občas trochu lhát. Život byl odevřený.

Ani kaviár na hotelu Ritz. Co když se vše zmaří a přestane se dařit? Z peněz i přátel domnělých nezbyde nic, nezbyde nic. O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Dobrodruha potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde? Musíš hodně zažít, vždyť svět je úžasné místo, poznat deštný prales.

co vlastně v životě jde. Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde. O co vlastně v životě jde. Mladou matku potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde.

nezbyde nic. O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Spasitele potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde? Musíš sloužit druhým, rozdávat cit a lásku. Tomu, kdo tě uhodí, nastav druhou tvář.

bude nic. O co vlastně v životě jde? Světem bloumám a ptám se, o co vlastně v životě jde? O co vlastně v životě jde? Sám sebe potkávám a ptám se, o co vlastně v životě jde?

0: Ještě na pár minut jsme zpátky ve studiu Proglasu v pořadu Jak se vám líbí. Dnes se mnou je tady Pavel Čadek, který vydal nové album Čelem vpřed. No a nabízí se samozřejmě otázka, co teď s tímto albem dál, co ta účelovka, jestli pojedete účelovku teďka, a jakože pojedete teda a velmi dlouhou.
1: Ano, už jsem začal kampaň. Právě k tomuto albu pojedu nejdelší své turné. Obsahuje 27 zastávek. Některý už teda proběhly teďka nedávno. Většinu koncertů hrajeme s kapelou, což je taky novinka, protože často jsem jezdíval jenom v solo variantě. Tak teďka, a když říkám s kapelou, tak myslím s tím Ondrou Zámečníkem, s Adamem Sikorou, čili akordeon bicí. Někde budeme hrát asi i s Kubou Šimáně na tu baskytaru. A největší takový koncert jako hlavní sláva bude teda Křest v Praze 4. listopadu. A tam přijde i ten Xindl X, Terezie Kovalová, Tali a uvidíme ještě, možná ještě Michal Horák, ale zároveň velice pěkný, myslím, že to bude i v Brně, protože v Brně bývají hrozně pěkný koncerty, protože my jsme z Brna.
0: Zachránil jsi se.
1: Já vím, já už jsem viděl, že tady na mě se mračíš. Tak, a to bude 11.11., což si myslím, že minimálně to datum je jakoby hezčí než to pražský datum. A bude to na Flédě abychom teda křtili ještě v tom třetím velkým městě, tak hned den po té 12.11. budeme v Ostravě v Hligonce, tam už je jenom pár posledních lístků. A když tak se podívejte na moje stránky pavelčadek.cz, kde mám vyloženě odkaz na to celé turné a budu buď já sám, nebo s kapelou v podstatě všude v dojezdové vzdálenosti velice krátké.
0: Výborně, čekajte krásné věci, odkázal si i na web, odkazujeme i na sociální sítě samozřejmě. Takže mě už nezbývá než ti poděkovat a popřát čelu zdar.
1: Tak já moc děkuju, čelu zdar.
0: A my si na závěr ještě z tvé nové desky Čelem vpřed pustíme písničku, která se jmenuje Zpátky na stromy. Já jenom připomínám, že i dnešní pořad bude k dispozici on demand na webu hudebnirozhovory.cz. Od mikrofonu se loučí Janis Moras, za zvuk děkujeme Romanu Kabelkovi. Mějte se hezky a těším se opět někdy naslyšenou.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Samota plíživá.

V rámci varhanní hudby uslyšíme tři skladby. Bude to Mes Lusage de Parios autora François Couperina. Dále to bude Mes pour le Convent stejného autora. Na závěr uslyšíme Aria Primu autora Johanna Pachelbela.

0: Cestovat po celém světě, objevovat místní kulturu, ochutnávat speciality a u toho prožívat lásku. To všechno z pohodlí křesla. Přesně to svým čtenářům už roky přináší britská spisovatelka Julie Kaplinová, autorka celosvětově úspěšné série Romantické útěky, kterou u nás vydává nakladatelství Grada. Spisovatelka, která mimochodem upřímně miluje Prahu, osobně zavítala na veletrh Svět knihy, aby zde mimo jiné představila svou novinku s názvem Penzion v Portugalsku. U této příležitosti jsem jí krátce vyspovídala. Celý rozhovor vznikal v angličtině a v českém znění autorku dubu je Iva Horká. U knihovničky na Proglasu vás zdraví Nikola Samcová.
1: So how are you, Julie?
0: Jak se máte, Julie?
2: I love coming to Prague, so I'm very happy to be here. This is my.
3: Mám se fantasticky. Miluju jezdit do Prahy, takže jsem moc ráda, že tu jsem. Tohle je moje šestá návštěva a pokaždé, když přijedu, se mi tu líbí ještě víc. A když jsme včera přistávali, říkala jsem si: aha, já už se vracím domů.
0: To je hrozně hezké. Co se vám na Česku líbí, když už jste tu byla několikrát?
3: No, miluju město jako takové, ale co opravdu zbožňuju, je, že jsem si tu našla několik opravdu, opravdu dobrých přátel. Lidé, které jsem potkala, jsou vždycky tak vřelí, přátelští a strašně pohostinní. Je to jako vracet se za rodinou, protože můj nakladatelský tým je prostě úžasný. Takže je to pro mě pokaždé velká odměna.
0: Říkala jste, že jste byla v Praze. Navštívila jste i nějaká jiná města nebo venkov?
3: Jo, byla jsem v Brně a před pár lety, vlastně před dvěma lety, jsem byla na výletě na Jižní Moravě. Navštívila jsem Mikulov a Valtice a už si nevzpomenu na název té vesnice, ale byla to ta nejúžasnější vesnice a zrovna tam probíhala jízda králů. Bylo to naprosto ohromující. Všechny ty kroje, lidé, byla tam prostě nádherná atmosféra, takže Jižní Moravu opravdu miluju.
0: To je vtipné, protože já odtamtud zrovna teď jedu, takže to je milé. Jedna z vašich knih se vlastně v Česku odehrává. Jaké to pro vás bylo psát ji?
3: To bylo skvělé, protože tohle město naprosto zbožňuju. Mohla jsem v knize ukázat svou lásku k němu a taky do ní zakomponovat všechna svá oblíbená místa. Mám v Praze pár opravdu oblíbených restaurací, které miluju. A vím, že Karlův most je trochu klišé, protože tam chodí každý, ale hotel, kde obvykle bydlím, je kousek od něj. Takže vstávám hrozně brzy ráno a jdu se projít po Karlově mostě. Je úplně sama. V tu dobu tam moc lidí není a ten výhled na hrad, myslím, že nikde na světě nenajdu nic, co by tenhle výhled překonalo. Je to naprosto úchvatné.
0: To je pravda. Vaše série Romantické útěky je ikonická. Pro lidi, kteří možná neví, my jako čtenáři sledujeme hlavní hrdinku, která cestuje na nové místo, najde si nové přátele a zamiluje se. Tyhle příběhy nás ale zavádějí do zajímavých zemí. Jak si ty země vybíráte? Cestujete tam a pak se rozhodnete? Nebo o nějaké zemi chcete psát a až potom ji navštívíte?
3: To se hrozně liší, třeba s Chorvatskem. Pracovala jsem tehdy s chorvatskou kolegyní a nikdy mě nenapadlo tam jet, jenže ona měla v počítači všechny ty úžasné fotky. A já si řekla, tam prostě musím. Takže jsem své redaktorce oznámila, že bych tam chtěla zasadit knihu, zarezervovala jsem si cestu, odjela tam a naprosto se zamilovala. Myslím, že to bylo poprvé, co jsem tam byla a od té doby jsem se tam několikrát vrátila. Nevím, jestli jste tam někdy byla, ale koupání v tamním moři je naprosto nádherné. Je tak čisté, není studené, není vyloženě teplé, je prostě perfektní. Koupání v moři tam miluju. Ale třeba Brooklyn, to bylo v Americe. V Brooklynu jsem byla a moc se mi tam líbilo. Spousta lidí zasazuje své knihy v New Yorku na Manhattanu, ale já si řekla, Lidé musí objevit Brooklyn, protože je úplně jiný a je to tam zábava. Takže to prostě závisí na daném místě. No a s Prahou byla jsem na akci pro čtenáře a někdo se mě zeptal, proč nenapíšeš knihu z Prahy? Nikdy předtím mě to nenapadlo. Tak jsem se zeptala redaktorky, co myslíš? A ona na to, no proč ne? Takže jsem ji zasadila do Prahy. Ale jo, většinu těch míst jsem předem navštívila.
0: Velkou částí těch příběhů je jídlo a kultura. Snažíte se to zachytit spíš z pohledu místních nebo z pohledu turistů?
3: Hrozně ráda bych to chtěla zachytit z pohledu místních, jak jen je to možné. S Prahou to bylo docela snadné, protože jsem absolvovala naprosto fantastickou poznávací trasu za jídlem. Myslím, že trvala asi 4 hodiny, ale bylo to naprosto úžasné. A dozvěděla jsem se hrozně moc o českém jídle a české kultuře. To bylo skvělé. Někdy to ale jako turista není tak jednoduché. A navíc turisté očekávají, vlastně i čtenáři budou nakonec těmi turisty. Vím, že jsem měla docela obavy, když mi poprvé řekli, že prodali moji knihu o Kodani do Dánska. Říkala jsem si, a je, oni poznají, že jsem tam napsala všechno špatně. Byla jsem z toho hrozně nervózní, ale nikdo si nestěžoval.
0: To byla mimochodem první kniha, kterou jsem od vás četla. V Česku nebo v češtině vám vyšlo už 13 knih. Máte nějakou nejoblíbenější?
3: Je to trochu jako s dětmi. Nemělo by se říkat, které je nejoblíbenější. Ale ano, mám velkou slabost pro Pekárnu v Brooklynu, protože miluju Toda. Je to můj nejoblíbenější knižní kluk. A vlastně ta kniha už v Česku vyšla, ale on se pak krátce objeví i v mé poslední knize, která se odehrávala taky v Americe.
0: Vaše nejnovější kniha tady v Česku se odehrává v Portugalsku. Taková perlička, já už hrozně dlouho sním o tom, že se do Portugalska podívám, ale ještě nikdy jsem tam nebyla. Takže možná si vezmu vaši knihu, odcestuju tam a budu si ji číst přímo na místě. Každopádně, představíte nám tuhle novou knihu?
3: Ano, do Portugalska jezdím už 20 let, takže má v mém srdci opravdu speciální místo. Dlouho jsem se bránila o něm psát, protože jsem z toho nechtěla dělat práci, ale příběh se odehrává na nádherném, opravdu nádherném místě v regionu Algarve a mají tam tu nejúžasnější pláž, je asi 5 až 6 kilometrů dlouhá a lemují ji útesy z červeného jílu. Je to naprosto dechberoucí. Na některých místech je to hodně klidné, jinde trošku živější, ale nikdy tam není vyloženě předspáno. Celé se to odehrává tam a je to o dívce jménem Rebeka, která je docela silná a nezávislá. Nepotřebuje muže ve svém životě. Sice se do někoho zamilovala, ale on o ní neměl zájem a tak odjíždí do Portugalska pracovat do hotelu. Je to inspirované skutečným hotelem, ve kterém jsem bydlela. Tam potká manažera hotelu a rozhodnou se, že spolu prožijí jen letní románek, protože on je tak trochu playboy a pohodář. Ona si ale neuvědomuje, že je to z jeho strany vlastně jen divadlo. Ve skutečnosti táhne celý ten hotel na vlastních bedrech a stará se o mámu, sestřenice, sestry a má toho naloženo víc než dost. Je to zkrátka o tom, jak ti dva kličkují životem, aby nakonec skončili spolu.
0: Píšete romantické příběhy. Bylo to tak vždycky, nebo jste někdy snila o jiných žánrech?
3: Moje úplně první kniha, která tady vyšla na začátku letošního roku, měla v sobě lehký nádech traileru. Původně jsem chtěla psát romanci kombinovanou s napětím, jenže v té době proto ve Velké Británii nebyl trh. Takže knihu, kterou jsem napsala, sice vydali, ale musela jsem z ní vyškrtnout všechny linky s vraždou. Původně tam totiž byla vražda. Možná se k tomu jednou vrátím.
0: A co vy sama nejraději čtete? Jaký žánr?
3: O, já přečtu cokoliv. Mám ráda detektivky, ale taky historické věci. Momentálně čtu takové pokračování Pýchy a předsudku o paní Collinsové, což mě hrozně baví. Ale jo, mám docela ráda policejní série, ale stejně tak miluju romantasy. Přečtu prostě všechno možné.
0: Je nějaká země, o které byste chtěla napsat, ale ještě jste to neudělala? Možná taková, kterou jste ještě ani nenavštívila?
3: Hrozně ráda bych napsala něco z Řecka. To je dost možná další na řadě. Už jsem tam sice nějakou dobu nebyla, ale mám na něj krásné vzpomínky a hrozně mi chutná řecké jídlo. Problém je, víte, já miluju i blízkovýchodní jídlo a ráda bych napsala i o téhle oblasti. Jenže já chci psát o místech, kam lidé mohou reálně jet, nebo kam je ježdění láká. Takže si musím docela pečlivě vybírat, kam příběh zasadím. Takže asi tak.
0: Kdybyste nebyla spisovatelkou, čím byste byla?
3: To opravdu nevím. Než jsem se stala spisovatelkou na plný úvazek, pracovala jsem ve škole jako provozní manažerka. To je člověk, který vede kancelář, má na starosti správce a školníka, spravuje finance a kompletní personalistiku. Hrozně ráda jsem pracovala ve škole a tu práci jsem naprosto zbožňovala. Takže kdybych nebyla spisovatelkou, asi bych se k tomu vrátila. Byla jsem tam 8 let a hrozně se mi líbilo být s ostatními učiteli. Byli to skvělí kolegové. A pak samozřejmě s dětmi. Práce s dětmi je každý den jiná.
2: Working with children every day is different. That's true.
0: To je pravda. Úplně na závěr, máte nějakou svou nejoblíbenější knihu?
3: Mám. Je to sice staromódní, ale miluju Annu Elliotovou od Jane Austenové. Je to celé o neopětované lásce, o touze a o chudákovi Aně, která znovu čeká na svou lásku, kapitána Wentwortha. Je to jedna z mých nejoblíbenějších knih. Četla jsem ji snad 100krát. Jo, ta je moje nejoblíbenější.
0: Julie, moc vám děkuji za rozhovor.
3: Moc děkuji za pozvání. Hrozně ráda jsem si s vámi povídala.
0: A tím je i dnešní knihovnička Pro glasu u konce. Mým hostem byla britská spisovatelka Julie Kaplinová. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová.

Zůstat tady, to by jsme neustáli. Není nic horšího, než bejt na blbým místě v blbej čas. A neříkejte, že vás to takhle baví, že přesně tohle chcete, lidi, nekecejte, prosím vás.

Co když váš konec přijde v tuhle chvíli? Co bude to poslední, čím jste se pochlapili? Nad jedenáctým pivem v nádražce v pátek večer vysvobodit svět z jeho pout. Možná je čas vypadnout,

Smiřte se s tím, že vás vesmír nejspíš nemiluje, že je úplně fuk, jestli tu jste nebo ne. Kámo, zůstat tady, to by jsme neustáli. Bůh pomáhá těm, kdo si pomůžou sami. Možná je čas vypadnout. Možná je čas vypadnout. Možná je čas vypadnout. Možná je čas vypadnout po třetí ráně.

Right. Yeah, everything went quiet. And you knew

Blíží se 6. hodina a my si poslechneme myšlenku od papeže Františka z roku 2023 o tom, že Bůh je láska, jako on mějme dveře vždy otevřené všem. Číst ji bude otec Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Slyšíme evangelium o Ježíšově dialogu s Nikodémem. Nikodém poznává v Ježíši božského učitele a tajně v noci si s ním jde promluvit. Ježíš ho vyslechne, pochopí, že je to člověk na cestě hledání, a pak ho nejprve ohromí odpovědí, že pro vstup do božího království je třeba se znovu narodit. Pak mu odhalí jádro mystéria tím, že řekne, že Bůh miloval lidstvo natolik, že poslal na svět svého syna. Ježíš, syn, k nám tedy promlouvá o otci a jeho nesmírné lásce. Otec a syn. Je to známý obraz, který, když se nad ním zamyslíme, otře se naší představou o Bohu. Samotné slovo Bůh nám totiž sugeruje jedinou majestátní a vzdálenou skutečnost, zatímco když slyšíme o otci a synu, vrací nás to domů. Ano, takto můžeme přemýšlet o Bohu prostřednictvím obrazu rodiny shromážděné kolem stolu, kde se sdílí život. Konec konců právě stůl, který je zároveň oltářem, je symbolem, jímž některé ikony zobrazují Trojici. Je to obraz, který k nám promlouvá o Bohu společenství. Otec, Syn a Duch Svatý jsou společenstvím. Není to však jen obraz, je to skutečnost, protože Duch Svatý nám dává zakusit Boží přítomnost, která je vždy blízko, soucitná a laskavá. Duch Svatý s námi činí totéž, co Ježíš s Nikodémem. Uvádí nás do mystéria znovuzrození, zrození z víry, z křesťanského života. Zjevuje nám Otcovo srdce a činí nás účastníky samotného Božího života. Ptejme se tedy, svědčíme o Bohu lásky? Je-li Bůh láska, svědčí o ní naše společenství? Umí naše společenství milovat? A naše rodina, umíme milovat jako rodina? Máme vždy otevřené dveře, umíme přijmout každého, zdůrazňují každého, jako bratra a sestru. Dýcháme vzduch domova. Kéž nám Maria pomůže žít církev jako ten domov, kde se milujeme rodinným způsobem ke slávě Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

matkou předchůdce Jana Křtitele. Světová zdravotnická organizace do toho ještě vyhlašuje Světový den bez tabáku. Právě před 305 lety papež Innocent XIII. Blahořečil někdejšího generálního vikáře pražské arcidiecéze mučedníka Jana Nepomuckého. Narozeniny dnes slaví houslista, hudební pedagog a redaktor vážné a duchovní hudby na Proglasu Štěpán Grafe, primárius Grafova kvarteta, slaví 46. narozeniny. Šedesátiny slaví zpěvák, kytarista, textař, skladatel a výtvarník Jarda Svoboda, frontman kapely Otcovi děti a Trabant, držitel ceny rádia Proglas za krásu slova. 96 let se dožívá americký filmový herec, režisér a producent Clint Eastwood. A k svátku přejeme všem Kamilám. Vám krásné ráno přeji. Ještě v této půlhodince, která je před námi, se poinformujeme o počasí, o tom, co tento den čekáme, pak už den otevřeme po duchovní stránce.

Je 6 hodin a 9 minut, povězme si, jaké nás dnes čeká počasí. Většinou bude polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti přibývat, postupně s přeháňkami a bouřkami. V jihozápadní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 19 stupňů. Slabý, během dne mírný, severozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu se intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami. Dnes bude slabě klesat tlak a večer bude vyrovnaný. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno mírně nepříznivé.

Velikonoční zpráva v podání Kristen Getty a Keitha Gettyho. Nyní je 31. květen, poslední máj, neděle. A co tento den přinese? Festival otevřeného dialogu a porozumění Meeting Brno má před sebou poslední den. Odpoledne je v plánu cykloprojíždka na zrušené brněnské hřbitovi a komentovaná procházka po brněnské káznici. Večerní program slibuje divadelní hru Mezipřistání a písňový recitál. V Neratovicích na Mělnicku se uskuteční vzpomínkové setkání ke 150. výročí úmrtí historika, politika a spisovatele Františka Palackého. Zahájí ho ekumenická bohoslužba, následovat bude 5 dní setkání u Palackého hrobky a kulturní program na zámku Lobkovice. Brněnský biskup Pavel Konzbol bude sloužit mši svatou v Osové Bytýšce a na Mamre, diecézním centru života mládeže, předá osvědčení absolventům animátorského kurzu. Patrocínium farního kostela Nejsvětější Trojice si připomenou farníci v zátoru na Bruntálsku. Poutní mši svatou bude celebrovat biskup Martin David. Na Křemešníku oslaví v 10.30 mši svatou s českobudějovickým biskupem Vlastimilem Kročilem. Součástí poutě budou také prohlídky kostela a řemeslné trhy. Nadační fond Credo ve spolupráci s biskupstvím brněnským pořádá v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně na Petrově modlitební večer Mosty víry. Akce od 17 hodin nabídne svědectví, modlitbu chvál a adoraci. Po mších svatých v Opavské konkatedrále bude možné zakoupit desert a kávu. Výtěžek podpoří organizaci Mary's Meals. Vlčnovem na Uherskohradišťsku po roce opět projde jízda králů. V jejím čele se v sedle koně vydá do ulic král Marek Dacík. Na cestě vesnicí ho bude podle tradice provázet družina mladíků, takzvaných legrůtů. U příležitosti znovu otevření Frýdecké baziliky zazní varhanní koncert. Vystoupí Michal Laník a Radoslav Kůn. Mezinárodní hudební festival Letohrad má na programu koncert polského varhaníka Jana Mročka. V kostel svatých Jana a Pavla v Jablonem nad Orlicí zahraje s Královéhradeckým smyčcovým kvartetem. Koncert z cyklu Varhaní Vyšehrad hostí v Praze Bazilika svatých apoštolů Petra a Pavla. Představí se sopranistka Gabriela Aibnerová a varhaník Adam Viktora.

Je 6:30, píše se 31. květen 2026. Máme liturgickou slavnost Nejsvětější Trojice a také svátek Navštívení Panny Marie. K svátku přejeme všem Kamilám. Nyní na Proglasu začíná četba evangelia a modlitba ranních chvál a chcete-li se blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu vira.cz.

Ze třetí kapitoly Janova evangelia. Ježíš řekl Nikodémovi: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

0: K dnešní slavnosti Nejsvětější Trojice najdeme všechno ve slavnosti na straně 746 ve starším vydání breviáře 746 a v novějším 842. 842. Pouze žalmy použijeme z prvního týdne žaltáře z neděle, tedy 813 ve starším vydání, 813 nebo 914. 914, tedy zalaminová kartička. Ještě jednou obě záložky, jak pro starší vydání, tedy 746 a 813, tak to pro novější, tedy 842 a 914. A modlí se s vámi dnes Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Chvalme Boha všemocného, v Trojici nerozdílného, patří mu všeliká čest, všech věcí původcem jest. Chvála tobě, Bože náš, ty všecko v své moci máš.
1: Chvalme Otce nebeského, jenž Syna sobě rovného, v božství, slávě, mocnosti, splozuje od věčnosti. Chvála tobě, Otče náš, mocný stvořiteli náš.
0: Chvalme všichni Boha Syna, jemuž podstata jediná je s Otcem Stvořitelem i Duchem Těšitelem. Chvála tobě, Pane náš, ty sám všecky věci znáš.
1: Chvalme i Ducha Svatého, velebme dobrotu jeho, kterou všem prokazuje, dary své uděluje. Tobě, dárce milosti, buď chvála do věčnosti.
0: Skrze všeliké stvoření ukazuje se na zemi Bože tvá moc i moudrost, láska, dobrota, milost. Všecko tě vychvaluje, tvou slávu vyjevuje.
1: Tobě patří čest a chvála, tvá je všechna moc a sláva, Nejsvětější Trojice.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesající mi rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel já sám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Tobě patří čest a chvála, tvá je všechna moc a sláva, Nejsvětější Trojice.
1: Tebe chválí, tobě se klaní, tebe oslavuje všechno, co jsi stvořil, Trojjediný Bože.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, anděle Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáry velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chvál a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy, velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: Prameny, velepte Pána, moře a řeky, velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci, velepte Pána.
1: Všechna zvířata divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána, služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána, svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého, chválme a oslavujme ho na věky.
2: Tebe chválí, tobě se klaní, tebe oslavuje všechno, co jsi stvořil, trojjediný Bože.
1: Všechno pochází od tebe, Bože, v tobě a skrze tebe všechno žije, tobě buď sláva na věky.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Všechno pochází od tebe, Bože, v tobě a skrze tebe všechno žije, tobě buď sláva na věky.
0: Krátké čtení je z prvního listu Korinťanům 12. kapitoly. Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden duch, a jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán, a jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.

0: Chválíme tě, trojjediný Bože, a oslavujeme tě.
1: Chválíme tě, trojjediný Bože, a oslavujeme tě.
0: Vzdáváme ti díky
1: a oslavujeme tě.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Chválíme tě, trojjediný Bože, a oslavujeme tě. Ten, který všechno stvořil a všechno řídí, svatý a trojjediný Bůh, ať je veleben nyní i na věky.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ten, který všechno stvořil a všechno řídí, svatý a trojjediný Bůh, ať je veleben nyní i na věky. Chvalme Otce i Syna i Ducha Svatého a s radostí volejme. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
1: Otče svatý, dávej nám svého svatého Ducha, aby nás naučil správně se modlit.
0: Aby přišel na pomoc naší slabosti a přimlouval se za nás ve shodě s tvou vůlí.
1: Synu Boží, ty jsi prosil Otce, aby poslal své církvi Ducha Svatého.
0: Dej, ať s námi tento duch pravdy zůstává na věky.
1: Přijď, svatý Duchu, a daruj nám své plody, lásku, radost, pokoj.
0: Trpělivost, vlídnost, dobrotu, věrnost, mírnost, zdrženlivost.
1: Všemohoucí Otče, ty jsi poslal Ducha svého Syna do našich srdcí a ten volá Abba Otče.
0: Pomáhej nám, ať se tvým duchem necháme vést, abychom se stali tvými dědici a spoludědici Kristovými.
1: Kriste, ty jsi poslal svým učedníkům ducha pravdy, který vychází od Otce, a tento duch vydává o tobě svědectví.
0: Posiluj nás, abychom také my o tobě vydávali svědectví před lidmi. Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu. A následujme Kristova příkladu a s odevzdaností do vůle Otcovi říkejme. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Otče, ty jsi poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevil jsi tak lidem tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O slavnosti Nejsvětější Trojice čteme první čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům, druhá kapitola, podtitul Veliké tajemství Boží moudrosti. Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží a ne na moudrosti lidské. Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa, ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale, jak stojí v písmu, my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží. Kdo z lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v člověku. Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který vychází z Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal darem. O tom také mluvíme, ne o všem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí duch. Takže nauku pocházející od Boha také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou. Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají posoudit jen s pomocí ducha. Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek o všem, sám však nepodléhá úsudku nikoho. Neboť kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl poučovat? Avšak naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.

Milanovka v Praze. Stovku by oslavil muzikolog, rozhlasový redaktor a pedagog Brněnské Janáčkovy akademie muzických umění, profesor Jan Trojan. Odešel roku 2015. Před 45 lety se konal ve Varšavě pohřeb polského katolického primase kardinála Stefana Wyszyńskiego, obhájce práv a důstojnosti člověka, později blahořečeného. 20 let uplynulo od úmrtí herce Borise Reznera. 46. narozeniny dnes slaví houslista, hudební pedagog a redaktor vážné a duchovní hudby na Proglasu Štěpán Grafe, primárius Grafova kvarteta. 60. slaví zpěvák, kytarista, textař, skladatel a výtvarník Jarda Svoboda, frontman kapel Otcovi děti a Trabant, držitel ceny Rádia Proglas za krásu slova. A 96 let se dožívá americký filmový herec, režisér a producent Clint Eastwood. K svátku přejeme všem Kamilám. Přeji krásný den, bude nám zpívat Boží Bang, píseň Vidím.

0: českých novinářů v Rakousku vítá sociální encykliku papeže Lva 14. Magnifica Humanitas, velkolepé lidství. Dokument posiluje bdělou a kritickou žurnalistiku ve společnosti a církvi, napsalo sdružení. Vyjádřil přitom obavy z nebezpečí, které představuje zrychlené šíření falešných zpráv prostřednictvím umělé inteligence a s tím spojené narušování demokratických struktur. Kolega Martin Novotný vedl na Proglasu o nové encyklice rozhovor s expertem na vztah teologie a nových technologií, včetně umělé inteligence, katolickým teologem Františkem Štěchem.
1: Encyklika byla zveřejněna v pondělí. Na český překlad si budeme muset ještě počkat. Jaké jsou vaše první dojmy a postřehy z textu, který máte k dispozici?
2: Tak pokud vím, na českém překladu už se pracuje, takže doufejme, že se ho dočkáme co nejdříve, ale moje první postřehy a dojmy jsou, že je to podle mě velmi významná encyklika, která navazuje vlastně na předchozí vyjádření papeže Františka, ale zatímco papež František spíš se soustředil na etiku umělé inteligence, tak tady ta encyklika papeže Lva 14. je nová především v tom, že to není jenom nějaká encyklika o AI, o umělé inteligenci, jak se tak jako říkalo a proslýchalo předtím, než byla vydána, ale je to v podstatě nový sociální manifest církve pro technologickou civilizaci. A vlastně tím se staví přímo do tradice encykliky Lva 13. Rerum Novarum, když to tehdy před těmi 135 lety šlo o dělníka v průmyslové revoluci, tak dneska jde papeži tady o člověka, bych řekl, v digitálně technologické civilizaci nebo v jiném kontextu.
1: Jaké jsou hlavní důrazy papeže Lva?
2: Tak já myslím, že tohle je přímo ten nejhlavnější důraz, tedy, že papež výslovně říká, že nestačí opakovat starší sociální učení, ale je třeba nějakým způsobem nově interpretovat technologické proměny dneška. To znamená, je to vlastně něco i v tradici druhého vatikánského koncilu a té jeho slavné výzvy prostě věnovat pozornost znamením času nebo znamením doby. A dalším takovým, bych řekl, hlavním důrazem je vlastně to, že technologie není neutrální. Jo? Ta encyklika, aspoň jak jsem měl možnosti zatím číst v některém z těch originálních jazyků, říká, že vlastně, nebo neříká, vlastně neříká, že technologie je sama o sobě zlá, ale naopak prostě říká, že může mít spoustu pozitiv, ale v praxi není neutrální, protože nese hodnoty těch, kdo ji navrhují, financují, vlastní, regulují a vlastně i nás, kteří ji používají. Jo. To znamená, tady na, řekněme, tenhle ten lidský faktor je třeba se soustředit úplně stejně jako na ten technický nebo technologický. Tak to je, bych řekl, další takový důraz. Ještě bych možná zmínil vlastně jeden důraz, který už je taky patrný u jeho předchůdce papeže Františka, a to je, že lidská důstojnost nesmí být vlastně nějakým způsobem přeložena do toho jazyka výkonu dat a nějaké jako efektivity, a s tím vlastně souvisí i to, že práce není jenom zdroj příjmu, ale je to vlastně jeden z klíčových seberealizačních faktorů pro člověka, je místem důstojnosti, vztahů, realizace lidské tvořivosti, ale taky odpovědnosti a nějaké účasti na všelidské společnosti. Takže asi tohle. Pak ještě možná bych zmínil další důraz, a to, že vlastně AI nebo umělá inteligence není považována za lidskou inteligenci. To je, bych řekl, pro veřejnou debatu potom jako velmi důležité, protože další důraz je ten, že vlastně církev tímhle dokumentem neoslovuje jenom své věřící, ale vlastně to je dokument adresovaný všem lidem dobré vůle, to znamená, že církev tady vlastně znovu vstupuje do té debaty o vlastně vývoji a implementaci těch nových technologií v čele s AI, tak možná asi tyhle hlavní důrazy bych si dovolil zmínit tady v krátkosti.
1: Ano, myslím si, že jste mi možná odpověděl už na předchystanou třetí otázku, ale přesto se zeptám, co nového neobvyklého oproti dosavadním papežským encyklikám přináší tato? Co říkáte na citace mimo Bibli a církevní otce, ryze církevní autority?
2: Tak já myslím, že to je pravda, že třeba se tam asi poprvé v papežských dokumentech objevují citace třeba z díla J.R.R. Tolkiena, z Pána prstenů třeba, což je vlastně jeden takový znamení, že skutečně to církev myslí vážně, že to není jenom tedy jaksi zhora přinášení nějakých zjevených pravd z písma nebo nějakých inspirativních citátů od církevních otců nebo nějaké opakování citací z už vydaných nebo z minulých církevních dokumentů, ale církev se tady skutečně jaksi dotýká kultury a vnímá sama sebe jako součást téhleté kultury a nikoliv exkluzivní, což je jako výborné. A vlastně to, co je nového, tak už jsem říkal, ten posun od té etiky k AI vlastně k nějaké komplexnější sociální nauce o umělé inteligenci, kritika potom té digitální moci, to souvisí s tím vývojem implementací a používáním, jako vlastně strukturální moci. Papež říká, že vlastně kontrola vlastně nad těmi platformami a infrastrukturou datovou a nad tou velkou výpočetní kapacitou, řekněme, umělé inteligence, těch inteligentních systémů, často vlastně neleží na bedrech národních států, ale právě na bedrech velkých nějakých technologických aktérů nebo korporací. Ti totiž určují pravidla vlastně toho, jak ty technologie budou vypadat a fungovat a církev tady vlastně vstupuje do dialogu s novým partnerem. Řekněme s partnerem z oblasti téhle technologické sféry. To, co vnímám i já, aspoň nakolik jsem měl zatím možnost tu encykliku pročíst, ne ještě prostudovat, tak to je, a to myslím, že je taky nové, je to jakýsi přiznání, já bych řekl, epistemický nejistoty ohledně AI, jo. Vysvětlím to. Ta encyklika říká, že vlastně výroky o umělé inteligenci mohou vlastně rychle zastarat. To znamená, my vlastně ani úplně přesně, často ani vývojáři úplně přesně nerozumí nějakému vnitřnímu fungování těch inteligentních systémů a to je vlastně nezvykle realistické, jo. Papež totiž nepředstírá nějakou technologickou vševědoucnost nebo neomylnost, když se bavíme o papeži, ale pojmenovává jasně to, že AI je vlastně dynamický, velmi současný fenomén, i částečně bych řekl neprůhledná zóna, ta šedá oblast. Jo. A vlastně říká, že tady ohledně tohoto fenoménu se to učení církve bude ještě zcela jistě vyvíjet. To znamená ta pozornost pro ty aktuální otázky, která je nezvykle realistická. Jo. Není to ani vlastně nějaký technopesimismus, nebo alarmismus, nedej bože, ale ani vlastně technooptimismus, tedy na jedné straně tahle ta technologie nás nespasí, ale zároveň to není něco, co by nás přímo vedlo, řekněme, do záhuby, ale musíme se na to dívat velmi realisticky, že je to technologie velmi silná, velmi mocná a musíme velmi pečlivě studovat jí a velmi pečlivě se jí zabývat a snažit se, aby prospěla, řekněme, rozkvětu lidstva, nikoliv, řekněme, aby působila opak, tedy sloužila k nějaké degradaci nebo i právě té záhubě. Takže tohle bych řekl, že jsou asi jako takové res nové, ty novoty, o kterých mluví vlastně tahle encyklika.
0: Kolega Martin Novotný hovořil se znalcem nových technologií Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, koordinátorem významné skupiny pro teologii a současnou kulturu.

0: O čem se dočtete na titulní stránce katolického týdeníku s číslem 22? Zeptali jsme se šéfredaktorky Kateřiny Koubové.
1: Přinášíme informaci o první papežově encyklice, která se týká umělé inteligence. Byla zveřejněna v době naší uzávěrky, tak co jsme získali za informace, jsme dali do tohoto vydání a další přineseme příště. Přinášíme také informaci o tom, kdo bude nový nuncius v České republice.
0: List českých a moravských diecézí také přináší rozhovor s biskupem Pavlem Konzbulem.
1: 9 dní před slavností blahořečení dvou kněží Buli a Drboli se lze také připojit k modlitbě novény. Tyto dny nám mají pomoci, abychom Jana Bolu a Václava Drbolu osobně lépe poznali, aby se stali našimi duchovními přáteli. Vybízí věřící nejen své diecéze ke společné duchovní přípravě biskup Pavel Konzbul. S ním také přinášíme celostránkový rozhovor, a to nejen o tomto blahořečení, které bude velkým svátkem nejen pro celou diecézi, ale také na téma smíření i proměny diecéze.
0: O svobodě médií a demokracii se dočtete v Perspektivách, upozorňuje šéfredaktorka listu.
1: Přetiskujeme také text Rady Justicie et Pax k tomu, že potřebujeme nezávislá média, čili na obhajobu veřejnoprávních médií a jejich nezávislosti. V podstatě na podobné téma v širším rozhledu přinášíme esej na Perspektivách. Jmenuje se Proč máme bránit demokracii? Přečtu její začátek. Jak žít nadějí uprostřed světa, kde se hroutí zavedené pořádky a jedna krize střídá druhou? Cestou není útěk ani panika. Spíše odpověď na otázku, kterou začíná podobenství o milosrdném Samařanovi. A kdo je můj bližní? Celý text je o tom, jak nacházet cesty k bližním a jak se nenechat v chaosu dnešního světa utopit.
0: Aktuální katolický týdeník nabízí i další čtení.
1: O Češích a Němcích přinášíme také komentář k sudetoněmeckému sjezdu v Brně, který ukázal, že občanská společnost je ve smíření dál než politika. A také se ještě vracíme k tématu ostatků, respektive ukradené lebky svaté Zdislavy. Požádali jsme historika umění Jana Rojta, ať nám přiblíží, odkud se tato úcta vzala, bere a k čemu správně směřuje. Na stránce Doma tentokrát radíme, kterak otevřít faru i lidem zvenku pomocí farního kina. A na stránce 16, kde se tradičně věnujeme papeži Lvu 14. přibližujeme, jak bude dál pokračovat synoda, protože vznikl nový vatikánský dokument, který popisuje, jak má v příštích 2 letech celosvětová církev uvádět do života plody synody o synodalitě. Tak přeji všem inspirativní čtení.
0: Vzkazuje z katolického týdeníku šéfredaktorka Kateřina Koubová.

Překročili jsme práh 7:30, píše se poslední květen 2026, je liturgická slavnost Nejsvětější Trojice, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. A k poslednímu májovému dni patří také navštívení Panny Marie, setkání Matky Spasitele s matkou jeho předchůdce Jana Křtitele. A k tomu Světová zdravotnická organizace vyhlašuje Světový den bez tabáku. V noci na 31. května 1945 začalo vyhnání Němců z Brna, takzvaný brněnský pochod smrti, tragédie pro zhruba 20 000 lidí. V tento den roku 1950 komunistická justice zahájila vylhaný proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 lidmi. 33. výročí vzniku si dnes připomíná plzeňská diecéze. Do jejího čela povolal Jan Pavel II. Na konci máje 1993 jako prvního biskupa Františka Radkovského. Před 30 lety začaly první volby do poslanecké sněmovny v samostatném Česku. Dnes máme 46. narozeniny houslisty, hudebního pedagoga a redaktora vážné a duchovní hudby na Proglasu Štěpána Grafeho. 60. slaví zpěvák, kytarista, textař, skladatel a výtvarník Jarda Svoboda, frontman kapel Otcovi děti a Trabant, také držitel ceny Rádia Proglas za krásu slova. A 96 let se dožívá americký filmový herec, režisér a producent Clint Eastwood. Svátek má Kamila, jménu orientálního původu se přisuzuje význam převzatý z latiny, urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka. Dnešní den by měl být polojasný, na severozávýchodě by mělo být z počátku místy až zataženo, ale během dne by mělo od jeho západu u oblačnosti přibývat a postupně s přeháňkami i bouřkami. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a jenom s malou pravděpodobností. Za to nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 24 až 29 stupňů Celsia. Na horách nad 1000 metrů to bude 19 stupňů. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí a očekáváme slabý pokles tlaku, večer pak setrvalý stav. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno mírně nepříznivé. Už za půl hodiny nám duchovní hudba nabídne k poslechu harmonii mese B-dur od Josefa Haydna, dále pak sonáty a mol Karla Filipa Emanuela Bacha. A v 9 hodin budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou. Celebrovat bude pater Bohuslav Švéhla. Hudební sjestě 5 minut po 12. hodině zazní oktet pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot, smyčce, S-dur pro číslo 96 Antonína Reichy, koncert E-mol pro housle, opus a chor a orchestr opus 64 Felixe Mendelsona Bartholdyho. A na závěr jsme vybrali dvě skladby Josefa Bohuslava Förstera, mají název Jaro a Touha a Písnička. Krásný čas s Proglasem, doufám, že jste si vybrali také, co vás zaujalo, tak vám přeje Daniel Baške.

0: V tuto chvíli přebírá Proglaser relaci Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Máš pravdu, říkáváme, když chceme druhému potvrdit, že vidí věci správně, a přitom je toto konstatování zavádějící. Pravdu není možné vlastnit, dá se na ní pouze nahlížet. O poznání, které může ubližovat a rozdělovat, bude v následujících chvílích mluvit Jiří Hurta. Začíná pořad Studna slova. Pojďme teď na poznání nahlédnout možná neobvyklým, ale jistě potřebným způsobem. Dobrý poslech.

Jak jsme si řekli už minule, otevíráme dnes 8. kapitolu 1. listu do Korintu, kde apoštol Pavel v prvních 3 verších píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už úplně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Křesťanská víra není jenom věcí myšlení nebo souhlasu s určitými věroučnými články. Je to dynamická síla, která nás nutí nově myslet a jednat tak, jak by jednal Kristus na našem místě. Jenže myslet si, že okamžikem, kdy se ke Kristu celým srdcem obrátíme, se v nás všecko naráz změní a že celý náš dosavadní život i způsob myšlení bude rázem definitivně pohřben, to je domněnka, jejíž platnost bychom asi velmi těžko biblicky dokazovali. Takové obrácení je pouze počátkem nového života, který roste ve víře jen poslušností. Mnoho myšlenek, návyků i tradic však přetrvává a působí dlouho dál. Vzpomeňme jen, kolik nesnází měl Petr se svou židovskou minulostí, když měl sloužit ke spasení pohanskému setníku Kornéliovi, jak o tom čteme v 10. kapitole Skutků. Jak mu v jeho tvrdošínosti musel pán dát trojnásobné vidění, aby ho zbavil jeho předsudků a osvobodil ho k službě. Vzpomeňme, jaké těžkosti měl v Antiochii, když najednou nevěděl, jak se zachovat v přítomnosti křesťanů z židovského okolí Jakubova. Předtím jedl s ostatními křesťany z pohanů docela samozřejmě. Ale když přišli křesťané odchovaní židovským zákonem, začal se křesťanům z pohanů vyhýbat. Už s nimi nechtěl jíst. 2. kapitola Galackým. Jak vidno, ve skutečnosti nejde o to jídlo, ale o víru a o svědomí. Je jisté, že Bůh chce, aby všichni lidé dosáhli spásy a poznali pravdu. Ale co je pravda? Ta otázka tady nezní v témže smyslu, jaký položil Pilát. Tady je výrazem oprávněné pochybnosti, jestli ten, kdo tvrdí, že má pravdu, skutečně poznal pravdu tak, jak je nutno jí poznat. Pravdu totiž nelze nikdy mít ve smyslu vlastnickém. Poznání pravdy je darem Božím. Ale poznáním se nestává ještě pravda lidským vlastnictvím. Jakmile si totiž člověk, anebo dokonce celá skupina lidí, pravdu přivlastní, okamžitě propadne omylu, že stojí výš než ti druzí a osobuje si právo ty druhé, kteří tuto pravdu nemají, dirigovat, odsunovat, ba dokonce likvidovat. Tady je příčina, proč Židé pronásledovali pohany, proč pohané pronásledovali Židy i křesťany, proč křesťané pronásledovali jinověrce i příslušníky jiných denominací, proč totéž dělají ateisté, muslimové a tak dále. Poznání totiž vede k domýšlivosti. A domýšlivost lidi rozděluje, znepřáteluje, jakékoliv společenství rozbíjí.
Proto Pavel, i když se staví do jedné řady s těmi, kteří mají poznání, hned také ukazuje na nedokonalost a meze tohoto poznání. V Kristově církvi jde přece vždycky ve všem o budování. Jde o to, aby tady lidé sloužili jako živé kameny ke stavbě živého chrámu, v němž by vládl pokoj, radost a plný nový život. A právě toto budování je poznáním znemožňováno. Poznání, které vede k domýšlivosti, totiž naopak boří. Jednoho je potřebí, a apoštol Pavel to říká naprosto jasně, pouze láska buduje. Pouze láska totiž osvobozuje člověka od toho starého, zděděného sobectví. Pouze láska nás vyvádí z bludného kruhu naší soběstřednosti a tím také z naší izolace a vesmírné osamocenosti. Pouze láska nás zbližuje s bližním a vytváří společenství vyššího typu, totiž živý organismus Kristovy církve. A je pozoruhodné, že varování před přeceněním poznání, před nebezpečím každého poznání, slyšíme právě od Pavla, od apoštola s největším poznáním. Od jednoho z největších prvokřesťanských učitelů, který byl zakladatelem pravé křesťanské teologie. Pavlovými slovy není ovšem dobrá teologie odsouzena ani znehodnocena. Je jí pouze ukázáno její jediné pravé místo, a to je místo služebné. Ostatně největší překážkou opravdového poznání i každého růstu a dalšího rozvoje je právě nadutost, která si zakládá na stupni poznání, kterého již dosáhl. Tuto pravdu v trochu jiném smyslu vyjádřil konec konců už dávný pohanský filozof Sokrates svým známým výrokem, kterým vlastně řekl, že předpokladem pravé moudrosti je vědět, že nic nevím. Sokrates měl ovšem na mysli nutnost sebekritiky při rozvoji rozumového poznání. Zatímco apoštol Pavel ukazuje především na to, že domýšlivost člověku zatarasuje cestu k Bohu. Svědčí o tom i další Pavlova slova, podle kterých jedinou cestou k pravému poznání Boha je láska k němu. Pavel píše, jestliže si někdo myslí, že už něco poznal, ještě nic nepoznal, jak je poznat nutné. A my bychom čekali, že teď napíše, miluje-li však někdo Boha, má pravé poznání. Jenomže Pavel říká něco jiného. Miluje-li však někdo Boha, je od něho poznán. Člověk, který se snaží takzvaně poznat Boha, ve skutečnosti přistupuje k Bohu jako k nějakému objektu zkoumání a poznání a usiluje vlastně o to, aby si pořídil co největší sbírku poznatků o Bohu. Vytváří si soubor věroučných věd, s jejichž pomocí se pokouší zmocnit se podstaty Boží. Jenomže ve skutečnosti si tak maluje pouze svůj iluzorní obraz Boha. Vytváří si tak svou ideu Boha ke svému obrazu a s živým skutečným Bohem se přitom nesetkává. Cesta k Bohu nevede přemýšlením, ani kdyby to bylo co nejusilovnější přemýšlení. Boha lze poznat jen tam, kde on sám jedná, kde přichází a sám zasahuje do lidského života svou láskou, to jest svým ukřižovaným synem. Proto také jádrem celé Pavlovy zvěsti
je Pán Ježíš Kristus a to ten ukřižovaný. Bůh se dává tedy člověku poznat pouze v Kristu, který chce člověka svou láskou získat. A kdo je touto láskou získán a Boha si zamiluje, ten také samého sebe vydává Bohu a je od něho poznán. To znamená, že je od něho milován, vyvolen a vykoupen. Každý skutečný křesťan to může poznávat vlastní zkušeností víry. A na otázku, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, se potom nedá odpovídat čistotou věroučného poznání. Nýbrž skutkem lásky, která vyplývá z Božího milosrdenství a bere ohled na druhého člověka, totiž na bratra mdlého ve víře, jak se dovíme z další části kapitoly. Ale už sám začátek kapitoly staví před nás vážné otázky. Jak je to s tvým poznáním Boha? Vstoupil svým slovem do tvého života? Dal se ti poznat v Pánu Ježíši Kristu? Přebývá svým duchem ve tvém srdci? Spatřil z Boží lásku v Kristově kříži? A odpověděl jsi na poznání této lásky láskou, ve které se s vděčností celé vydáváš jemu?

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání i víc než právo, které nám svoboda v tobě poskytuje. Děkujeme, že nás vedeš k ohledu plnosti vůči těm, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.

že láska buduje a osvobozuje člověka, připomněl Jiří Hurta v dnešním nahlížení do 8. kapitoly prvního dopisu, který apoštol Pavel adresoval korinským křesťanům. Pozvání k prozkoumání vlastního náhledu na poznání a poznávání uzavírá dnešní vydání pořadu Studna slova. K dalšímu zastavení zveme zase za týden. Naslyšenou.

A je právě 8 hodin, posloucháte Proglas, jeho vysíláním vás provází v neděli 31. května o slavnosti Nejsvětější Trojice Daniel Blaške. Před námi je hodina duchovní hudby, v ní na prvním místě vyslechneme Harmonii mese B-dur od Josefa Haydna. Hrát a zpívat nám bude soubor Gechinger Kantorei Stuttgart se sopranistkou Simonou Šaturovou, altistkou Danielou Sindrem, tenorem Jamesem Taylorem a basem Michaelem Nadem. A doprovázet bude Radio Symphony Orchestra Stuttgart pod vedením Helmuta Rillinga. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Proglasu dozněla harmonie mese B-dur Josefa Haydna v podání souboru Gechinger Kantorei Stuttgart se solisty Simonou Štaturovou, Danielou Sindremovou, Jamesem Taylorem a Michaelem Nadim. Za doprovodu Rádia Symphony Orchestr Stuttgart pod vedením Helmuta Rillinga. Nyní navážeme sonátou A-moll Karla Filipa Emanuela Bacha ve varhanním podání Pavla Svobody.

Na Proglasu právě dozněla sonáta A-moll Karla Filipa Emanuela Bacha, kterou hrál na varhany Pavel Svoboda. Před námi je nyní na Proglasu mše svatá, přenášená z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou, kterou bude sloužit pater Bohuslav Švehla. Ke mši si můžete připravit píseň 515 jako dítky k otci svému. 515. Na varhany bude hrát Bohuslav Švehla. Ještě jednou zmiňuji, že je to mše svatá z kostela svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou, kterou bude sloužit pater Bohuslav Švehla.

i duch našeho plánu a společenstvím se všemi. Vás udělal na hlubnost tichý trojice. Zdravíme i všechny, kteří jsou s námi spojeni přes nebo prostředí se Rogla. Jsme jasné slavnosti. Víme, že slavnost trojice je tího života, které, ale přesto nám o něm Ježíš její Bůh zje. Dnešní Boh, nového tajemství. My prosíme, abychom ten vnitřek dokázali chápat, je sami uskutečnili i ta vzájemné. K bohosti jeho života, které, ale přesto nám o něm Ježíš její Bůh zje. Dnešní bohosti, nového tajemství, my prosíme, abychom ten vnitřek dokázali chápat, je sami uskutečnili i ta vzájemné. K bohoslužby jsme s pokorou na počátku. Vyznávám se. Mohu, že často člením slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má veliká. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a i vás, bratři a sestry, abyste se za mě. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože. Odpustí do života. Amen. Pane.

Omlouvám se, přenos nám hodně kolísá, omlouvám se, zkusíme, jestli nám pomůže přenos od svatého Augustína, tam snad by měl být stabilnější internetové připojení.

0: Modleme se. Bože Otče, ty jsi poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevil jsi tak lidem tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin. V ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, schovívavý, velmi laskavý a věrný. Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní na pomínání, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi: tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak, děvčata, kluci, vzhůru na katechezi.

Když tak, bratři a sestry, občas pozorujeme lidi kolem sebe v různých činnostech a pracích, tak už jsme se asi mimo děk naučili rozlišovat lidi jaksi zásadně na teoretiky a praktiky. Teoretici jsou ti, kteří dokážou rozumovými argumenty zdůvodnit kde jakou věc a vysvětlit kde jaký jev. A praktici zase dokážou lecos z toho teoretického uplatnit v každodenním životě. A myslím, že i když uznáváme, že teoretici jsou bezesporu potřební, přece jenom jsou nám jaksi blíž lidé praktičtí. Protože si nakonec řekneme, co z toho, že někdo umí teoreticky vysvětlit, jak se přibíjí hřebík, ale prakticky to nedokáže. Ježíš se také často projevoval jako praktik. I nejtěžší náboženské pravdy dokázal vysvětlit jasně a srozumitelně. Tak to vysvětloval i pravdu o nejsvětější trojici. Chtěl ji vysvětlit svým posluchačům tak srozumitelně, aby ji bez složitých spekulací mohli přijmout a uvěřit jí otevřeným srdcem. A tak už při křtu v Jordánu, když začíná své veřejné působení, se nám poprvé zpřítomňuje tajemství nejsvětější trojice. Evangelisté svědčí, Duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Nebo jindy, když ho apoštol Filip prosí, aby jim ukázal otce, odpovídá Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Dnes v evangeliu jsme slyšeli, že Nikodemovi, který chtěl vysvětlit, v čem se projevuje láska otcova, říká, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A ještě ve svých posledních slovech dává apoštolům příkaz, jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Uvádí je tedy do praxe. Vidíme, že Ježíš na téma nejsvětější trojice neteoretizoval. Nediskutoval s apoštoly, jak je to možné, že existuje jeden Bůh ve třech osobách. On je prostě pozval, aby této pravdě uvěřili celým svým srdcem. A taky náš život, sestry a bratři, může obohatit, uvědomíme-li si v praxi, že jsme stvořeni k obrazu trojice, která je společenstvím osob, že tedy i my jsme ve své podstatě bytosti společenské. Ano, jsme lidé hříšní a slabí, takže nikdy nedosáhneme dokonalosti, jaká je v Bohu. Ale přesto pro nás boží život nemusí přestat být tím jediným a nejhezčím vzorem. Abychom se k tomu vzoru mohli přibližovat, Bůh nám vychází vstříc, chce v nás přebývat mocí své lásky, přítomností své milosti. Chce nám pomoci, abychom ho jednou mohli spatřit tváří v tvář. Ačkoliv dobře víme, že ani v tu chvíli neobsáhneme tajemství božího života úplně. Nicméně můžeme se pomalu vnitřně disponovat, abych tak řekl, učit se vidět a myslet novým rozměrem, takovým, v němž se posléze toto veliké tajemství rozzáří také před našima očima. A tento rozměr nám dnešní boží slovo nabídlo. Jejím vstřícnost a otevřenost, nesobecký vztah a především obětující se láska.

0: Bratři a sestry, obraťme se se svými prosbami na Boha Otce skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém.
1: Prosíme za církev, aby svým životem vydávala svědectví o úžasném tajemství života nejsvětější Trojice.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za lidi všech národů, aby poznali, jaké hřivny jim byly svěřeny k rozvoji světa v duchu a pravdě.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme o radost života s tebou, aby jí byli naplněni ti, kdo podléhají malomyslnosti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosíme za umírající, aby se na přímluvy Panny Marie dostali do tvé slávy.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme na úmysl této mše svaté za zemřelou Marii Kličkovou, živou a zemřelou rodinu. Bože, přebýváš uprostřed nás, jestliže jsme u tebe nalezli milost, vyslyš naše prosby a dej nám z plnosti tvého života neustále žít skrze Krista našeho Pána.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Shledni, Bože, na naši službu, posvěť tyto dary a spolu s nimi přijmi i nás, abychom ti patřili na věky. Skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty jsi jeden Bůh a jeden Pán, se svým jednorozeným synem a duchem svatým. Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v trojici. A ty jsi nám zjevil a my věříme a vyznáváme, že tvůj syn a duch svatý má s tebou tutéž jedinou slávu. Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství klaníme se i každé osobě zvlášť, i jedinému bytí jediné svatosti a moci. Pro ni tě chválí všichni anděle i archanděle, cherubové i serafové a bez ustání jedním hlasem volají.

0: Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ti chléb života a kalich spásy, a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku.
1: Amen.
0: Tak, milé děti, pojďme k oltáři na modlitbu všech Božích dětí. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je
0: Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

Chleberánek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslaveni, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Náš nebeský Otče, vyznali jsme dnes, že ty se svým synem a Duchem svatým jsi jediný Bůh a Pán. Kéž v nás svaté přijímání posilní tuto víru a prospěje nám ke zdraví duše i těla. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Můžete se posadit. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice, v pondělí památka svatého Justýna, ve středu svatého Karla Luangi a druhů, ve čtvrtek je slavnost těla a krve Páně a v pátek památka svatého Bonifáce. V sobotu proběhne slavnost blahořečení kněží mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. Příští neděle bude 10. v liturgickém mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, navíc v pondělí v 16 hodin mše svatá a předávání maturitních vysvědčení pro Cyrilo-Metodějské gymnázium a pedagogickou školu na Lerchově ulici. Hlavním celebrantem bude otec biskup Vojtěch. Dnes po obou dopoledních bohoslužbách máte příležitost k zakoupení produktů z trapistického opatství Nový dvůr. Můžete tak podpořit život tamní řeholní komunity. Po celý týden vždy po skončení mše svaté se modlíme přípravnou novénu před slavností blahořečení brněnských mučedníků. Pouze ve čtvrtek, tedy o slavnosti Božího těla, se tuto novénu pomodlíme už přede mší svatou v 17.30 a dnes jsme se modlili už po ranní mši svaté. Text celé novény pro osobní užití lze najít na webových stránkách blahořečení. Ve čtvrtek o slavnosti Božího těla naváže na slavení Eucharistie obvyklý průvod Nejsvětější svátostí a eucharistické požehnání. Jako každoročně zveme do průvodu děti s květinami, zvláště letošní prvokomunikanty. Děvčata a kluci, strategický údaj, květiny se nevysypávají hnedka tady na začátku, ale šetříme si je na celou cestu, jak půjdeme kolem kostela, abychom to nemuseli obíhat třikrát a sbírat si je do zásoby. Na tento týden připadá první pátek v měsíci, proto budou probíhat obvyklé návštěvy u nemocných. V pátek od 17 hodin bude tichá adorace a svátost smíření a po mši svaté setkání členů živého růžence. Farní kavárna příští neděli proběhne na farní zahradě s mírně rozšířenou nabídkou. Tím mírným rozšířením se míní především promile, takže jste srdečně zváni. Zveme děti od 12 let na farní tábor, který proběhne v posledním týdnu prázdnin od pondělí 24. do pátku 28. srpna na faře v Netíně. Veškeré podrobnosti jsou na vývězce. Ještě mám jednu velmi důležitou věc. Tahle ta kytka je svým způsobem symbolická, předám ji až po skončení mše svaté, ale v minulých dnech se dožil významného životního jubilea náš dlouholetý sbormistr, tedy vedoucí chrámového sboru, pan profesor Pavel Kincl, který tady dlouhá léta působí, jak jsem říkal, jako sbormistr, ale nejenom teď v poslední době, ale i v minulém čase, kdy vedl sbor mladých, a pokud můžu osobně říct, tak on mi připomenul, když jsem sem přišel, že my se známe ještě mnohem déle, když totiž v 70. letech minulého tisíciletí jsem já začal ministrovat v Králově poli, tak on už tam chodil jako konzervatorista hrát do orchestru, když tam tenkrát sbor mistroval pan profesor Stanislav Kyselák. Tak já mu vaším jménem po mši svaté k té kytičce ještě přidám nějakou pozornost, ale teď mu chci vyslovit veliké a srdečné Pán Bůh zaplať přání všeho dobrého, hojnosti Božích darů, především síly, optimismu, radosti. Je to až obdivuhodné, že on je ten, který taky každoročně iniciuje mužský exodus. Pokud o tom něco víte, tak je to dvojnásob obdivuhodnější. A já moc přeju, aby ještě dlouho vydržel v této síle, v této svěžesti a v tomto optimismu. Takže, pane profesore,

a děkuji samozřejmě také chrámovému sboru. Vyprosme si požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Na Proglasu právě skončila mše svatá, kterou jsme nouzově přebírali z kostela svatého Augustína v Brně a kterou sloužil pater Petr Vrbatský. Dnes vás také pozvu k dalším bohoslužbám, které nás čekají v následujícím týdnu. V pondělí 1. června vás zvu ke bohoslužbě slova s jáhnem Janem Špilarem z oficíny v 18 hodin. 2. června v úterý budeme přenášet mši svatou z kaple Ducha svatého v Proglasu v Brně. Pozor, výjimka, ve středu 3. června, a to od 17 hodin, budeme přenášet mši svatou v rámci roku smíření z kostela Korunování Panny Marie v Žatci. Ve čtvrtek pak už bude obvyklá o 6. hodina večerní a mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Páteční bude opět výjimečně 17.30, a to z katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. A pak opět výjimka, v tomto týdnu bude skoro všechno výjimečné, bude v sobotu 6. června nikoli mše svatá v 7 ráno, jak jsme zvyklí, ale připojíme se a vás zveme ke mši svaté ve 14.30, a to s blahořečením Jana Buly a Václava Trboly z brněnského výstaviště, odkud budeme přenášet už od 9:30. A tedy celý den bude zasvěcený této události naprosto mimořádné. Příští neděli 7. června ještě na poděkování za blahořečení Jana Buly a Václava Drboli budeme přenášet mši svatou opět v nepravidelném čase, tedy v 10 hodin, a to z Lukova z Moravských Budějovic. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A na duchovní vlně ještě zůstaneme aspoň na poli hudby. Čeká nás varhaní hudba Jiřího Chluma, který nám zahraje dvě skladby Dietricha Buxtehudeho, konkrétně Preludium a Chacona C dur a Toccatu a Fugu F dur. Dále pak od Johanna Sebastiana Bacha Fantazii a Fugu C moll.

0: Hledání světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, nabízím dnes první ze série pořadů, které nás uvedou k základním tématům spirituální teologie. Skládají z ní zkoušku studenti teologických fakult, ale my se nemusíme obávat, že bychom nerozuměli snad složitému výkladu. Docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáší zajímavě a umí se opřít o naši vlastní křesťanskou zkušenost. U mikrofonu Proglasu tady ve studiu Christian hostem už byl. V samostatných kapitolách se budeme věnovat mystice v církvi, rozvoji života modlitby, askezi, ale také třeba symbolice včely v křesťanském umění a spiritualitě. Ta dnešní úvodní kapitola má název Vydávající se Bůh a obdarovaný člověk. Pane docente, vítám vás tedy ve studiu, mikrofon je váš.
1: Já především děkuji za pozvání, zdravím též vaše posluchače. Je to pro mě taková radost vyprávět o spirituální teologii, jelikož je to obor, kterým se zabývám a rozvíjím ho na Katolické teologické fakultě. Navazuji zde na doktora Vojtěcha Kohouta, který zde začal vyučovat tento předmět a já jsem ho potom od něho přejal celou strukturu a snažím se vlastně držet těch sylabů, které on tady vypracoval a zároveň do nich dávám také něco svého, něco, co jsem vlastně já sám nastudoval nebo z přednášek, ze kterých jsem sám čerpal z profesorů, kteří byli mými vzory a ze kterých stále čerpám. Především bych vzpomenul na otce Tomáše Špidlíka, kdy se snažím opravdu velmi pečlivě studovat jeho odkaz a dále šířit to, jak on vnímal spirituální teologii a jaký on ji sám učil na Orientálním institutu.
0: Mohu tedy poprosit, jak bychom rozdělili ta témata my. Nejdříve asi bychom měli říct, co to ta spirituální teologie je, jaká je to věda, jaká je to disciplína a jak se objevila v dějinách, v bádání teologů.
1: Tak už na první hodině studenti naší fakulty se seznamují s předmětem spirituální teologie. Hovoříme o takzvané epistemologii oboru. Tedy snažíme se nějakým způsobem předmět spirituální teologie umístit do toho teologického bádání, definovat jeho předmět, metody, prameny, jakým způsobem tedy teolog zabývající se spirituální teologií pracuje. A co je velmi krásné, že je to disciplína, která je vlastně stará, jako je křesťanství, ale zároveň je nová. Je nová, protože vlastní předmět spirituální teologie vlastně vznikal až ve 20. století. K tomu se za chvilku dostaneme. A když bychom měli povídat takové ty dějiny spirituální teologie, jak se nacházela v teologickém myšlení křesťanství, tak bychom to mohli rozdělit do takových několika etap. V tom prvním tisíciletí hovoříme o takzvaném gnosticko-sapienciálním chápání teologie. Hnedka vysvětlím.
0: Musíme.
1: Gnosticko-sapienciální znamená to, že těm prvním křesťanům, teologům leželo na srdci ono poznání pramenící ze zkušenosti s Božím zjevením. A to tak, jak mu nasloucháme v písmu, jak i sami ve svém životě, kdy se účastníme mši svaté, kdy vedeme duchovní rozhovory, kdy sami se modlíme a získáváme určitou zkušenost s Božím zjevením, nasloucháme Božímu hlasu, odpovídáme na Boží hlas a poznáváme ten smysl našeho života, naše životní povolání, které se potom stává takovým naším úkolem pro život. Přemýšlíme o tom, kým jsme a kým se máme stát, jak nás Bůh proměňuje a vlastně nás také uschopňuje k tomu, abychom byli věrni našemu povolání.
0: Gnoze, poznání.
1: Poznání, sapienciální moudrost. To také přináší moudrost. Tohle jako křesťané nesmíme opomenout, že křesťan je člověkem moudrým, protože je moudrým před Bohem. A získává vlastně tuto zkušenost a tuto moudrost, kterou potom předává dál. A v tomto prvním tisíciletí můžeme tedy vnímat spirituální teologii, nebo řekněme duchovní život, v plném souznění s teologickým bádáním. vlastně i první dogmata, která vznikala, ať už je to dogma o Boží trojici, o boholidské přirozenosti Krista, velké debaty byly ohledně toho, jestli Duch svatý je osobou nebo není, nebo je jakýmsi projevem Boha. A tak všechna ta dogmata, která vznikala ze zkušenosti. Oni měli zkušenosti s Boží proměnou. Oni měli zkušenosti s tím, jakým způsobem Duch svatý působí v člověka, ve společenství církve, jak se člověk mění, jak se připodobňuje Kristu. A tato vnitřní proměna jim dávala potom zpětně poznávat, kým byl Ježíš Kristus. Jak bylo definováno, jak také říkáme, je to pravý člověk, pravý Bůh. Kdyby byl jenom člověk, tak vlastně proměna není možná. Pořád by to byl jeden z proroků. Kdyby byl Bůh, tak je nám vzdálený. Ale protože byl pravým člověkem a pravým Bohem, tedy bohočlověkem, tedy je nám otevřena tato cesta proměny. Na východní teologii hovoříme o cestě zboštění, případně připodobnění se Ježíši Kristu, a to je ta naše cesta. A právě v tom prvním tisíciletí ti teologové zažívali tuto zkušenost proměny v Duchu svatém. Byl to vlastně osobní vztah, proto tedy Duch svatý je osobou, protože jenom s osobou můžeme mít osobní vztah. A tato proměna potom vytvářela jejich život.
0: Hovoříme nyní o vzniku a rozvoji spirituální teologie. Pro první tisíciletí je charakteristická jednota teologie a duchovního života. Ale pak dochází k rozkolu.
1: Tak mluvíme někdy o takovém neblahém rozdělení. Řekněme, že v tom 12. 13. století někdy se vyskytovaly proudy, které se stavěly kriticky vůči takové té teologii akademické, řekněme, která se usilovala o to nějakým způsobem rozumově uchopit zjevení. A duchovní život byl někdy chápán jako taková alternativa. A je to neblahé rozdělení, které ale nebylo přítomno u velkých autorů, jako byl Tomáš Akvinský či Bonaventura. Není možné hovořit o tom, že řekněme, lidová zbožnost a teologie, kterou vyučujeme na fakultě, že spolu nejdou v ruku v ruce. To bychom jako teologové byli sami proti sobě. Vždycky tady musí být ona zkušenost, kterou má lidová zbožnost, a tu potom se snažíme jako teologové uchopit. Také vnímáme nějakým způsobem prozřetelnost, jak působí. A snažíme se mnohdy udělat taky určitou syntézu toho, jakým způsobem dneska Bůh vede člověka, náš svět, naši společnost, naši církev, a která jsou ta témata, jež se nám odkrývají o člověku, abychom ho lépe poznali a poznali také jeho zacílení.
0: Takže tam došlo k tomu neblahému rozdělení, jak už jsme řekli, a půjdeme v dějinách dál.
1: Ano, ono bylo, někdy to tak bylo vnímáno, té historii, řekněme, pozdějšího data, takové 16. 17. století, vidíme, že zde vzniká také nová literatura, mystická literatura. A jsou zde autoři, jako je Ignác Loyoli, Jan od Kříže, František Sáleský, kteří se snaží nějakým způsobem tu svoji žitou zkušenost s Bohem zpětně reflektovat. A píší ty svoje traktáty, píší exercicie, píší duchovní cvičení, píší doporučení laikům, jakým způsobem žít duchovní život. A to se potom v tom pozdějším věku, od toho 17. do 19. století, ti teologové snaží shrnout do takových systematických traktátů, jako by byla například Suma teologie mystike od karmelitána Filipa od Trojice. To jsou takové ty první knížky, které nám předkládají určitou syntézu duchovního života.
0: Shrnu takové základní informace o tom, co jsme probrali. V prvním tisíciletí je charakteristická jednota teologie a duchovního života. 12. 13. století přináší jejich rozvod, odštěpení. 14. 15. století to je doba, kdy učení teologové hledí na duchovní autory s nedůvěrou. Vzdělanost se z druhé strany považuje za marnost. Takovým typickým projevem je vznik hnutí Devocio Moderna. V 16. 17. století, zvláště ve Španělsku a ve Francii, se objevuje duchovní a mystická literatura. Typická jména: Ignác z Loyoly, Terezie z Avily, Jan od Kříže, František Saleský. Je to základ pro pozdější teologickou reflexi o duchovním životě. Pro 17., 18., 19. století jsou charakteristické tři jevy. Systematizace, rozdělení teologie na asketiku a mystiku a zdůraznění askeze. V první polovině 20. století už se objevuje teologické uspořádání duchovních zkušeností také na teologických fakultách a v řeholních institutech. Například v roce 1919 je na Gregoriánu otevřena katedra asketiky a mystiky. O rok později také na Angeliku. Od 40. let už se přednáší spirituální teologie jako předmět pod tímto názvem.
1: Vysvětlím, proč jsem na začátku říkal, že spirituální teologie je také předmětem novým. Ono je to z důvodu toho, že vlastně ty počátky teologického uspořádání předmětu spirituální teologie jsou vřazeny do první poloviny 20. století. V roce 1919 vznikla první katedra asketiky a mystiky na jezuitském Gregoriánu. V roce 1920 potom na dominikánském Angeliku. Je zajímavé, že asketika byl povinný předmět a mystika byl jako volitelný. Zároveň potom později v těch 50. a 70. letech vznikají první instituty spirituality a roku 1957 vznikl první na karmelitánském Tereziánu a zde se poprvé začaly udělovat také doktoráty ze spirituální teologie. Takže vidíme, že je to poměrně, řekněme, starý i nový obor a v současné době se snažíme jako spirituální teologové dělat, řekněme, první takové shrnutí toho, co se ve 20. století podařilo v našem předmětu rozpracovat a připravujeme především učebnice a studenty, kteří se chtějí tímto předmětem zabývat.
0: Ale myslím, že zájem o spirituální teologii u studentů je docela velký, ne?
1: Zájem je určitě velký. Především přicházejí studenti, že chtějí psát bakalářské nebo magisterské práce ze spirituality konkrétního člověka. Většinou je to nějaký světec, ke kterému mají svůj osobní vztah a chtějí nějakým způsobem prohloubit svoji úctu k tomuto světci a chtějí nějak pojednávat o tom, jakým způsobem on žil svoji spiritualitu, jak ji potom předával například v nějakém řádu, kongregaci, hnutí.
0: Ale než začnou psát takovou bakalářskou práci, tak musí samozřejmě znát ty základy, ta základní témata. A k těm se dostáváme i v našich pořadech. Tak teď už konkrétně k prvnímu tématu, které jsme naznačili posluchačům. Vydávající se Bůh a obdarovaný člověk.
1: Ano, je to vlastně ten první blok, když probereme se studenty ty úvody, tu epistemologii, tak je to první blok přednášek. My máme tu spirituální teologii rozdělenou do takových tří bloků. První se zabývá právě tímto tématem. Je to téma, které hovoří o tom, jaký je náš Bůh, který se nám zjevuje. Vlastně spirituální teologie se zabývá Božím zjevením a zkušeností člověka s tímto zjevením, jak ho tato zkušenost proměňuje, jakým způsobem prochází člověk obrácením, očišťováním a sjednocováním se s Bohem v životě církve. Respektujeme rozmanitost jednotlivé zkušenosti a zároveň se snažíme také poukázat na to, co je nám společné jako křesťanům, jak nás Bůh přivádí do církve a jak ty jednotlivé dary, které máme, potom darujeme tomu společenství, protože každá ta naše spiritualita je darem druhým lidem.
0: A co člověk, to jiná spiritualita, dalo by se říct?
1: V jistém slova smyslu ano, i když zde máme samozřejmě ten sjednotící rozměr a to je právě to účastenství na Kristově přirozenosti, tedy vždycky ten člověk nějakým způsobem následuje určitý aspekt Ježíšova pozemského života. A tímto vlastně se účastní na té takové, řekněme, univerzální spáse v Kristu. Předává dál. Vlastně tím my jako lidé vytváříme církev jako takové mystické tělo Kristovo, kdy každý z nás přináší něco z toho Krista, aby vlastně bylo zřejmé, že ten Kristus mezi námi žije vzkříšený a my jsme vlastně tím mystickým tělem. Každý z nás je tím údem. Nemůže být jeden úd proti druhému a podobně.
0: Slovo spirituální rozměr, spirituální je takové docela módní jako slovo mystické. My hovoříme o křesťanské spiritualitě. To je podstatné.
1: Ano.
0: A tady je to o Kristu a duchovní zkušenosti naší.
1: Ano, je to vlastně zkušenost s Božím zjevením. Tohle to je důležité. Když bychom řekli, že všechny náboženství, všechny duchovní cesty jsou rovnocenné, tak bychom vlastně také museli tvrdit, že Bůh nemluvil k člověku. Všichni máme stejnou cestu. A jestliže Bůh promluvil, ba co víc, jestliže se vtělil v osobě Ježíše Krista, tak máme něco, čím chceme ty druhá náboženství obohatit, jelikož se domníváme, že to je to podstatné, bez čeho nemůžeme jako křesťané žít. A to je právě otázka těch našich prvních témat. Jaký je tedy ten křesťanský Bůh? Co to znamená, že se člověk nachází před Boží tváří a Bůh je pro něho Boží trojice? Ono je to velmi snadné říct, že Bůh je trojice, ale co to znamená? Jakou já mám zkušenost s Bohem Otcem a tedy prožívám své Boží synoství v případě ženy? Co to znamená být Boží dcerou? Jaký já mám vztah k řekněme, druhé osobě trojice, k Ježíši Kristu. A prožívám tedy onen rozměr bratrství. Žena prožívá zkušenost, co to znamená být druhým sestrou. A zase v otázce Ducha Svatého, jakou já mám tu zkušenost proměny. Kdy poznávám, jak už ten starý člověk ve mně nemá tu sílu mě nějakým způsobem ovládat, ale jak se u mě projevuje ten nový člověk, který je svobodný, který zažívá tu svobodu Božích dětí, který mě přivádí k druhým, který mě otevírá v lásce a který mě dělá člověkem, který je šťastný, který zažívá něco z těch blahoslavenství, jak o nich mluví Ježíš.
0: Budeme-li chtít definovat, co je spirituální teologie, nesmíme zapomenout na čtyři podstatné prvky. Jde o společenství člověka s Bohem. Společenství skrze Ježíše Krista. V Duchu Svatém. Podle osobních dispozic člověka. A my se dnes zabýváme kapitolou s názvem Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk.
1: Když mluvíme tedy o zkušenosti setkání s Boží trojicí, tak jsme si vědomi vždycky toho, že je to pro nás tajemství. Vždycky tady je ten Bůh transcendentní. Tomáš Pidlík v knížce My v trojici popisuje zkušenosti západních křesťanských mystiků, jako byla Hildegarda z Bingen, Geltruda, Kateřina Sienská, Terezie Zavily, Jan od Kříže, Ignác Loyoli a další, kteří popisují setkání se zjevením Boží trojice s tímto intimním tajemstvím a popisují to jako vstup do mlčení trojice, jako zážitek takového poklidného spočinutí, jako záchvěv věčnosti, který se projevoval klidem, plností života a lásky. A právě tato zkušenost potom formovala jejich další život a předávali tuto zkušenost setkání s Boží trojicí dál. A můžeme tedy vnímat tento aspekt transcendentní jako ono tajemství, před kterým můžeme mlčet. Ale na druhou stranu máme zde písmo, jak se nám Bůh zjevuje. Už ranní křesťané se snažili nalézat ve Starém zákoně stopy působení jednotlivých božských osob. Asi nejznámější v tomto kontextu je ikona Rubliova Boží trojice, kde vlastně převzali vyprávění o navštívení tří hostů u Abrahamova stolu, jakožto navštívení andělů před obrazu Boží trojice. Když se podíváme na tu krásnou ikonu Rubliova, tak zde vidíme celé to tajemství. Jsou zde tři andělé sedící u stolu, kde je kalich. interpreti, kteří se zabývají touto ikonou, hovoří o tom, že tam jsou rovnou tři kalichy. Jeden to jsou ty vnější kontury oděvu těch krajních andělů, vnitřní kontury je druhý kalich a třetí kalich je na stole. Je to vlastně kalich jako předobraz slavení Eucharistie. Zároveň zde máme jednotlivé božské osoby. Máme zde Boha Otce, za kterým je symbol církve. Je to Otec, který člověka miluje a který ho pozývá do společenství. Vlastně to je další zkušenost, kterou člověk získává. Tím, že se setkává s Bohem, zjišťuje, že není sám. Že nikdy není sám. Ať když by náhodou byl sám v tom prostorovém slova smyslu, vždycky je zde modlitba a společenství svatých, nebeská církev, vzkříšený Kristus, kteří ho nějakým způsobem doprovázejí, anděl strážní. A vždycky je zde blízkost bratří a sester, kteří jsou také na cestě, když se vzájemně doprovázíme. A to je právě to poznání toho, že jsme vlastně boží děti, svobodné boží děti. A snažíme se tedy pochopit, co to znamená mít vztah k Bohu Otci. Ono to není jednoduché. Velmi často je tam ten problém, že máme třeba špatnou zkušenost s tím, řekněme, lidským otcovstvím. A potom ono setkání s tím pravdivým otcovstvím může znamenat usmíření a uzdravení třeba těchto rán a zranění, které člověk může mít. Má to takový ten terapeutický kontext. Poznat, co to je Boží Otec. Tomáš Akvinský říkal, že my máme Boha Otce. On ale není jako naším otcem. Je otcem dokonalým a nejskvělým způsobem. Na druhou stranu ale, a i na té rovině lidské, se vlastně učíme takové té komunikaci, jež je potom pro nás důležitá i na té rovině boholidské, a tedy i v té komunikaci, v té modlitbě, kterou zažíváme k Bohu Otci.
0: A to jsme se dostali vlastně k tomu obdarovanému člověku.
1: Přesně tak.
0: Obdarovaní Bohem jsme. Mm-hmm. Co k tomu ještě máme si uvědomit?
1: Řekli jsme si jenom takový nástin vztahu k Bohu Otci. A když se vrátíme k té Rubljovově ikoně, tak zde v prostředku sedí další postava anděla, která je podle té ikonické tradice oblečena, jako je vlastně oděn Ježíš Kristus na ikonách. A to nám také dává ten druhý rozměr, a to je to prožití, jak jsem říkal, sesterství a bratrství, a zároveň také rozměr toho, že náš život je vlastně vydaností. Je to, říkáme, kenoze, tedy něco, kdy člověk vlastně zapomíná na toho starého člověka, jak Bůh si ho také nepřipomíná a stává se novým člověkem v Kristu a daruje se druhým. To je ten rozměr kristologický, kdy na té ikoně za tím andělem je vyobrazen strom. A ten strom je symbolem stromu v ráji. A vlastně člověk, který po pádu Adama je také zatížen tím prvotním hříchem, najednou v tom Kristu nachází něco prapůvodního, něco, co ztratil, ten boží obraz v podobenství Krista. No a tím třetím andělem vpravo na ikoně Trojice je Duch Svatý. Duch Svatý, který je právě tím, jež nás vede, který nás proměňuje. A spirituální teologie se tedy snaží analyzovat, popisovat, rozbírat a nějakým způsobem uchopovat právě tuto proměnu. Proměnu člověka, který se vydal na cestu k Bohu.
0: A člověku se budeme věnovat potom v příštím setkání. Děkuji zatím za první lekci a v příští lekci naslyšenou.
1: Taky děkuji.
0: Jak se píše ve věroučné konstituci Lumen Gentium, smyslem lidského života je podíl na životě Boží Trojice. Trojiční tajemství nám bylo zjeveno nejenom, abychom nad ním žasli, nebo si dokonce lámali hlavu, ale abychom z něj a v něm žili. A právě vztah křesťana k jednotlivým božským osobám, promítání trojičního pravidla víry na duchovní život každého z nás, to je vlastní téma spirituální teologie. Úvodní kapitolou nazvanou Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk, nás provázel docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příště bude hovořit o křesťanské duchovní zkušenosti a jejím rozlišování. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Ano, je po 11. hodině, ano, máme neděli a to znamená, že je to pravidelný čas pro Proglaso a čeká vás tady dvojice moderátorská, která vás bude provázet.
1: Hádejte, kdo?
2: Já to musím zesílit no, ten vidíš, mikrofon, aby to bylo slyšet.
1: Takže tak. Hádejte, kdo? Tady bude.
0: No Dan,
1: tak je a Dan a Tamča. Ahoj,
0: jo. Mějte ahoj, se ahoj.
1: Hezky, rádi, že vás opět máme na drátě, jak se říká. Mm-hmm. Doufám, že teprve budeme mít.
0: Tak, budeme se na vás těšit, jak nám budete volat a mezi tím si řekněme, co jsme si položili za otázky, které najdete na internetové adrese junior.proglas.cz, tam v záložce Proglaso. A my jsme tam přes týden nechali otázku, kdo tvoří nejsvětější trojici, to totiž směřuje k dnešnímu svátku.
1: Otec, syn, duch svatý, no varili jste to tam, je to jasné, ale Dane, víš, že jsem teď zrovna náboženství na toto téma narazila s dětma, kterým to ještě nebylo úplně, jako, a není to úplně jednoduché pochopit pro ně.
0: Je to těžké ústřední, i pro dospělého, že jo? A když se pak pojdem v těch otázkách, tak jsem viděl právě, že někteří řekli nevím a někteří krásně, velmi jednoduše zodpověděli. Takže dostaneme se k tomu.
1: Druhá otázka, najdi v písmu nějakou zmínku o nejsvětější trojici?
0: Tak vy jste tady dávali například Magdalena Lovečková v závěru Matoušova evangelia. Já bych dodal, myslím, 21. kapitola, že je to křest ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. To je to misijní poslání Pána Ježíše, když vlastně vysílal učedníky do celého světa a řekl, ať křtí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Aneška Lovečková ta napsala, že v Bibli slova nejsvětější trojice nikdy neviděla, ale samozřejmě viděla napsáto Otci, Synu a Duchu Svatém. I tak to jako odděleně, i tak to pohromadě. Takže například, ne 21, chci jsem říct 28. Tak 28. kapitola závěrečná tedy z Matoušova evangelia. No a například Ježíšův křest, na ten poukázala Zuzanka Machová a také Václav Bariček ukázal na tady tu závěrečnou na to misijní poslání právě ze závěru Matoušova evangelia. Tak.
1: Třetí otázkou jste se zabývali hodně široce. Měli jste najít v písmu alespoň tři místa, kde

0: tam a je v trojici. Tak tady bych vyzvihl právě odpověď Anny Škilovečkové, která říká, Bůh je láska. No a mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým probíhá láska. Aby Bůh mohl milovat, má Syna a Ducha Svatého.
1: A to je hezké.
0: A to je přesně ono. Vlastně, kdybychom si řekli, Bůh je to největší, že? Co? Nic mu nemůže chybět, všechno stvořil. A kdyby tady ve vesmíru bylo něco, co by v Bohu nebylo, tak by to Bohu něco přidávalo a už by Bůh nebyl největší. Takže když víme, že existuje láska, tak také víme, že nějakým způsobem musí být přítomna v Bohu. Že Bůh je láska. A k lásce je potřeba více než jednoho. Odtud tady nejsvětější trojice.
1: Tak, krásně vysvětleno. No, tak. Vzkazy. Přejete nám Magdalenka Lovečková krásnou neděli, stejně jako Aneška a celý krásný nový týden. No a Zuzanka Machová nám přeje pěknou neděli. I tobě, Zuzko.
0: Tak my děkujeme za vaše vzkazy a můžeme si ještě vylosovat, kdo z vás tady bude odměněn za své odpovědi, které jste nám psali, tak já asi poprosím Tamaru.
1: Aby... Zavírám oči, Dan je své svědkem.
0: Je to tak.
1: A ťuk.
0: Dokonce i ťukla.
1: Ťukla. Zuzanka Machová. Zuzanka
0: Výborně,
1: Machová.
0: Tak Zuzance přejeme.
1: Výborně.
0: A také si povíme ještě před písničkou, jaká je na dnešní den SMS otázka. A ptáme se dnes, jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Takže jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví.
1: No a vy nám můžete hned začít psát odpovědi na SMSky 775 132 132 anebo přes mail živě@proglas.cz.
0: A vy, kdo s námi budete chtít soutěžit telefonicky, tak tam připomínáme číslo 739 850 345. Budeme se rádi těšit i na nové soutěžící. Teď dáme si první písničku a tu si přáli sourozenci Lovečkovi, jmenuje se Pizzicato, to je takový ten způsob, jak se drnká, že, na strunné nástroje, jinak smyčcové třeba, a je to od Svěráka a Uhlíře.

když to teta zmastí. Ty se pořád nesměj, teto, mysli trochu na kvarteto, mysli na klasika, který v robě vzliká, mysli na klasika, který v robě vzliká.

0: místě si také otevřít tu aplikaci, kterou si nám můžete volat na naše číslo 739 850 345 a říct si, jaké okruhy máme dnes k dispozici.
1: Takže jako vždy je to nedělní liturgie, k dnešnímu dní to máme Nejsvětější trojici.
0: Pak číslo 3 v Biblii, které se odkazuje též k Nejsvětější trojici.
1: Dalším tématem bude apoštol Pavel.
0: A také tu máme vybavení kostela, takže zvláště, pokud je někdo ministrant, tak má velkou výhodu.
1: Tam by mohl zabudovat.
0: Zvedám první telefonát. Halo, halo, tady Tamara a Dan, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Aneška Lavečková, je mi 12 let.
0: Aneško, zdravíme tě, ahoj. Kde si vybereš první otázku?
2: Prosím, nedělní liturgie, pokud máte za 4 body.
0: Dobře, dobře, máme za 4 body. Jsi první, takže máme, máme. Co měl v rukou Mojžíš, když sestoupil z hory Sinai? Za A, hůl. Za B, větvičku z plody ze zaslíbené země. Za C, dvě kamenné desky. Za D, manu.
2: A prosím ještě jedno.
0: Co držel v rukou Mojžíš, když sestoupil z hory Sinai? No ano, kamenné desky.
1: Je to tak. Právě to jsme probírali teď s dětma, které půjdou k svatému přijímání. Tak Aneško, kam dál? Máme číslo 3 v Biblii, apoštol Pavel, anebo vybavení kostela.
2: Číslo 3 v Biblii, prosím.
1: Za kolik? Tak
2: 4 body.
1: Co stvořil podle Bible Bůh třetí den? Zemi, nebo rostliny, nebo hvězdy, anebo odpočíval? Rychle počítat na prstech. Co stvořil podle Bible Bůh třetí den? Buď to mohla být země.
2: Prosím ještě jednou odpovědi.
1: Takže za A země, za B rostliny, za C hvězdy, anebo za D odpočíval. Třetí
2: rostliny?
1: Den. Byly to rostliny.
0: Výborně, je to tak. Já dám fanfáru. Vítěznou fanfáru. A také máš tedy nárok na výhru. Co budeme ukládat asi, nebo pošleme?
2: Prosím,
0: uložit. Tak uložíme.
1: A budeme předávat.
0: Případně ještě.
2: Ano, a můžeš ještě předtím pozdravovat?
1: Určitě. Jo, jo. Pozdravuj.
2: Madlenku Housličkovou, maminku, tátu, sourozence, všichni, kdo poslouchají vás, Věrku a Václava, babičku a dědu, i druhýho dědu, i babičku druhou, Petulu a Pavla.
0: Dobře. Tak my zase pozdravujeme tebe a celou rodinu a také z té rodiny nám někoho teda pošli.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj, Aneško.
2: Ahoj, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
1: Magdalenko, ahoj.
0: Také tobě pozdravení. Z jakého okruhu si vybereš první otázku?
2: Nedělní liturgii za 5 bodů, prosím.
0: Tak je v jednom ze 4 dnešních čtení je zmíněná celá trojice. Ve kterém? Buď za A v prvním čtení, za B v žalmu, nebo ve druhém čtení, anebo za D v evangeliu.
2: Prosím, ještě jednou zopakovat.
0: Tak v jednom ze 4 dnešních liturgických čtení je zmíněna úplně celá Nejsvětější trojice. Ve kterém? Buď za A v prvním, nebo za B v žalmu, nebo za C v druhém čtení, nebo za D v evangeliu.
2: Čtení.
0: Ano, je to ve druhém čtení.
1: Magdalenka dávala pozor. Tak kam půjdeme spolu? Na to číslo 3, nebo se mrkneme na apoštola Pavla, taky zajímavé, anebo na vybavení kostela?
2: Tak na číslo 3 za 5 bodů, prosím.
1: Kdo řekl, Magdalenko, je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Tak buď to řekl Mojžíš na poušti, nebo to mohl říct Daniel v Babyloně, nebo král Saul před bojem proti Pelištejcům, anebo Ježíš na poušti. Je mi líto zástupu, neboť již 3 dny jsou se mnou a nemají co jíst. Mojžíš, Daniel, král Saul anebo Ježíš?
2: Ježíš.
1: Je to tak. S radostí pouštíme znělku vítěznou.
0: A jak naložíme s výhrou?
2: Prosím, uložit.
0: Dobře, tak uloženo bude. Jaký dneska máte program, že jsem tak smělý ještě?
2: No, ještě úplně nevím, protože máme rýmu všichni.
0: Oh. Senou anebo infekční nějakou?
2: Takže asi budeme doma.
0: Dobře.
1: Tak tu předávací jsem chtěla říct. Je hodně dětí, tak tu předávací.
0: Dobře, tak si ji nechte teda pro sebe, ale rychle se z ní vykurujte.
1: Taky chceš
0: někoho pozdravit?
2: Všichni, kdo poslouchají vám Proglasa, Madlenku, pak ještě všichni, kdo byli na finále Proglas, Pavla, Aničku a Petra.
0: Dobře.
1: Děkujem.
0: Tak se měj krásně, zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak. Máme za sebou první dva telefonáty, tak s velkým úspěchem. Věřím, že ty další budou neméně úspěšné. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Tady je Eliáš Noleček.
1: Taky nachlazený.
0: Máš taky rýmu?
2: Ano.
0: A kolik máš let?
2: Sedm.
1: Sedm tak, a ještě rýmu.
0: Sedm a ještě rýmu. Tak velký a ještě má rýmu. No, dobře. Jaký okruh si vybereš ke soutěžení?
2: Mediální liturgie.
0: A za kolik bodů to bude?
2: Za tři.
0: Tak, za tři. Dávej dobrý pozor. Doplníš text z dnešního evangelia. Bůh přece neposlal svého syna na svět, a teďka budeme pokračovat, jo? Za A. Ale syn poslal svého otce? Nebo za B. Aby svět odsoudil? A nebo za C. Aby tam hrál na schovávanou, poslal ho pracovat?
2: To druhý,
0: ano. Aby svět odsoudil, tak proto Bůh syna na svět přece neposlal. Tak.
1: Chuďátko nemocný, já tě slyším až do Brna, jak tam se trápíš. Tak.
0: Ale i přes handicap jsme zatím
1: výborný,
0: úspěšní. Tak
1: výborný.
0: Výborně, doufám,
1: tak
0: že
1: Eli,
0: to vydrží.
1: Tak Eli, kam půjdeme spolu? Na jaký téma?
2: Opakovat.
1: Číslo 3 v Bibli, apoštol Pavel, anebo vybavení kostela?
2: Číslo 3.
1: Tak za kolik bodů?
2: Za dva.
1: Dobře, poslouchej. Kdo chtěl postavit tři stany? Buď to byl Mojžíš, nebo Pavel, anebo Petr. Kdo chtěl postavit tři stany? Petr.
0: Ano, byl to Petr. I když dlužno dodat, že stanařem byl Pavel, že?
1: To je Eli, co uděláme s výhrou?
2: Uložíme.
1: Zapisuju.
0: Tak výborně. Tak také ty budeš někoho pozdravovat?
2: Tady doposlouchají vás Pavla Herajna, Aničku. Tady doposlouchají a vás.
1: Děkujeme.
0: Dobře, tak jo, děkujeme. Měj se krásně, naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak máme další úspěšný telefonát s úspěšným soutěžícím. Tak může to, myslím, pozbudit všechny, kdo chtějí volat.
1: Nebo tak. Nemají odvahu třeba.
0: Kdo třeba nemají odvahu, no. O to jde. Halo, halo, kdo se dovolal?
2: Tady je Benedikt Loveček.
0: Benedikte, zdravíme tě. Říkej to rovnou i s tím věkem, ať se nedoptáváme.
2: 9 let.
0: Výborně, tím dáváš příklad i těm ostatním. A nám je to dobré vždycky připomenout, i když my to třeba tušíme, ale jako jsme radši, když to víme a že to máme potvrzené. Tak kde si vybereš první otázku?
2: Opakovat, prosím.
0: Tak jednak je tu nedělní liturgie, jednak číslo. Tři.
2: Nedělní liturgie.
0: A za kolik bodů?
2: za 3 body.
0: Dobře. Tak doplnit text z dnešního evangelia. Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, 3. Za A. Už je odsouzen, za B. Jeho chyba, nebo za C. Tomu ani svěcená voda
2: už
0: nepomůže.
2: Už je odsouzen.
0: Ano, je to tak, už je odsouzen.
1: Tak Benedikte, a kam se vydáme spolu, na jaký okruh? Máme tu číslo 3 v Bibli a apoštola Pavla. Číslo 3, za kolik bodů? Máme všechny.
0: Tak, konečně, konečně číslo 3 za 3.
1: 3 za 3. Tak dobře, poslouchej. Jak se objevilo číslo 3 při tom, když Petr zapřel Ježíše? Máš na výběr. Za A. Petr zapřel Ježíše 3krát.
2: Já zapřel.
0: Ano, výborně. Oh, super. Je to tak. Tak to ještě na znělku.
1: To teda.
0: Měl bych ji dát 3krát. Možná,
1: 3krát vyzvěděl. Benedikte, co uděláme s vírou? Uložíme, pošleme.
2: Pošlat, prosím.
1: Zapisuju.
0: Dobrá, tak posíláme rádi. Také máš možnost někomu zpříjemnit den, že někoho pozdravíš, kdo by to byl?
2: Pavla Herajna, Arlenku Housečkovou, Věrku a Václava, všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa, Mašlíky, Prostu a Teresku. A to je všechno.
0: Dobře. Tak rádi tě zase někdy uslyšíme, tak zavolej zase příště. Ahoj.
1: Ahoj, Benedikte.
2: Ahoj.
1: Ten tak nechraptěl. Ten bacel ještě nepolhltěl.
0: To byl zatím nejméně nachlazený člen rodiny. Tak máme tu také SMS otázku, kterou si připomeneme. Dnes se ptáme, jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: A já ještě připomenu číslo SMS 775-132-132 nebo mail živě@proglas.cz.
0: A my máme další telefonát. Halo, halo.
2: Tady je Bernadetka Lovečková.
0: Bernadetko, zdravíme.
1: Ahoj.
0: Tě. Kolik pak je ti let?
2: 5.
0: 5, výborně. Tak, chceš si vybrat okruh, anebo máme položit lehčí otázku nějakou?
2: Je to lehký, jo.
0: Dobře, tak já ti dám z nedělní liturgie za jeden bod. Kolik osob tvoří nejsvětější trojici? Za A.
2: 3.
0: Ano, za A. Tedy 3.
1: Super, Bernadetko. Tak a spolu budeme kde hledat odpovědi? Číslo 3 v Bibli, nebo se budeme povídat do apoštolu Pavlovi, anebo se podíváme do kostela na vybavení? Něco jednoduchý, dobře. Tak já se ptám. Jak se jmenovala osoba, která po 3 dnech vstala z mrtvých?
2: Ježíš.
1: Super.
0: No, bez nápověd všechno.
1: Výborně, Bernadetko.
0: Přece se nebudeme zdržovat s nějakými nápovědami, když máme tak šikovné posluchače. Tak jak tobě, Bernadetko, pošleme nebo uložíme výhru? Co chceš udělat s výhrou? Chceš poslat nebo uložit?
2: Tak poslat.
0: Dobře, tak pošleme. Hned to bude jeden balíček, 2 lidi na jednu adresu a to je dobře. Chceš také někoho pozdravit?
2: Maminku, tátu, Pavla Hrajna, Marlene, Pavla Hrajna, Marlenku Housličkovou.
0: Dobře.
2: Pa, pa.
0: Tak máme ještě nějaký ten čas do půl, než si pustíme další písničku, takže neváhejte a volejte. Tak já ještě zvedám telefon. Halo, halo. Tady kdo? Tady je Daniel a Tamara.
2: Tady je Lele.
1: Lele. tak to budeme vymýšlet nějakou velmi jednoduchou. No mně je to úplně jasné. Tak napadá nás něco úplně lehkého.
2: Číslo tři.
0: Číslo tři.
1: Dobře. No.
0: Tak já se zeptám. Kdo strávil 3 dny a 3 noci v břichu velké ryby? Nebo velryby?
2: Jonáš.
0: Jo, bez nápovědy. Ty jo, výborný.
1: Tak to seš dobrá. Lele, teda ty vedeš. Kde jsou ty časy, kdy jsme ti ještě ani nerozuměli? Báječné, ty jsi tak šikovná. Dej mi taky. Jo, jo.
0: Je tam znělka a výhra.
1: Tak jo, taky někoho určitě pozdravit? Jo, jo. Že jo, jsi nám rozmluvila.
2: Maminku za Pavla a za tátu.
0: Dobře.
1: My tě taky pozdravujeme, papa.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Mám radost z těch nových hráčů našich soutěžících. Báječné.
0: Ale pořád máme ještě prostor, asi tak 5 minut, tak můžeme si připomenout, jsem chtěl to telefonní číslo k nám, kdyby třeba i někdo, kdo poslouchá delší dobu a říká si, tak to bych taky věděl, tak ať se osmělí a zkusí volat. Tak 739 850 345, to je číslo do našeho živého vysílání. 739 850 345. Teď je zrovna linka volná, takže máte prostor a připomeneme si tady tím pádem ještě SMS otázku.
1: A ta zní, jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
0: Tak a pište nám tedy na telefonní číslo 775 132 132. Můžete i e-mailem na živě@proglas.cz.
1: Tak.
0: Dobrá, tak možná si přepůlíme teďka písničkou už teď. Někteří se možná ještě později vracejí z kostela, tak ti mají šanci přijít. A pouštím opět od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, Když se zamiluje kůň.

0: takto nás minula 11:30, my máme tady stále naladěné Proglaso, Tamara a Dan jsou s vámi. No a zatím nevidím na lince se objevovat žádné číslo, tak vás stále ještě vybízím, ti, kteří třeba dlouho jste si říkali, tak to není šance se dovolat, když je taková závěr. Tak teďka je, teďka máte možnost.
1: Bez výmluv.
0: Pokud by tedy, řekněme, mladší ročníky už nějak slábly dnešní den, kdo ví, co je za atrakce, že jsou rozjetí někde, tak možná otevřeme linku i dospělým, jak to občas děláme, když tady nemáme někoho, kdo by soutěžil. Nebude to o ceny, ale bude to za dobrý pocit. Bude to možná za to, že si vyzkoušíte, jaké to ty děti mají. Však také víme, že máme často ohlasy od posluchačů, že to poslouchají, i když už sami soutěžit nemohou. Tak já zvedám telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal? Tady Tamara a Dan.
2: Halo?
0: Ano, ano, bude potřeba stáhnout rádio, což se právě stalo, že?
2: Ahoj, Dané, Zdeno Sokolov, na soutěži.
0: Ano, výborně.
2: Nebo respektive takhle, nešla by udělat taková výjimka, pokud to nepůjde, tak to nevadí, ale mě napadlo, že kdybych uhrál správně aspoň jednu otázku, že bychom dali výhru té malé Elizabetce.
1: Lele.
0: Já myslím, že Lele posleme výhru, jo, jasně, to...
1: Ale je to hezký, můžeme, hezký gesto.
0: Je to krásný heslo, to gesto, to kvitujeme, ale Lili určitě pošleme, protože už měla i znělku a zcela bez nápovědy odpověděla.
1: A není to poprvé.
0: Dobře, dobře. Ale jinak tady máme zatím neprobádané vybavení kostela. Máme apoštola Pavla. A pak jsou tu tedy číslo 3 a nedělní liturgie. To jsou témata dnešního dne, tak... Kde si vybereš?
2: No, zeptáme se na toho apoštola Pavla. Když to nikdo nechce, tak to otevřeme.
0: Dobře, dobře. A za kolik bodů si troufneme?
2: Zkusíme za 3 třeba.
0: Tak za 3. Střední cesta. Čemu se učil svatý Pavel u Gamaliela? Za A. Římskému právu, za B. lékařské vědě, za C. Mojžíšovu zákonu, za D. obchodu.
2: Tak já zkusím, já to nevím, ale já si to možná si nepamatuju, tam něco bylo s lékařem, tak to asi zkusím.
0: No, lékař byl pomocník svatého Pavla, svatý Lukáš, ale tady šlo teď o Pavla a jeho rabínského učitele Gamaliela a ten ho učil Mojžíšovu zákonu. Tak, tak to se můžeme něco dozvědět.
1: Ano. Tak, přesně tak, je to poučná soutěž.
0: Tak a můžeme zkusit teda jiný ještě okruh?
1: Podíváme se ještě někam jinam.
2: Tak tu triku v Biblii, když se ten skrát tak pojí těm
1: černé
2: části. Kolik tam máme ještě bodů?
1: 2, 3, 4, 5.
2: 2, 3, 4, 5. Tak když 3, tak za 3.
0: 3 za 3.
1: Tak já čtu. Ježíš byl 3x pokoušen. Za A. Těsně před ukřižováním. Za B.
2: Já myslím, že na poušti ho pokoušeli.
0: Dobře. Ano, ano. A kdy to ale bylo?
1: Kdy to bylo? Já to ještě dočtu, jo, raději. Ono tam dojdem totiž. Za B, po proměnění nahoře, za C, po té, co se ztratil v chrámu, anebo za D, než začal svou veřejnou činnost. Kdy byl Ježíš 3x pokoušen?
2: Tak potom proměnění třeba.
0: Po proměnění nahoře to nebylo. Bylo to hned z kraje, když právě se připravoval, na poušti se postil a když vyhladověl, což se stalo až po 40 dnech, tak byl pokoušen, že? Na poušti, jak jsme řekli správně. A bylo to tady dřív, než začal svou veřejnou činnost. Tak.
1: No, tak
2: to nevadí, tak dneska to nevyšlo, ale...
1: Nevadí, ale slibujeme, že malá Elizabet se určitě dárek pošle. Za dobrý skutek.
0: Tak jo, tak děkujeme za zavolání, zase se budeme těšit. Dáme prostor zase někomu jinému. Hezké nedělní.
1: Hezký zbytek neděle.
0: Zbytek neděle, tak. Tak, máme čas zvednout další telefon, pokud nám někdo zavolá. Takže já ještě opakuji číslo 739 850 345. No a mezi tím, než někdo se odhodlá, tak já se ti zeptám, Tamaro, jak je to s dětskými pořady dalšími? Konkrétně teď mám na mysli Barvínek. Tam sleduješ ty Zušky, ale co teďka bylo speciálního na konci roku?
1: Teď vlastně ty Zušky, to už děti vědí, že ty jsou takové, že chceme vám ukázat všechny ty školy, které jsou. Já teď připravuju 3 základní umělecké školy, kde jsem hodně nahrávala s dětma, bude se vám to líbit, se i zasmějete. Takže tam uvidíte mladé muzikanty, třeba i sami sebe uslyšíte. No, ale včera jsem vyrazila na festival Dětské porty, vlastně úplně na to nejvyšší kolo celorepubliková, které bylo shodou okolností u nás v Kroměříži. A to bylo neskutečné. A tak, jak jsem původně myslela, že se jdu jenom podívat, tak jsem opravdu vytáhla mikrofon. A připravím vám další Barvínek, který bude, myslím si, teď ještě v červnu, bych ho chtěla toho 9. června dostat do vysílání. Jako se zvukaři nastříháme, protože tam je spousta rozhovorů s dětmi, které vám do Barvínku také vyřizují spoustu myšlenek a svých pocitů, co tam prožívají a určitě vás tam pořád bude moc bavit. Na Barvínky se dívejte, jsou dobré. No, poslouchejte tak.
0: Jaké skupiny tam hrály, soutěžily?
1: Těch skupin bylo strašně moc, ale samozřejmě někdy byli i solo zpěváci a byli opravdu napříč celou republiku. Jo, měli báječné názvy, jakože třeba Kečup, no, a nebo co tam bylo, ještě nevím, nebo nějak tak se to jmenovalo.
0: Marmeláda?
1: Třeba, no, anebo ještě tam byl jeden kluk, a to teďka si můžu vzpomenout, ten názvy asi vzpomenu, tak, že ti byli fakt báječní a hudba tam byla různý žánru, opravdu od folku, nakonec sporta tak jako začínala jako folkerská, tak od těch port se to posunulo teď, tam děti mají nejen svoji vlastní skladbu, tu tvorbu, no ale samozřejmě převzaté skupiny, takže jsem tam slyšela Čechomory, i takovou, nebo Jirka Nohavicu, tam byly písničky a co mě ohromilo, tak dokonce i Kabáti zazněli. No, ale děti byly neskutečný. Ta atmosféra tam byla úplně dokonalá a ani jim nevadilo, že dopoledne pršelo. A odpoledne bylo zase vedro.
0: Jak dlouho ten festival trval vlastně?
1: No, tady to velké, nevím, jak trvá celou dobu, to se 35. kolo, ale toto včera bylo teda od rána od 9 do 10 do večera.
0: Tak tam muselo být spousta kapel, spousta i teda solistů. Jaký byl zhruba ten poměr? Kolik bylo jako kapel, řekněme, a kolik třeba bylo těch, kteří soutěžili sami
1: za sebe? Já si myslím, že většina byla těch kapel. Takhle bych to řekla. Většina byla těch kapel, těch soulistů nebylo moc, ale byli neskuteční. Já jsem byla opravdu, a ještě co je tak krásné na tom, co by se vám líbilo, musíte se příští rok přejít na portu podívat do Kroměříže, tak nejenom, že je to v krásném prostředí nedaleko velkého náměstí arcibiskupského zámku, ale pod radnicí je takový starý pivovar, se jmenuje, kde je nádherné nádvoří a tam se to odehrává. A na tom nádvoří jsou naproti sobě postavené vlastně dvě stage, jsou tam postaveny dvě ty, jak se tomu dnes říká, my tomu říkáme stage, a ono se to jmenuje...
0: To je jako pódia, no.
1: Pódia, pro děti pódia.
0: Působiště,
1: tak a na tom jeviště se neustále střídají a připravují, takže tam se vůbec nezastavíte. Každé pódium, každá ta stage má svou moderátorku a vy sedíte uprostřed na takových pohodlných bílých židličkách, které se otáčejí. Takže chcete se dívat na jednu a teď ti dospívají, zatleskáte, zavoláte, umí a otočíte se na druhou stranu.
0: Takže tam, kde by bylo otočné třeba jeviště, tak
1: my
0: tady
1: máme
0: je
1: židle.
0: Otočné hlediště.
1: Ano, je to super.
0: A stalo se, že i třeba použili dvě na jednou a bylo to takové stereo? Na ty...
1: Ne.
0: Byl jsem kdysi na jednom hudebním festivalu, na kterém zprostředkovali divákům takový zážitek, že uprostřed v takovém amfiteátru stáli ti, kteří poslouchali uprostřed a hudebníci byli ze všech stran a bylo to strašně zvláštní, byla to na to speciálně zkomponovaná skladba, byla mimořádně dlouhá, taková lehce ambientní, ale nádherná a bylo to nesmírně působivé, když na člověka se valí ten zvuk toho živého nástroje ze všech stran.
1: To muselo být
0: krásný. To bylo tedy něco.
1: Já jsem teda včera smykala před zvukaři, protože známe to i z rády a není to úplně jednoduché, aby byl kvalitní zvuk. A oni opravdu v té obrovské rychlosti nazvučovali ty děti proti sobě a každý hrál měl jiný hudební nástroj, přenášeli si svoje, takže to se střídalo, to bylo všechno hrozně rychlé. A ten zvuk byl tak dokonalý, že mě samo překvapilo, když jsem pak poslouchala ty nahrávky z mojeho zařízení nahrávacího, že byly fakt kvalitní, takže to je fakt dobré. Ne, byla jsem nadšená, ale když už jsme tak u toho děti, tak se mě i třeba ptáte, jak jsme se máme někoho volajícího?
0: Máme super, někoho volajícího, tak pojďme teď se vrátit hlavně k Proglasu. Ano. Halo, halo, tady Proglaso, Tamara a Dan.
3: Ano, malý moment, já to tady musím.
0: Určitě, počkáme na rádio.
3: No, já jdu vedle. Prosím vás, jakou mi dáte, já jsem stará babáj, jakou mi dáte otázku?
0: No, troufnete si na třeba apoštola Pavla, nebo na vybavení kostela, nebo na...
3: Vybavení kostela, já Pavla moc jako... No.
0: Dobře, dobře, tak... A co myslíte, za kolik bodů, jo? Od jedné je to nejlepší?
3: Když za pět, když tak, tě nebudu vědět, tak...
0: Tak, tak se dozvíme něco, tak. No, věděla byste, co je to abak? Dám i nápovědy případně.
3: Abak, jestli to není ten půd, ze kterého se čte, není, že jo?
0: No není, ten je taky na A, ale dám teda nápovědy, jo, dám nápovědy. No. Tak buď je to latinský název pro kalich, nebo je to předehra k písničce Abba Otče?
3: Ne.
0: Nebo je to malý stolek, na kterém bývají připraveny konvičky, kalich a
3: misky? Jo, konvičky, ano, kalich a taková věc.
0: Tady
3: no.
0: jsme, ano.
1: A chcete zkusit ještě otázku? Z nějakého jiného?
3: Jedno, tam trefte.
0: Tak jo.
1: Třeba
0: číslo tři? Třeba. Číslo tři žije?
3: Třeba tři, no.
1: Tak dobře, tak třeba tady se zeptáme. Co přišli oznámit tři muži Abrahamovi? Buď mu řekli, že bude zničena Sodoma. Že bude mít syna.
0: No, výborně, to je aspoň.
1: Super.
0: Bez nápovědy, výborně. No. Tak já dám znělku taky.
1: No, dáme vám.
3: No jo, tak se mějte
0: hezky. Tak děkujeme, že jste zkusila. Děkujeme.
1: Novida.
0: Tak vidíte, že si to lze vyzkoušet.
1: Hlavy netrháme.
0: Hlavy netrháme, a když se nezadaří, tak to taky nevadí, protože tím chybami se člověk nejvíce učí. Tak já zvedám další telefonát. Halo, halo. Vidíte?
4: Tak dobrý den, když to můžou zkoušet staré baby, já to chci konečně zkusit taky. Já vás taky hrozně ráda poslouchám v neděli a vždycky si říkám, škoda, že už nemůžu volat.
1: Můžete.
4: A ty děti jsou moc milé.
0: Tak dnes můžete.
4: Takže já doufám, že si teda nelaznu ostudu té, jestli Marie. A já zkusím ten kostel a paní byla za pět, tak já zkusím za čtyři.
0: Dobře, tak já bych se tím pádem zeptal, jak se nazývá oblečení pro jáhna? Dám i nápovědy?
4: No, radši dejte. Já sice si myslím, že vím, ale radši.
0: Tak za A rocheta, za B ornát, za C dalmatín a za D dalmatika.
4: Dalmatika.
0: Já jsem si říkal, že se vás dnes mazat dalmatínem, ale...
4: Já jsem to chtěla říct hned, ale já jsem si trubu radši.
1: No a zkusíte ještě další okruh?
4: A co tam ještě máte?
1: Máme apoštola Pavla, číslo 3 v Biblii, anebo dnešní liturgii nedělní?
4: Tak liturgii já jsem poslouchala jenom tak přivaření, my chodíme až večer na mši svatou, tak já zkusím tu trojku ještě.
1: Takže trojku, dobře. Teď se dívám.
0: Za dva, za čtyři, nebo za pět bodů? Ne, za dva nebo za pět, tak.
4: A za pět to bude, to si ze starého určitě zákona. Je to za ty dva.
1: Dobře, tak poslouchejte. Kdy chtěl apoštol Petr postavit tři stany?
4: No nahoře, proměnění tábor.
0: Ano, to je to tak výborný.
4: Jako katechetka jsem to chtěla po malých dětech.
1: No, zdravím katechytka katechytku, výborně.
4: Děkuju. Ale já už bohužel neučím, už mě nikdo nechce.
1: Já se toho pomalu zbavuju.
4: Já bych ráda učila, ale žádný pan farář už nechce. No. Tak jo, hezkou neděli všem, mějte se.
0: Mám také, s pánem Bohem.
1: S pánem Bohem. příjemné.
0: Tak to je milé. Vidíme, že jsme pozbudili ty, kteří skutečně si to třeba chtěli zkusit, a když vidíte, že to jde, tak to jde. Takže klidně ještě někdo volejte. No a my se mezi tím třeba ještě vrátíme
1: k tém. Já jsem ještě dětem jenom chtěla říct, že bych třeba byla moc ráda, kdyby nám napsali na to Proglaso, třeba proglaso@proglas.cz nápad, co by třeba chtěli v Barvínku slyšet. O čem bychom třeba měli nahrát, nebo nás třeba pozvat někam, co by bylo zajímavé na nějakou pracovat, dětskou akci.
0: Co by je zajímalo. Ano.
1: Protože je to váš pořad, byli bychom moc rádi, kdybyste tam našli, co chcete slyšet. Samozřejmě, že teď ta velká akce s Zuškama, tak ta je jasná, protože 90% dětí chodí do základních uměleckých škol a je škoda o tom nemluvit, protože jsou báječní, jste báječní. A když tak po nich jezdíme po těch školách, tak jsem úplně nadšená z toho, co všechno dokážete zpívat, hrát, tancovat. Škoda, že všechno není vidět v rádiu.
0: No, my jsme zase rádio, které se, tady médium, které se dá využít bez zraku, což je také výhodné, protože někdy zkrátka člověk třeba pracuje, že vaří v kuchyni nebo něco dělá a na pozadí poslouchá. Tak je to tak. Je zase ta naše role. A my rádi zprostředkujeme opravdu lecos.
1: Takže kdyby vás něco napadlo, budeme čekat. Moc ráda, když nám napíšete a budete nás inspirovat.
0: Možná si ještě mezi tím i připomeneme SMS otázku, kterou stále ještě máme a můžete do ní přispívat. Tak ptáme se, jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví. Jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
1: A vy nám můžete psát buď SMS bránou 775-132-132 nebo mailem živie@proglas.cz.
0: Tak, výborně. My jsme s těmi kategoriemi vlastně zatím už téměř úplně vyčerpali číslo 3. Mm-hmm. Je tam jenom jedna otázka za 5 bodů. Pak je tu nedělní liturgie, pro ti, kteří se třeba už zemše vrátili, a tam máme za 1 bod, za 2 body, za 4 body a za 5.
1: Nejméně dotčený je apoštol Pavel. Tam máme všechno. Bojí. Ano, tam jenom jeden jediný otázku se podíval. A vybavení kostela, tak tam máme opět všechno. Tam byly jen 2 otázky. A přitom to zrovna bych čekala, že nějaký kluk ministrant by mohl zkusit.
0: Očekával bych, že ministranti se tady tohohle budou chtít chopit. Tak
1: to někdo nám nevolá?
0: Zatím nikdo nevolá. Mm-hmm. Tak pomaličku se nám blíží i konec soutěže, tak myslím, že možná si asi tady můžeme dát závěrečnou písničku a vyhodnotíme během ní ty odpovědi, které nám budeme už došly, nebo ještě třeba i na poslední chvíli dojdou během té písničky. Takže pětník nám bude zpívat o potopě.
5: Jednou řekl pán: svatý Petře, vstaň, vyrazíme čistit chlív.

0: A už tu máme čas na vyhodnocení naší SMS soutěže, tak vy jste nám psali a my jsme se ptali na to, jaká je cesta muže proradného podle 21. kapitoly knihy Přísloví. A ten verš zní: klikatá je cesta muže proradného, ryzí člověk je v jednání přímý.
1: Krása do života.
0: Tak, my jsme
1: losovali a vylosovali jsme Anežku Jelinkovou.
0: Já dodám pro jistotu, pokud by Anežka ještě se k nám neregistrovala, tak ať nám napíše na proglaso@proglas.cz, případně ve formuláři na junior.proglas.cz na webových našich stránkách. No a teď už si dáme zadání na další týden, které najdete právě na té adrese junior.proglas.proglaso.cz. První dvě otázky jsou pro všechny, třetí pro 11leté a starší a čtvrtá pro 15leté a starší.
1: První otázka zní: ve kterém městě se odehrávala poslední večeře?
0: Druhá: jaký svátek tehdy apoštolové s Pánem Ježíšem slavili?
1: Třetí: který den v roce si připomínáme poslední večeři?
0: A čtvrtá: podívej se do Evangelia svatého Jana. Najdi alespoň tři rozdíly, čím se liší jeho líčení poslední večeře od ostatních evangelistů.
1: Tak tam se načtete. A své odpovědi nám posílejte na adresu Proglaso, Radio Proglas, Pelikova 2C, 602 00 Brno. Úplně nejraději nám odpovídejte pomocí formuláře na stránkách junior.proglas.cz.
0: A pozor, příští neděli nebude Proglaso, protože ještě na poděkování za blahořečení Jana Bulie a Václava Drboli bude mše svatá až v 10 hodin a tím pádem nám asi zasáhne i do běžného času pro Proglaso. Takže uzávěrka pro zasílání odpovědí na tyto otázky bude v pátek 12. června a to v pravé poledne. A vy, kdo máte narozeniny mezi 1., tedy zítřkem, a 14. červnem, tedy tou nedělí, která bude za 14 dní, tak těm přejeme vše nejlepší a pokud odpovíte správně, tak vám také něco pošleme.
1: A já ještě dodám, že pokud by vám po nás s Danem bylo smutno, tak nás můžete slyšet v sobotu právě na tom blahořečení. Radio Proglas vám bude přenášet přímý přenos z výstaviště brněnského.
0: Tak. Takže máte se na co těšit. Já doufám, že budou se někdy hráči víc volat, než to bylo teď.
1: Bylo to příjemné.
0: Ale i tak
1: jsme
0: rádi
1: dali možnost druhým.
0: Tak jo, ahoj.
1: Ahoj.

0: pojď, čemu je ti vzducholoď? Vnoučata, co pěšky chodí, neznaj ponorku na vzducholodi.
1: A nyní už je čas na myšlenku na den od papeže Františka z roku 2023. Bůh je láska, jako on mějme dveře vždy otevřené všem.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Slyšíme evangelium o Ježíšově dialogu s Nikodémem. Nikodém poznává v Ježíši božského učitele a tajně v noci si s ním jde promluvit. Ježíš ho vyslechne, pochopí, že je to člověk na cestě hledání, a pak ho nejprve ohromí odpovědí, že pro vstup do Božího království je třeba se znovu narodit. Pak mu odhalí jádro mystéria tím, že řekne, že Bůh miloval lidstvo natolik, že poslal na svět svého syna. Ježíš, syn, k nám tedy promlouvá o otci a jeho nesmírné lásce. Otec a syn. Je to známý obraz, který, když se nad ním zamyslíme, otře se naší představou o Bohu. Samotné slovo Bůh nám totiž sugeruje jedinou majestátní a vzdálenou skutečnost, zatímco když slyšíme o otci a synu, vrací nás to domů. Ano, takto můžeme přemýšlet o Bohu prostřednictvím obrazu rodiny shromážděné kolem stolu, kde se sdílí život. Konec konců právě stůl, který je zároveň oltářem, je symbolem, jímž některé ikony zobrazují Trojici. Je to obraz, který k nám promlouvá o Bohu společenství. Otec, Syn a Duch Svatý jsou společenstvím. Není to však jen obraz, je to skutečnost, protože Duch Svatý nám dává zakusit Boží přítomnost, která je vždy blízko, soucitná a laskavá. Duch Svatý s námi činí totéž, co Ježíš s Nikodémem. Uvádí nás do mystéria znovuzrození, zrození z víry, z křesťanského života. Zjevuje nám Otcovo srdce a činí nás účastníky samotného Božího života. Ptejme se tedy, svědčíme o Bohu lásky? Je-li Bůh láska, svědčí o ní naše společenství? Umí naše společenství milovat? A naše rodina, umíme milovat jako rodina? Máme vždy otevřené dveře, umíme přijmout každého, zdůrazňují každého, jako bratra a sestru. Dýcháme vzduch domova. Kéž nám Maria pomůže žít církev jako ten domov, kde se milujeme rodinným způsobem ke slávě Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

0: Sváteční nedělní poledne přejeme. Dobré sváteční nedělní poledne přejeme z Proglasu a zveme k modlitbě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
0: Amen.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána.
2: Amen.
1: Odpočinutí věčné
0: sláva Otci, Pane, i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože, ty ve své nekonečné dobrotě upevňuješ jednotu těch, kdo jsou při jídle zhromážděni kolem stolu. Požehnej nás i tyto své dary a dej, ať naše společné stolování pomáhá vytvářet a oživovat společenství tvé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Ctihodný Jene Bulo a Václave Drbolo,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořeč

Antonína Reichy. Tento český autor 18. a 19. století žil ve Francii. V Paříži se prosadil jako úspěšný hudební pedagog a skladatel. Známé a oblíbené jsou Reichovy komorní skladby se solovými dechovými nástroji a právě z nich jsme k dnešnímu poslechu vybrali oktet pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violončelo a kontrabas. Reichův oktet zazní z nahrávky souboru Českého Moneta, které zahraje ve složení Vladislav Borovka hoboj, Aleš Hustoles klarinet, Jiří Špaček lesní roh, Pavel Langpaul fagot, Romana Cíglerová housle, Vladimír Kroupa viola, Simona Hečová violončelo a Radovan Heč kontrabas.

Dozněl Reichův oktet pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violončelo a kontrabas. To vše z nahrávky souboru Českého Moneta ve složení Vladislav Borovka-Hoboj, Aleš Hustoles klarinet, Jiří Špaček lesní roh, Pavel Langpaul fagot, Romana Ciglerová housle, Vladimír Kroupa hrál na violu, Simona Hečová na violončelo a Radovan Heč na kontrabas. V další části hudební siesty si poslechneme skladbu Felice Mendelssohna Bertoldiho. Tento autor už od dětství projevoval své mimořádné hudební nadání. Hrál výborně na klavír a ve 13 letech napsal svou první skladbu Klavírní kvintet. Mendelssohn obdivoval hudbu Johanna Sebastiana Bacha a svým uměleckým působením se zasloužil o znovu objevení jeho díla. Z rozsáhlé tvorby tohoto německého autora 19. století nyní uslyšíme koncert e-moll pro housle a orchestr. Jedná se o výjimečné dílo, které dodnes patří mezi nejslavnější romantické soulové koncerty. Autor ho dokončil ve svých 35 letech, 3 roky před svou smrtí. Jednotlivé věty s tempovým označením Allegro molto appassionato, Andante allegretto non troppo a Allegro molto vivace jsou prokomponovány v jeden celek. Mendelssohnův houslový koncert e-moll zazní z archivní nahrávky se solistou Josefem Sukem. Ta vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií pod taktovkou Karla Ančerla.

Slyšeli jsme houslový koncert E-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Tato nahrávka se solistou Josefem Sukem vznikla ve spolupráci s Českou filharmonií pod taktovkou Karla Ančerla. Poslední skladby hudební siesty byly vybrány z díla Josefa Bohuslava Ferstra. Od úmrtí tohoto českého skladatele v pátek 29. května uplynulo 75 let. Josef Bohuslav Ferstr byl k hudbě veden svým otcem, který byl pedagogem na Pražské konzervatoři. Byl nejen úspěšným skladatelem, ale i výborným varhaníkem a také referentem Národních listů. Několik let žil se svou ženou zpěvačkou Bertou v Hamburku, kde se přátelil s Gustavem Mahlerem. Do Československa se skladatel vrátil až po roce 1918. Stal se profesorem Pražské konzervatoře a vyučoval i na mistrovské kompoziční škole. V roce 1931 byl Josef Bohuslav Ferstr zvolen prezidentem České akademie věd a umění. My si teď od uvedeného českého autora pustíme symfonický poem s názvem Jaro a touha. Přednese ho symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka.

0: Po symfonickém poemu s názvem Jaro a tuha Josefa Bohuslava Ferstra jsme slyšeli na úplný závěr ještě sbor píseň s názvem Písnička z nahrávky Kýnova dětského sboru. Řídil Jiří Chvála.
1: Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 16:15 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

0: Přesně tak. V rámci koncertu vážné a duchovní hudby bych vás velmi ráda dnes o 9:45 večer pozvala právě k jeho poslechu. Zazní zde následující skladby. Ves pro Della Beata Vecine, budou to mariánské nešpory skladatele Claudia Monteverdiho, poté 6 motet od Giacomo Carissimiho a na závěr Fantazia, kterou složil William Baird.
1: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz. Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry.

Milí posluchači, máme dnes krásnou neděli 31. května. Já vás zdravím ze studia v Brně Radia Proglas a přeji vám krásný a požehnaný celý den. Dnes máme poslední květen, liturgickou slavnost Nejsvětější Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého. K poslednímu májovému dni patří podle katolického kalendáře i svátek Navštívení Panny Marie, setkání Matky Spasitele s matkou jeho předchůdce Jana Křtitele. Světová zdravotnická organizace vyhlašuje Světový den bez tabáku. Právě dnes před 305 lety papež Innocent XIII. Blahořečil někdejšího generálního vikáře pražské arcidiecéze mučedníka Jana Nepomuckého. Pak tu máme také dvě smutné vzpomínky na tento den. V noci na 31. května roku 1945 začalo vyhnání Němců z Brna, takzvaný brněnský pochod smrti. Tragédii pro zhruba 20 tisíc lidí. No a v ten samý den roku 1950 komunistická justice zahájila vylhaný proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 lidmi. Není to nic veselého, ale myslím si, že je potřeba stále tato data a tyto činy, které se staly, připomínat a nezapomínat na ně. O tom, kdo má dnes narozeniny, to vám všechno řeknou v pořadu blahopřání. Ale ráda bych popřála dnes všem Kamilám. Kamila je jméno orientálního původu a přisuzuje význam převzatý z latiny, tedy urozená, mladá, obětní služebnice anebo chrámová služka. Neberte to doslova, milé Kamily, v každém případě vám přeji všechno nejlepší. No, co dál? Po zbytek odpoledne až do 16 hodin vás bude provázet Tamara Suchánková.

Ano, ano, myslím si, že potlesk si opravdu tato písnička zaslouží. Slyšeli jste píseň Bezejmený mezi nezvěstnými od Petra Habky s textem Michala Horáčka, kterou zpívala Naďa Válová. No já už v tuto chvíli bych vás ráda pozvala ještě k dnešním odpoledním pořadům, vlastně až do večera. Ve 2 hodiny to bude jako vždy nedělní pohádka. No a potom si můžete na Charitolku v 16.55 něco pěkného poslechnout o charitě, která je největším nestátním poskytovatelem zdravotních služeb u nás a průkopníkem v domácí péči. V 16.55 bude zhovořit s Ludmilou Kučerovou, skvělou zdravotní sestrou, empatickým člověkem a bojovnicí za práva zdravotních sester. Ludmila Kučerová v rozhovoru mluví o práci zdravotních sester v charitě, financování domácí péče i o tom, zda můžeme poznat, že náš milovaný člověk už skutečně odchází. To bude v Charitolku v 19.15, to bude hitparáda, tu vás dnes provede Milan Tesař. No a v rámci našeho seriálu o církevním školství nahlédneme dnes do budoucnosti. Povídat si totiž budeme se zástupcem vznikající biskupské základní školy Gregora Johana Mendla v Brně s panem Davidem Solničkou. Jak se škola vztahuje k Gregoru Janu Mendlovi, který zde kdysi působil, to vše se dozvíte v pořadu Před kostelem dnes ve 20 hodin a 15 minut.

Aniel Strážník a Peter Lipa. Pojďme se podívat, jako vždy v neděli, co nás čeká také v televizi Noe. Tak ve 20 hodin a 5 minut to bude krásný dokumentární pořad. Žádná matka totiž nebyla nikdy tak něžná a mocná jako Panna Maria, která se před 500 lety zjevila mexickému indiánovi Juanu Diegovi. Dnes více než kdy jindy ukazuje Panna Maria Guadalupská svou něhu a moc na mnoha místech po celém světě. To, co se zdálo nemožné, se stalo skutečností. Proč, jaké tajemství ukrývá Tilma, to se všechno dozvíte v tomto dokumentárním pořadu ve 20 hodin a 5 minut. No a ve 21.55 vás televize Noé zve ke sledování přímého přenosu benefičního koncertu do Betlémské kaple v Praze. Uslyšíte slavné filmové melodie v symfonickém provedení, uvidíte výjimečnou atmosféru. No a dívám se, komu to bude určeno, je to nadačnímu fondu Impuls. Tak doufám, že se budete taky dívat, protože to bude asi moc hezké. Pořadem vás bude provázet Karolina Cingrošová a Petr Sovič. No a my už se vraťme zpět k nám do Radia Proglas a pojďme si pustit další písničku. Co to bude teď? Chcel som ti povedať, Pavol Hamel.

Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Přijďte 6. června na brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Je to tak, kdo posloucháte, pomozte dětem na daránek a nejen jim. Já vím, že dnes každý jde s nastavenou dlaní, ale doba je taková a myslím si, že když každý pustí jenom malý kousek, tak může předělat tomu druhému spoustu radosti. No ale teď už máme 14 hodin. Je to tak, ve 2 hodiny vás čeká pohádka a je opravdu starobylá. Uslyšíte v ní slova jako pršlavo, tedy mrholení, taky mandel, to je stará míra množství klasů obilí, nebo krajiny, tak dřevěná prkna. Tak si pozvěte rodiče nebo prarodiče, třeba vám to rádi vysvětlí a poslechnou si pohádku s vámi. Je to.
2: Jan a Popelka.

0: V jedné vesnici žil sedlák a měl 7 synů. Když jich 6 dorostlo, utekli mu do světa, doma, že oni nebudou. Nejmladší Jan, říkali mu Honzík, pomáhal v hospodářství. Matka byla sice z velikého statku, ale pro bohatství panovala všude lenost, a tak milý sedlák přišel na mizinu. Když těch 6 chlapců odešlo do světa, matka hořem umřela a pro bídu žádná čeleď na statku sloužit nechtěla. A tak sedlák s Honzíkem zůstal sám. Měli pár kobyl, něco krav, kos a ovcí. Jan to pásl, starý pracoval na poli. Tak to trvalo několik let. Na žně si vždy museli dlužit, aby měli na čelátku. Honzík pásával a sám se honil po lesích a hledal houby. Otec byl zatím na poli a když bylo poledne, postavili pár kamenů dohromady. Hliněný hrnec měli sebou a vařili houbovou kaši a trochu bramborů na ohnisku pečených. Jednoho dne, když měli zas takový oběd na poli, táta vylil na dřevěnou mísu houbovou kaši, vzal ji do kolen a s Janem jedli. Tu přijde stará bába a s ní dívka. Bába prosí pan tátu, aby jim také něco dal.
1: Takových lenochů bych nabral na všech cestách. Já musím taky dělat, nic vám nedám.
0: Ale Honzík povídá.
2: Ale tatínku, co byste tak huboval? Proč bychom jim taky nedali? Vyděláte a stejně nic nemáme.
0: Vstal a hrnek kaše těm ženským podává. Sedli si pěkně na mezičku a všecko vyzobali do dna. Když se starý najedl, chtěl ještě z ohníčka brambory pečené. Honzík mu je dal na mísu a ještě mnoho jich zbylo. Ty dal stařeně, ať ví také, jak chutnají pečeňáky. Když to babka s dívkou snědla, povídá si.
3: Tenhle mladý, tomu půjde lepší štěstí, až bude hospodářem, není tak lakomý.
0: Starý, dopálený, ulehl si na záhon, koně se napásli věteli a pak oral dál. Honza byl zatím už v lese, vrátil se k dobytku na louku a šel do lesa na houby. Doma nebylo nic k večeři a jak živ takové štěstí neměl, jakých zdárných hřibů našel. Už to měl rozměřeno, že to stačí na mnoho kaší, že si budou moci dělat husté kaše, tolik hub nazbíral.

0: Sluníčko se sklánilo k hoře. Starý doruchával, potom nasekl vykviny na vůz a vůz měl ze 4 řezaných kol od kmenů jen potažených obručí, všelijak to vrzalo. Honza přišel, pytel hub měl přes rameno a žene domů. Kobylám dal žrát, krávy uvázal, ovce a kozy měl v jiné stáji. Starý vzal dojačku a sám podojil. Honza pod komínem na výhni rozdělal oheň, do ohniska hodil pár nových bramborů a chystal večeři. Když měl uvařeno, starý měl podojeno a mléko nalil do konve. Tu přijde do světnice nějaká dívka s košem pražákem, co je 4hranný, na zádech a prosí, že by šla do služby. Starý povídá.
1: Inu, milá holka, rád

0: Dívka ráda zůstala, když není, ani prý smrt nebere, jen když má službu. Starý se ptá, jak se jmenuje, že ji nějak jmenovat musí.
1: Já se stydím. Mám tuze prosté jméno.
2: No, jaké, Saviky, jen pověz, jméno jako jméno.
0: Tak se prý jmenuje Popelka. Starý postrčil čapku do týla.
2: Popelka.
0: Inu, když jsi slyšel něco o takové, ta vždy z ničeho nic vyvedla mnoho. Hned s nimi musila k večeři, sedla si vedle Honzíka a tomu nikdy tak nechutnalo jako tenkrát. Po večeři poklidila, krávy i koně jsou nakrmení, usedli si, starý by rád kouřil, Honzík taky, no, ale nebylo nic. Popelka povídá.
1: Co prý tak koukáte jako boty pod jarmarou?
0: Nic neřekli. Každý jen bafal na prázdno ze své dřevěnky. Popelka se ztratila a za chvíli tu je s velikým balíkem tabáku. Křesivo taky bylo čerstvé. Panečku, hoši si statně zadýmali. Starý dal Popelce celou moc ve stavení a Jan s tím souhlasil. Teď Honza povídá.
3: Kam půjde kdo spát? Není ani peřinky, nic.
0: Popelka, že půjde do chléva. Tam je kupa steliva. Starý s Janem si lehli ve světnici na lavici za stůl. Dali si všichni šťastnou dobrou noc.

0: Ráno přijde starý do síně a už byly krávy i kozy podojené a plný čber mléka tu. Starý se nemohl vynadivit a Honza povídá.
1: Vidíte, táto, co nám přišlo, jaké štěstí dostavení, to už budeme moci nějaký groš uložit.
0: Mléka bylo dost. Starý s Honzou nevěděli, kam s ním, takže se to bude střádat. Půl sudu a škopků bylo na statku dost. Popelka to vymila, dvakrát denně se dojilo a dávalo se to na teplo. Honzu to zlobilo, že dívka má takové jméno, že budou ve vsi pro ostudu, ale dívka povídá.
2: Nic si z toho nedělej, za čas bude jiné.
0: A tak Honza honil pást, starý pracoval na poli a nová hospodyně si hleděla všeho doma. Den pod ní ubíhal, starý už byl veselejší, mléka bylo pořád spíše víc, ale co s tím?
2: V sobotu to stluču, ať je trochu másla ve stavení.
0: Přišla sobota, snesla si z půdy starou másnici, vypařila ji a pustila se s Honzou i se starým do tlučení. Třikrát musela do másnice nalévat. Starý zůstal zmateně koukat. Másla vypraného byl veliký škopek. Ale teď nebylo soli. Tak Popelka sáhla do kapsy a dala Janovi peníze, ať koupí 5 liber soli. Honza se vrátil, ona hned milou sůl sekýrkou na stole rozbila a navážila 30 liber másla. Starý nevěděl, co se to u nich ve stavení děje. Dala máslo do sklepa, aby stvrdlo, a na večer po práci, že s ním půjde do města na prodej, že tam platí 35 grošů libra. Starý počítal na křídu, kolik to bude. Ani se dopočítat nemohl. Teď, že na to bude potřeba nějakého košíku. Honzík plný ochotnosti přinesl do světnice trávní koš. Starý si sáhl na hlavu.
3: Co pak se zbláznil? To je trávní koš a ne košík na máslo.
0: Popelka se smála a starý povídá.
3: Na podkrovnicí visí košík po nebožce. Podívej se sama po něm.
0: Ale Honzík nemeškal, běžel sám a košík přinesl. Popelka ho otevře a košík byl plný prachu. No, skočila k potůčku, košík čistě vyprala, vymáchala a přinesla ho do světnice jako nový. Teď povídá, že by potřebovala kus pěkného bílého plátna mezi máslo.
3: I milé děvče, u nás a plátno, nemáme ani košili, co mi žena umřela. Není ve stavení ani nit bílá.
0: Popelka se zatočila, nikomu nic neřekla a po chvilce přinesla balík bílého plátna. Ustřihla, čeho bylo třeba na máslo a ostatní schovala. Honzík povídá.
1: Popelko, buď tak dobrá, z toho ostatního plátna mi uší košili na neděli.

0: Všichni chlapci to nosí a smějí se mně, že nemám ani bílou košili.
1: No mlč, až prodám máslo, něco ti pořídím.
2: Šla s večerem do města a přinesla za máslo hodnou hromadu grošů. Starý už dlouho tolik peněz neviděl. Říkal jí, ať si zaplatí to plátno, ale Popelka nechtěla, až prý budou mít víc. Večer přišla do stavení stařenka, že by prosila o nocleh a hlad, že má taky. Starý už nebručel. Nějak bylo, nějak bude. A povídá Honzovi, aby jí něco dal. A stařenka se hned k ním měla, jako by u nich byla odjakživa. A číže je?
3: Inu, jsem vaší Popelky babička.
0: Tak když je to tak, to je hodné děvče.
2: Dali se s babičkou do řeči a sedlák vypravoval, že dostal se ženou mnoho tisíc, ale kam pak s tím, když byla hloupá a lenošivá, jen to cílilo do záhuby. Takže by byl rád, kdyby si Popelka Jana vzala. A babička se toho chytla, proti tomu, že nikdy nebude. Když se všichni najedli, druhý den byla neděle, Popelka povídá, že bude šít ty košile. Rozsvítili kahánek, Honzík našel v okně 3 rezavé jehly, vyčistil je v popeli a babička s Popelkou se dali do šití. Muži přitom dávno usnuli a když ráno vstali, každý měl u sebe ležet novou košili. Sedlák povídá.
0: Popelko, uvař nějakou snídaní, já půjdu s Honzíkem pro krmení. Po lukách a po mezích je toho dost. A když se mi ten týden tak líbil, budeme světit první neděli.
2: Než přišli muži z pole, ženy už měly hrnec kávy uvařený, starý už nepil jak za nebožky ženy, ale chleba nemáme. O to se nestarejte a stařenka dala na stůl klín peciválků naditých mákem. Všem chutnalo a starý se jen zháněl, kde na to Popelka bere. Ta mu povídá.
1: O to se, pan táto, nestarejte, to je má věc. Jen píte a jeste a Honzíček také.
2: Nasnídali se a Jan povídá.
0: Dnes je neděle. Šel bych na raní, kdybych měl kalhoty, vestu a klobouk.
2: Bylo 7 hodin. Popelka se zatočí a než se kdo nadál, přinesla pěkné koženky, červenou vestu s velikými knoflíky, černý široký klobouk a červený úvazek na krk. Jan povídá Popelce.
0: To mám radost z těch šatů, to se hned ustrojím, půjdu na raní a ty se ustroj také a pojď se mnou.
2: Popelka čekala na to pozvání. Zatočila se a v malé chvilce byla přistrojená.
1: Tak půjdeme.
2: Šli spolu přes celou vesnici až do městečka do kostela. Všichni po nich koukali, nevěděli, odkud je ten pěkný párek, až je po tváři poznali, že to je Honza s mladou hospodyňkou. Honza si vykračoval a když přišli ke kostelu, na prahu vzal klobouk do ruky, smekl a postavil se mezi muže. Ale Popelka zůstala na síni za dveřmi. Po službách božích se spolu zastavili v hospodě, něco pojedli a ubírali se s veselou domů. Ale Popelku si Honza vedl už za ruku, aby mu ji někdo nepřeloudil. Hoši se kolem ní točili a pochvalovali, jak jí to sluší.

0: Vrátili se domů, potom obědvali, měli něco od masa. Všem moc chutnalo. Muži si zakouřili a starý pak prováděl babičku po svých gruntech. Vykládal jí, co zkusil se svou lenivou ženou, co se napracoval, jak mu 6 synů uteklo do světa a jak jen Jan zůstal doma a tu bídu a nouzi s ním tráví. Kdyby se oženil a dostal chytrou ženu, že by mu statek odevzdal jen, co by vyplatil dluh. Přehlíželi pole, žita dozrávala, starý se dlužit nechtěl a dělnice bez platu najdou. Babička mu povídá.
1: Nemějte, pan táto, žádnou starost. Letos se to dobře skončí. Naklepte kosy a zítra se vesele dáme do toho.
0: Tak hned kosy naklepal. Ženským poručil, ať něco uchystají k jídlu, nějaké vdolky, a šel zhánět odbíračky. Ale babička na něj, aby nechodil, že sama stihne za dvě. Tak se dali sami do práce. Jan šel napřed s kosou, babička za ním odbírala a starý zůstal kus pozadu, aby si nepřekáželi. Honzík seče, vyjede se sečením řad, stará měla všecko odebrané a šla odbírat za sedlákem. Honza si nabrousil kosu a zabere kus na novo. Po malé chvíli vidí, jak jedna mladá hezká žena za ním odbírá. Ale myslel si, když mu tak sečení šlo, jen odbírej, však jíst ti za to dám. Když hodinu tak sekali, starý zrovna vyjel řad a povídá.
2: To nám to ubývá a já se tomu divím, jak to letos jde a jaké tlusté kolébky máme, to jsou náruče, co se odeberou.
0: Honza se rozjede po řadu, vidí před sebou dvě mladé ženy, jedna seče a jedna odbírá, i vzpomněl si na svou popelku, aby přinesla devátku. A co si tak myslí jejich mladá hospodyně, popelka tu, nese veliký čbán pití, košík plný pečiva a zavolá.
3: Tatínku, Honzíčku, pojďte k svačině a kdo tu jsou všecky?
0: Jan i jeho otec položili kosy a ženou se s radostí, že mladá hospodyně přinesla devátku. Tu se hrnou k jídlu také 3 mladé ženy, starý je neznal, ale neříkal nic, byl rád, že připomohli. Vzal veliký vdolek, rovným dílem všecky podělil, až se košík vyprázdnil. Po jídle se znovu dali do práce. Starý si určil, že budou hotovi za 3 dny a zatím to položili dopoledne. Měl z toho vrtochy v hlavě, co se to děje, ale byl rád, protože se chystalo na déšť. Hořekoval, litoval toho krásného žita, letos bude na 100 mandelů, škoda to nechat zmoknout. Ale na povřísla zapomněli, neměli dlouhé slámy. Bylo popolední, jeho malý starý vozík se mu nehodil, tak si vypůjčil od švagra ve vsi 2 vozy, ale ta povřísla. Povřísla nemáme. Babička povídá.
1: Počkejte, hned je naděláme.
0: Šla, otevřela vrata u stodoly, vyhodila trochu slámy a za chvíli měla povřísel hromadu. Sedlák všecky svolává a že ty 3 ženy se po obědě ztratily, krkavec ví, kam se poděli, aby prý popelka také pomohla. A co přišel na pole, už 2 řady snopů bylo navázáno. Starý do žebřin, Honzík s popelkou pořád snášejí snopy a pořád pryč s nimi na vůz. Naložil žebřiňák a přes všecky meze jede horem pádem a nikde nepřevrátil. Honzík držel vzadu vůz a starý byl při koních. Složili to prý, musíme přijednat, ty 2 ženské na poli nestačí. Ale kde koho teď zhánět? Tak přijedou na pole a tam už bylo všecko svázáno. Starý se chytal za hlavu a popelka křičí.
3: Jen si pospěšte, na večer bude pršet, ať nám to nezmokne.
0: No, šťastně to dovozili do večera, ani žádný nesvačil. Teď už to všecko mělo hlad a popelka povídá.
3: Hoši, dnes vám uvařím líp než jindy. Kafe novomódní.
0: Přinesla pecen, máslo a to starému moc chutnalo a Honzíkovi také. Ten povídá.
2: Tohle bych si do smrti přál a takový pořádek u práce.
3: Budeš-li hodný a ne omrzelý, nebudeš-li se vyptávat. Může se ti to stát, ale nesmíš být dotěrný.
0: Starý přišel 2. dne ráno z pole a mne si radostí ruce.
2: Chaso, pšenici máme dozrálou a bude jí dvakrát tolik jako jindy. Letos se mě zdárně postavila.
0: Ale teď mu šlo o sekáče. Časy jsou prý nejisté, je pršlavo. A co tak hořekuje, Popelka povídá.
3: Jen buďte bez starosti, všecko se dobře sklidí.
0: Tak milou pšenici sekali celý den a jídla bylo přitom dost, pěkně ji pokosili. Druhý den, že se musí svázat. Starý měl velikou radost, že to tak všecko dobře běží a co laciných dělnic jen na stravu se vynašlo, byly tam zas ty mladé ženy i u pšenice. Sedlákovi to vrtalo hlavou, co jsou, tak se ptá Honzi a aby se optal Popelky, odkud byly zjednané. Ale Popelka povídá, ať řekne tátovi, ať se nikdy neptá, ať je rád, že je s prací pěkně u konce. Starý na tom přestal a co by se také o to staral. Popelka sama všecko zařídila. Pšenice bylo 200 mandelů a to ještě byl starý počet. Mandel 16 snopů. Zas to do večera sklidili a zas měli přitom dobré jídlo jiné, jak za starých časů mívali rádi při selském stavu. Zatím už dozrával ječmen a urodilo-li se žita a pšenice, ječmen byl ještě zdárnější. A jako to dříve dobře sklidili, dařilo se i při ječmenu. Všeho hojnost bylo, ale teď veliká stará stodola byla plná a kam s ovsem a hrachem. Takže se musí mlátit. Starý škrábe hlavu, kde jaké mladce vezme. Popelka hned na něj, že se nemá starat. Mlátit budeme, dobře. Starý připravil několik cepů a postavil se na mlad. Začnou ve dvou. To jde smutně, ale po malé chvíli vynašly se dvě dívky a už to jde vesele čtyřmi. Buchty s masem, buchty s masem. Starý byl s touhle notou spokojený. Popelka s babičkou uchystali zatím dobrý oběd a svačinu, přijde 9 hodin. Popelka volá ze záspí.
3: Jene, pojď s tátou a ty dvě ženské pozvi sebou.
0: Měli chléb, pivo a každý, co chtěl. Starý s chutí pojedl a zase se žene mlátit. Bylo mu 75 roku a ještě byl při zdraví. Ty houbové kaše mu sloužily. Za několik dní vymlátili. Když byli hotovi, naložil Honzíkovi na vůz pytle s obilím, to musíš prodat, abychom pro naši hospodyni měli nějaké peníze, té hodné dívce dlužní zůstat nesmíme. 100 pytlů prodali, pekař dal o 50 grošů více než jinému, tak zdárné obilí to bylo. Honzík přinesl peníze a starý dělá s milou Popelkou účet, co vydala, ale ona nic nechtěla, že všecko bylo z lásky, však prý se jí také jednou odmění.
2: A čím?
3: Inu, Honzíkem.
0: To byla voda na jeho mlýn. S chutí prý to udělá, povídá starý. Děvče měl rád, jen když si ho vezme. Mně šlo prý neštěstí, vám půjde štěstí.

0: Popelka byla na statku už 4 neděle. Starostův syn záviděl Janovi, že má tak hezkou dívku a přál si, kdyby tak mohl sám se k ní dostat. Když dobře prodali obilí, Honzík povídá.
1: Takhle nuzně spíme, nemáme postel ani peřiny.
0: Starý se na něj obrátil a povídá.
1: Milý hochu, kde pak najednou tolik seženeme, jen pár slepic po dvoře k dáče, po husích ani památky ve stavení, peří není kde vzít.
0: Babička stará je, poslouchá a povídá.
2: Honzíčku, nasyp na dvoře u stodoly zrní. Támhle za vsí kejhá veliký houf divokých hus. My je oškubeme a peří bude hned.
0: Honzík udělal, jak babička řekla a zavolá.
1: Husi, husi, na, husi.
0: A všecky se slétly z rybníka a zobaly. Babička povídá.
2: Otevři u stodoly vrata.
0: Honzík je otevřel. Babička jde do stodoly a všecky husy za ní. Popelka s babičkou je oškubali, jednu za druhou a zase pustili. Každá ulítla na rybník a v stodole byla kupa peří. Starý se nemohl vynadivit. Tohle jsou ženské divotvorné.
1: Nic, tatínku, jak poroučejí, ať je.
0: Teď měl sedlák starost, kde vezmou sypky a cejchy. Ale babička odpoledne vybrala se do městečka a přinesla celý kus kartonu tištěného. Našli s Popelkou sypku a z divokých husí je peří drobné, to se drát nemusí. Tak udělali hned na dvě postele 6 velikých peřin. Jan povídá.
1: Táto, ty dvě postele na půdě dejte do pořádku, ať to je.
0: Starý vzal krajiny, stloukl je, Popelka postele dobře vydrhla, nechala je vyschnout a pak je s babičkou vystlali do stropu. Starý byl rád, omrzelo ho za stolem na tvrdé lavici ležet. Ve vsi starosta také měl hojné žně. A takže bude slavný ožinek. Všichni mládenci a pany, chudí i bohatí, museli se dostavit k němu na dvůr. Jídlo, že dá on, a napití, že přidají sousedi. Starostův syn už měl Popelku v oku. Chtěl jí přeloudit, a tak pozval Honzíka a Popelku a bylo určeno, že se ožinek začne odpoledne po nešporách. Když bylo po obědě, Jan povídá.
1: Poslouchej, máme jít k starostovi na radovánku, bude tam slavný ožinek.
0: Popelka nebyla proti tomu, že půjde taky.
3: Ale sama bych nešla a ty beze mne také nesmíš, nebo by se naše štěstí zkazilo.
0: Honzík se umyl, převlékl, Popelka už také byla v pořádku, vzali se pěkně za ruce a byli u rychtářů na dvoře dříve než ostatní. Pod velikou lipou u stolu sedělo několik sousedů. Hned je vesele uvítali a dali jim na závdavek piva. Museli si sednout a všichni Honzíkovi pochvalovali.
2: Vy jste si pomohli letos na nohy. Toho nikdo není pamětníkem, jaké obilí jste sklidili.
0: Za chvíli přišli muzikanti, začali hrát, po nešporech se sběhla chasa, starostův synek nejdříve popadl Popelku. Ale odtancoval jen 3 kousky a byl tak spocený, že s ní už k tanci nešel. Ta ho prohnala. Vystřídali se s ní všichni hlavní chlapci, ale byli hned s dechem u konce. Teď všichni chtěli, aby prý také Honza se do toho pustil, ale ten se bránil, že prý se neumí v kole ani otočit. Zůstali tam až do večera. Honza se potom poděkoval za pohoštění, zaplatil pití, co byl povinen, a s milou Popelkou domů. Doma se jich táta ptal, jak se všecko dařilo. Honza si pochvaloval a smál se, takové radosti, že neviděl. Starý se jen strachoval, aby mu děvče někdo nepřeloudil a rozhodl se, že ještě dnes do toho uhodí, jak na tom jsou. Když se všecko opatřilo v chlévě a všude po hospodářství, starý povídá.
1: Tak, pojďte sem, musíme v tom udělat pořádek, chcete-li být svoji.
0: A Popelka hned mu ruku políbila a vyjevila jednoduše, že chce být Janovou ženou. Tak táta šel na faru a povídá panu farářovi, co se stalo. Pan farář mu řekl.
4: Ta dívka není taková jako jiná děvčata, jak to tak pozoruju, a podle toho sňatek vám udělám.
0: Na druhý den starý povídá Honzovi.
4: Chaso,
1: Musíte na faru k protokolu, aby se udělali prohlášky, já jsem starý, zůstanu na výměnku. A jak to stojí a leží, hospodářství se ujmete.
0: Honzík s Popelkou přišli na faru a farář hned Popelce povídá.
4: Než budou oddavky, musíte se dát pokřtít. Vy jste sice lidské dítě jako jiní, ale nejste pokřtěná. Mohla by na vás přijít cizí moc a ještě byste mohla upláchnout.
0: A Popelka hned to, že ano, že ona ví, že je lidské matky dítě, ale že jí divoká žena ukradla hned po narození. Proto nemohla vejít do kostela, proto měla kouzelnou moc a divoké ženy jí pomáhaly o žních. Také stará babička, která byla s ní, byla divoká žena a opatrovala ji. Popelka se připravila na křest. Tetka ze vsi byla kmotrou a dostala nové jméno Kristýna. Kouzelné moci pozbyla a byla zase jako jiní lidé. Po třech nedělích měli svatbu.

Je 14 hodin 30 minut a na Radio Proglas ještě před pořadem blahopřání vás zvu ke čtvrtému dni modlitby novény před blahořečením kněžích Jana Boly a Václava Drboly. Modlit se s vámi dnes bude Tamara a Tomáš.

0: Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec. Takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.
1: Ježíšův výrok o soli a světle je součástí horského kázání. Jsou to slova, která nám připomínají, že naším životním stylem nesmí být ochablost, vlažnost nebo zabydlení se v šedé zóně.
0: Jan i Václav zažili druhou světovou válku. V poválečné době plné slabosti a zmatků převzali vládu komunisté, kteří svou moc vynucovali s pomocí strachu a násilí. Oba kněží působili v menších farnostech a byli v blízkém kontaktu s lidmi. Setkávali se s nimi v kostele, ve spolcích, ve škole i na ulici. Jan i Václav byli velmi aktivní, sdíleli s druhými jejich životní osudy, radosti i bolesti. Svou přítomností se snažili přinášet do světa lásku a porozumění. Tento svět je později na základě pomluv začal nenávidět.
1: Každý z nás se musí zabydlet v reálném světě. Neutíkej z něj a právě v něm žít s Kristem a pro Krista. Takový člověk se pak stává světlem světa a solí země. Bůh nás povolal do současného světa. Právě zde nás potřebuje. Dává nám své milosti a někdy nás nechává projít i utrpením, aby dříve či později zjevil svou lásku.
0: Nauč nás, Pane, počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat. Slituj se nad svými služebníky. Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život. Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, když jsme zakoušeli zlé. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům. Ať je s námi dobrotivost Pána, našeho Boha. Dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou. Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
0: Pane, smiluj se.
1: Pane, smiluj se.
0: Bože náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Synu vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože Duchu svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože v Trojici jediný,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, srdce Syna věčného Otce,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, utvořené Duchem svatým v lůně panenské matky,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, podstatně spojené se slovem Božím,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, nekonečně vznešené,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, svatý chráme Boží,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, stánku nejvyššího,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, plnoucí výhni lásky,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, v němž přebývá Boží spravedlnost a slitování,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, hlubino všech cností,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, hodné veškeré chvály,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, králi a střede všech srdcí,
1: smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
1: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, ve kterém přebývá všechna plnost božství,
0: smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, Otci ze všech nejmilejší,
0: smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, z jehož plnosti jsme všichni přijali,
1: smilují se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, odvěká touho všeho tvorstva.
1: Smilují se nad námi. Srdce Ježíšovo, trpělivé a nejvýš milosrdné.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, pramení života a svatosti.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo, smírná oběti za naše hříchy.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo, potupami nasycené.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo, pro nepravosti naše strýzněné.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo až k smrti poslušné.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo kopím probodené.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo pramení dokonalé útěchy.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo živote náš a naše vzkříšení.
0: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo pokoji náš a naše smíření.
1: Smiluj se nad námi.
0: Srdce Ježíšovo za hříšníky obětované.
1: Smiluj se nad námi. Srdce Ježíšovo spáso všech, kdo v tebe doufají.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo naději všech, kdo v tobě umírají.
0: Smiluj se nad námi.
1: Srdce Ježíšovo radosti všech svatých.
0: Smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa.
1: Smiluj se nad námi.
0: Ježíši tichý, srdce pokorného.
1: Přetvoř naše srdce podle srdce svého.
0: Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, pohleď na srdce tvého milovaného syna. Zhlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmiř se a odpust nám, když skrze ně prosíme o tvé milosrdenství. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Pane Ježíši, náš pastýři a příteli, děkujeme ti za život a svědectví kněží Jana a Václava, kteří odpověděli na tvé volání a věrně ti sloužili i tváří v tvář utrpení a smrti. Jejich statečnost, pokora a důvěra v tebe jsou pro nás inspirací a výzvou. Prosíme tě o dar živé a zralé víry za všech okolností. Dej nám sílu k lásce, která odpouští, i když je to těžké, a odvahu k vytrvalému hledání pravdy. Připomínej nám, že s tebou nejsme nikdy sami. Ať náš příběh kněží Jana a Václava osloví a posílí na cestě k tobě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.

tuto chvíli jsme se domodlili novénu, no a mně už nezbývá nic jiného, než vás pozvat k našemu pořadu blahopřání, který je určený pro vás všechny, kteří chcete svým blížním popřát něco pěkného. No tak v tuto chvíli, než se sejdete a než si všichni zapnete své rádia, tak já vám pouštím první písničku a tou písničkou je Kolej. Ne, to se spletla, Kolej jste tady uslyšíte až ve 4 hodiny, ale teď uslyšíte Skálu, kterou vám zaspívá Zlínská schola.

Tak já věřím, že ti, kteří čekají na své přání právě dnes, 31. května, už jsou u svých rádií, u svých přijímačů a poslouchají. Takže já to nebudu zdržovat a hned začnu s tím prvním přáním. A to poputuje paní Marii Winklerové. Ta totiž 15. května oslavila své významné životní jubileum, a to 90 let. Naše drahá maminka, babička a prababička z Bukové u Prostějova. A já už čtu přání. Milá maminko, k tvým krásným narozeninám ti do dalších let přejeme všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, boží požehnání a ochranu Panny Marie a mnoho krásných okamžiků, které ti vykouzlí úsměv na tváři. Ať tě každý den naplňuje láska a spokojenost. Máme tě všichni moc rádi. To ti z celého srdce přejí dcera Marie s manželem, syn Lojzík s partnerkou, vnoučata Jirka, Standa, Štěpán, Pepa s přítelkyní, Maruška s manželem a pravnoučátka Esterka s Robíškem posílají velkou pusu. Milá paní Marie, i my se připojujeme k tomuto krásnému přání a pouštíme písničku Tvé vlasy kvetou, maminko.

dozněla první písnička k narozeninám a já už tu mám druhé přání. To poputuje paní Ludmile Durčákové do Havířova. Ta totiž oslavila 75. narozeniny. Milá Liduško, z celého srdce ti přejeme hlavně boží požehnání. Hodně zdraví, klid, radost a mnoho dalších krásných let. Děkujeme ti za tvoje laskavé srdce, za lásku, kterou nám celý život dáváš, za tvé obětí, péči, podporu i všechny společné chvíle, na které tak rádi vzpomínáme. Jsi pro nás výjimečný člověk a jsme vděční, že tě máme. Přejeme ti krásné narozeniny plné lásky a radosti. Máme tě moc rádi, s láskou, tvoje rodina. No a vaše milovaná rodina vám, paní Liduško, vybrala písničku Panis a Knelikus a v podání Jiřího Vejta.

0: A v tuto chvíli už držím třetí přání. Toto přání poletí paní Marie Brázdilové z Luclavic k 80. narozeninám, které oslavila včera 30. května. Milá maminko, co to slyším za noviny, že prý slavíš kulatiny? Věřím, že omylem na Vsetíně na matrice přidali ti o 20 let více. Já však tvrdím na mou duši, že to číslo ti moc sluší, i když je to nemýlí, úřady se nemýlí. A když dnes slavíš svých 80, my přišli jsme ti poblahopřát. Na Valašsku prožila si své dětství i mládí a celý život tě to k tomu kraji svádí. V Luclavicích však jste se našli s tatínkem a svoji lásku si slíbili a spolu třem dětem, čtyřem vnoučatům a dvěma pravnoučatům jste šťastný domov vytvořili. O zážitky a dobrodružství nebyla u nás nikdy nouze. Vzpomínají na to všichni z rodiny a to sáhodlouze. Žijí dále vesele s přáteli i rodinou a všechny trable potom rychle pominou. Nedej si život ničím otrávit a dokaž všem, jak dá se stále krásně žít. Přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a boží požehnání od tvé nejbližší rodiny, rodina dcery Alenka a Maruška s rodinami a manžel a syn už přihlíží jen z nebe, za to pomáhají a chrání tebe. To je tak krásné, že k tomu se snad paní Marie nedá ani co dodat. To byla teda páseň. No, tak my vám přejeme také, přidáváme se k zástupu gratulantů, věřím, že budete přijímat další ještě i dnes, když je tak krásná neděle. No a já už vám posílám k těm narozeninám písničku, o kterou vaši milí prosili, a to je Jednoho dne se vrátíš, Věra Špinarová.
1: Když jsem se dozvěděla, že tady budou takové šílené ženské, takové šílené, jak já říkám, babizny, které si určitě připraví něco zajímavého, já jsem říkala, tak já musím být taky nějaká originální. Takže

No, tak to si opravdu zasloužilo potlesk. Na začátku jste slyšeli dokonce hlas Věry Špinarové. Bylo to ze živého koncertu. O to větší hodnotu tato skladba má, tak jsem se schválně dívala, jak dlouho už s námi Věra Špinarová není. Ano, umřela 26. března 2017, takže přátelé, už je to 9 let, co nám tento nádherný hlas schází. No, tak to byla přání, která jste nám poslali poštou. A já to mám ještě jedno. Zrovna psala mi moje kamarádka Marta Fultínová se Zdounek a prosí mě, jestli bych nemohla zahrát nějakou pěknou písničku pro manžele Lisákovi z Karolína. Jsou prý skvělí, úžasní, no teď osud je posílá do domova důchodců. A tak by jim moc chtěla popřát, aby to spolu zvládli, aby se jim tam líbilo a mám jim vybrat nějakou pěknou písničku. Samozřejmě Marti velice ráda, ale taky mi dovolal bych touto cestou popřála i tobě, protože i ty jsi měla 16. května narozeniny, já jsem na tebe nezapomněla, ale tak bych chtěla tuto písničku poslat jak manželům Lisákovým, tak tobě. Tak vybrala jsem takovou pěknou Hradišťan, Modlitba za vodu.

je v tuto chvíli z přání, které k nám dorazily, všechno. Pořad Blahopřání můžete slyšet každou neděli ve 14 hodin 30 minut. Můžete nám poslat vaše přání, uveďte nám vždy jméno oslavence, stručný text, jak jste dnes slyšeli, můžete klidně i recitovat, jméno gratulanta, kterou neděli byste chtěli přání vysílat a také vyberte písničku. Můžete nám buď psát mailem, tedy adresa je blahopřání@proglas.cz nebo poštou Radio Proglas Pelikova 2C 602 00 Brno. Můžete nám také přinést vaše přání osobně, no a nebo můžete vyplnit elektronickou

a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky, přes moře žluté přejdu lila vřes.

To byla Zuzka Navarová, písnička Do nebes. No přátelé, další taková dáma. Víte, že už není mezi námi 22 let? To snad není ani možné, jak ten čas běží. No ale pojďme se podívat, kdo slaví narozeniny dnes. Tak, 46. narozeniny dnes slaví houslista, hudební pedagog a redaktor vážné a duchovní hudby na Proglasu Štěpán Grafe. Primárius Grafova kvarteta. Štěpáne, mávám ze studia a přeju všechno nejlepší, užij si oslavu. 60. slaví zpěvák, kytarista, textař, skladatel a výtvarník Jarda Svoboda, frontman kapely Otcovi děti a Trabant, držitel ceny Radia Proglas za krásu slova. 96 let se dožívá americký filmový herec, režisér a producent Clint Eastwood. No, kdo pak viděl nějaké jeho pěkné filmy? Když se ještě otočíme na sobotu, tak podíváme se, kdo slavil v sobotu. Já si tady přehodím tisk a už to vidím. Takže včera 30. května 67. narozeniny slavila ředitelka papežských misijních děl v Královéhradecké diecézi Bronislava Halbštrátová. 83 let se dožívá slovenský jazzman, zpěvák, skladatel a hudební organizátor Peter Lipa. No, svátek včera slavili Ferdinandové a dnes, to už jsem přála všem Kamilám, tak co vám pustíme? Nějakou další pěknou písničku? Bratři Ebenové a chlebíčky.

oschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvajíčky.

ze čtvrtku, ty zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsmutnější.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se i skůr.

uschlé chlebíčky, po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka. A kdo

chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. A je tu klasika chlebíček s uherákem.

cítím tu vůni. Ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků. Vždyť já sám připomínám trochu oschlouvek.

Ano, tak to bylo velmi vtipné, nostalgické ohlednutí za naší minulosti. Mimochodem, víte, že obložené chlebíčky jsou ale ryze český fenomén. Kolem roku 1916 je vymyslel pražský lahutkář Jan Paukert, který na žádost svého přítele vytvořil tehdejší z francouzských kanapek chlebíčky. Nakrájel na bílou veku, namazal a dal tam salám, šunku, sýr a vajíčko. Nevím, jak vy, ale úplně mi jde choť na chlebíčky. A hlavně takovou písničku neposlouchejte třeba, když se pustíte. To nedoporučuju, to se mi stalo nedávno. Jsem si tak jako říkala, že bych se trošku potrápila. A nevěřili byste, kolik všude v televizi je reklam na jídlo a filmu, kde pořád někdo jí. To je fakt hrozný. Tak já v tuto chvíli odblokovávám telefonní číslo sem ke mně do studia. Pokud byste chtěli zavolat, někomu popřát, tak telefon sem ke mně je 739. 850 345. Ještě jednou zopakuju. 739 850 345. No a jako vždy, ti, kteří se více stydí a nemají odvahu promluvit veřejně, tak zkuste mi napsat SMS-ka. Sem ke mně je 775 132 132 nebo e-mail živie@proglas.cz. No a můžete někoho pozdravit nebo mu popřát i touto cestou. No a nás už tu čeká tam u dvou cest Jirka Korn.

0: To byl Jirka Korn tam u dvou cest a já už teď mám na lince první volající naši paní Marii. Dobrý den.
1: Přeji krásnou neděli, tady Marie od Přibyslavy. Chtěla bych popřát hodně zdraví, radosti, božího požehnání, klidu, pohody, lásky a naděje všem zaměstnancům Rádia Proglas. Vám, paní Tamaro, k středečnímu svátku, také všem nemocným, smutným, osamoceným, všem lidem, kteří leží v nemocnicích, na odděleních následné péče, v hospicích, kteří jsou osamělí v domovech důchodců, všem, kteří se o ně starají, a také paní Lidušce Blechové a synovi Pavlíkovi do Doubravice nad Svitavou, panu Zbyňku Švehlovi a jeho mamince k hranicím na Moravě, dále na Lipnicko do obce Křepiny, paní Marušce Vondrové a paní Lidušce, dále i paní Duškové z Lipnicka a jejímu synovi, paní Elišce Prchalové do Krásné Hory, paní doktorce Dvořáčkové a její rodině do Žďáru nad Sázavou, klientům Fokusu v Havlíčkově Brodě, Janu Rytířovi a jeho mamince do jižních Čech, paní Marušce Chvojkové do domova důchodců v Lázních Toušeň, také paní Haničce Jandové do domova důchodců v Ústí nad Orlicí, Dáše Hybenové a její mamince do Drahelčic, do Prahy Honzíku Krpcovi, Janě Kupkové, Janě Rybářové, členům Mariánské legie v Praze, také všem kněžím i nemocným a panu faráři Pavlu Fajtovi. Všem přeji krásné požehnané dny, myslím na všechny v modlitbě a děkuji za povzbudivé vysílání Rádia Proglas.
0: Paní Marie, i my děkujeme vám za vaše zavolání. Já vám děkuji za přání k svátku, které budu mít. Já mám na svátek můj vždycky takový krásný vzpomínky z dětství, kdy mi můj starý děda nosil v takovém tom pytlíku od mouky třešně. A podle toho jsem věděla, že mám svátek. Tak já vám moc děkuju. Mějte se krásně, posílám další písničku tentokrát. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Mám bez lodníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němi, když zřím tě znám.

Taky jste si zpívali R.A. Dvorský, soubor Melody Boys. No, pojďme dál. Tak když se tak dívám, už jsme si říkali, kdo má narozeniny dnes, kdo měl včera. Pojďme se ale podívat na zítřek. Pondělí 1. června má 81 let docela známý člověk. Určitě budete vědět, Karel Šíp. Ano, textař, moderátor. My ho známe asi teď v touto dobu nebo v poslední době z pořadu Všechno party v televizi. No ale v každém případě je to báječný skladatel nebo textař, který skládá texty pro písničky Karla Gotta, Hanky Zagorové, Leony Machálkové, také Daniela Hulky. Mimochodem, Daniel Hulka má zítra taky narozeniny. Ten oslaví 58 let. No a když už Karel Šíp, tak pustíme písničku, kterou složil s Jaroslavem Uhlířem a kterou si budete určitě zpívat taky. Severní vítr.

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Tak jsme si, doufám, všichni zaspívali. No a když jsme u toho přání, tak ještě máme dalšího oslavence, který zítra oslaví narozeniny, toho také dobře všichni znáte. Ano, a to je Krištof, už to víte. Je to Richard Krajčo ze skupiny Krištof. Už jsem se do toho úplně zamotala. No, tak Richard Krajčo, ten zítra oslaví 49 let. Herec, zpěvák, textař, hudební skladatel. Já myslím, že ho taky všichni znáte. Jeho písničky si taky zpíváme. A mně teď přišla zpráva od paní Evy Novákové z Kroměříže, které tímto mávám a srdečně jí zdravím. No, že si mám zahrát taky něco k svátku. Tak jo, já to spojím tady právě s Richardem Krajčem a písničku, kterou mám moc ráda. Zůstaň tu se mnou a moc děkuju.

0: Tak to byl Richard Krajčo a krásná písnička Zůstaň tu se mnou. A já už mám na lince další volající. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Kdo pak nám volá?
1: Ano. Volá Pavla. A chtěla bych poblahopřát všem svým drahým známým, mám tu i otce, Pavla Svobodu, který oslavil své narozeniny. A mám tu i svého drahého, nejdražšího synovce, který oslavil také svoje narozeniny. A tak to vezmu takhle po pořadu v tom květnu, kteří slavili. 7. května oslavila Petra Štěpánova. Oslavila svých 50. Tak jí přeju ještě jednou těch 50, aby to dala. Je dost nemocná. Dost tady už ji nevychází tak moc ven. Takže jen po telefonu ji pozdravuji, ale stavím se za ní někdy také na návštěvu. A takže Petře k 50. aby se statečně zotavovala. Rovněž 7.5. oslavila moje drahocená nejdražší paní už 82 roků. To byla paní madam, která vodívala svoje kloučky mladší, vyšší do mateřské školky. Starší, menší do první třídy. Paní Anna Drobna, zlatá žena, vymodlila mnoho. Vymodlila svému synovi vnoučata a Stanislava Drobného dala naší církvi svaté ke kněžské službě. Znám ji dávno. Vypadá mladě. Stále mladě. Velice šikovná a hodná. Tak i závěr, taky doufám. Povzbudují píseň v životu. 8.5. s milosti plnou panou Marií oslavila milosti plná Veronika Tinclová Sirková. Sirková od pana profesora Sirka, jeho dcera. To je prostě nejlepší rodina z Petrova. Sirkovi. Takže Veronice, milosti plné, 24 roků, hodně dalších dětí čekají nějaké plánované, nevím kdy, ale ještě dalších, já bych jí přála, tak jak jsem to řekla na svatbě, 12. 12 je nejlepší počet. Ano a 8.5. rovněž o milosti plné paní Marii, 60 roků. 60 roků drahocenný farník, nejdražší na světě, koho jsem toliko měla moc ráda a mám stále, protože to je ohromný člověk. Jeho tetičky z kongregace řádových sester, kde je vezmeme? Josef Hampl oslavil 60 roků. 60 roků věk, kdy už umíráme, kdy už končí život náš, ale nevíme kdy. Tady už náhlá smrt nemá smysl, už nemůže být. Doufejme, že nebude hned tak a že Josef s náma tady ještě dlouhá léta bude. A tak jeho 60. nám, celé jejich rodině, hodně milosti. A teď ještě tady mám právě další blahopřání k 86. narozeninám. Velmi hodné, mojí drahocené kamarádce, leč slavila 86 roku, ale tak statečná. S Janem Pavlem II. 18. května oslavila. Vítězslava Neužilová. Tak statečná vdova po prvním manželovi. Provdala se zase za vdovce, pomáhala mu s rodinou, s dětma. Teď již zemřel, loni zemřel ten druhý manžel. Statečná, vynikající žena.
0: Koho tam máme dál, paní Pavlo?
1: Drahý Víteček, můj synovec, oslavil 27. května. 32 roků. Zvláště víteček. Mám jich hodně, těch synovců. 4 a 2 neteře, ale vítečkový. Mému drahocenému vítečkový. Také musíme poblahopřát. No a otec Pavel Svoboda, který byl a začínal na Petrově v katedrále brněnské, který putoval té síry do toho Damašku. A hodně jsme o to vykládali, protože jsem tam putovala také. Tak oslavil 25. s panou Marií a dokonce už 52 roku říká, že už je připraven, že už má všechno nachystané a že už balí. To ještě nemusí až v 60. balí. Takže těmto drahoceným přátelům známým a mému vítečkovi synovcovi zahrajte tu píseň, kterou jsme vybrali. Ať to máme pěkné. Děkuji vám za vysílání. Ať se vám daří a moc přeji pěknou neděli Trojici svaté.
0: Děkujeme, paní Pavlo, a pouštím mariánskou píseň Buď matkou mou. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Ano, děkuji. Děkuji vám pěkně. Naschledanou.

Dozněla nám písnička pro spoustu přátel, kterým paní Pavla přála. Já jsem tak přemýšlela o tom, jak jste říkala, paní Pavlo, o tom věku, jak už mají všechno i pan farář po 51 uspořádané, že už bych teda taky asi měla začít. A já vám nevím, čím to je, já se cítím čím dál mladší. Jestli to bude tady prostředím v rádiu, těmi mladými kolegy a nebo přibývajícími vnoučaty, nevím. Budu se muset nad sebou zamyslet. Tak pojďme další písnička.

Pomalu se nám to krátí, dnes to blahopřání je kratší díky tomu, jak jsme se modlili novénu. I to je třeba. Tak máme tu další písničku a tentokrát pěkně od podlahy. Modrá je, přátelé, dobrá.

Modrá je prostě dobrá, už je to tak. Milí posluchači, náš čas se pomalu chýlí ke konci. Je čas na poslední písničku. Bude to krásná písnička od Marušky Rotrové, zřejmě letos nikde nejsou kytky. No, mně nezbývá nic, než se s vámi pomalu rozloučit, protože místo za mikrofonem už předám Jirkovi Holečkovi, který vás provede zbytkem dnešní krásné neděle. Já se na vás jako vždy budu těšit opět v pátek s myšlenkou na den k evangeliu. Věřím, že vás baví. No a pak v sobotu nás můžete poslouchat i s Danem Blažkem, protože Radio Proglas bude přenášet blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drpoli z brněnského výstaviště. V neděli se neuslyšíme. To budu mít opět místo sebe Dana. A to z toho důvodu, že vás chci poprosit o modlitby. Budu mít totiž v kostele s mými 20 dětmi z náboženství první svaté přijímání. Tak se za nás prosím modlete. No a já vám přeji krásný zbytek dne, ještě krásnější týden a zase naslyšenou.

Na Proglasu odbyla 16:00 odpolední. Od mikrofonu vám krásné dobré odpoledne přeje Jiří Holeček. Doufám, že jste rádi, že vás svým hlasem stejně jako včera budu provázet dnešním odpolednem a večerem. Máme před sebou dost programu, tak doufám, že budete věrni Radio Proglas. Namátku vyberu 16:55 Charitolk, 18:15 Radio Vatikán, na které navážeme růžencem za rodiny. Potom v 19 hodin jako každý den večerní zýváček a v 19:15 tak se můžete těšit na 15.24. kolo hitparády. Tolik tedy namátku z programu a pokud se podíváme, tak na 16. připadají písničky z archivu. My začneme písní, která se jmenuje Kolej Yesterday. Ta byla nahraná v roce 1984 a zpívá ji Michal Prokop.

byla Kolej Yesterday od Michala Prokopa. Další v pořadí, kterou uslyšíme, bude Sáro. Nahrála ji skupina Turbo v roce 1988.

Někdo bude tě mít rád. To není uspokojení pro vás posluchače, ale může být, ale je to hlavně název další skladby, kterou uslyšíte v písničkách z archivu. Byla nahraná v roce 1988 jako předchozí Sára a nahrál ji soubor Palet. Jako sóla uslyšíte Blanku Šrůmovou.

To byl hit Někdo bude tě mít rád. Další je v pořadí, které nám určil Milan Tesař, tak je píseň Zvláštní věc. Naspívala ji Ivon Bobek Přenosilová. Ivon Přenosilová s Pavlem Bobkem, pardon, já jsem se přehlídl pořádek. A naspívali ji v roce 1993.

Před námi jsou poslední dvě písničky v rubrice pořady z písničky z archivu. Ta předposlední nese název Ten sen jsem mýval. Naspíval je Mirek Hofman v roce 1984.

Jako poslední písničku z archivu uslyšíme od Čenáš, kterou naspíval Štefan Margita v roce 2013.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Na po písničkách z archivu začíná pořad Synkopy na kanapy. Dnes si představíme album Meadows and Mirrors německého kytaristy Filipa Šípka. Tento mladý hudebník pochází z bavorského Dinkelsbühlu a patří k výrazným osobnostem současné německé jazzové scény. Na své nové nahrávce pracuje především s klasickou nylonovou kytarou a vedle solových skladeb zde uslyšíme také trio s kontrabasistou Henningem Zívrcem a bubeníkem Bastianem Jitem. Album vzniklo pod dojmem venkovské krajiny, klidu a pozorování přírody a velký důraz klade na zvukovou barevnost a atmosféru. Na úvod si poslechneme skladbu Searching.

Posloucháme ukázky z alba Meadows and Mirrors kytaristy Filipa Šípka. Nahrávka střídá sólové kompozice s triovými skladbami, což přináší zajímavý kontrast mezi intimním zvukem samotné kytary a širším prostorem společné hry. Šípek se nesoustředí na technickou okázalost, ale spíše na práci s melodií, tichem a jemnými proměnami nálad. Další ukázka se jmenuje Pearls and Waves.

Představujeme si album Meadows and Mirrors německého kytaristy Filipa Šípka. Jeho hudba vychází z jazzu, ale současně čerpá z klasické kytarové tradice i z písňové melodiky. Jednotlivé skladby působí jako krátké hudební obrazy, v nichž mají stejnou důležitost jednotlivé tóny i prostor mezi nimi. Výsledkem je soustředěná a velmi obrazotvorná nahrávka. Teď uslyšíme skladbu A Summer Tale.

Vedle autorských skladeb zařídil kytarista Filip Šípek na své album také několik převzatých témat, která přetváří do vlastního komorního jazyka. Důležitou roli na albu hraje klid, cit pro detail a schopnost vytvářet silnou atmosféru i s velmi úspornými prostředky. V následujícím bloku uslyšíme tři skladby. You Got a Friend, Selbst Erkenntnis a Urlaub vom Ich.

Album Meadows and Mirrors ukazuje Filipa Šípka jako autora, který dokáže spojit jazzovou otevřenost s komorní citlivostí a výrazným smyslem pro zvukovou kulturu. Jeho hudba působí nenápadně, ale zároveň si udržuje vnitřní napětí a soustředěnost. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme známou filmovou skladbu z počátku 60. let Moon River, kterou Šípek zařadil do programu ve své osobité interpretaci. Synkopy na kanapy pro vás nachystal Milan Tesař.

0: Krásný den, dámy a pánové, vítám vás opět u nového podcastu Charity Talk. Zdravotní služby Charity jsou významnou složkou činnosti. Charita je největším nestátním poskytovatelem zdravotnických služeb a ve 218 charitních zdravotnických zařízeních je zaměstnáno přes 1580 sester, které ročně ošetří 55 tisíc pacientů. Jestli se mnou budete souhlasit, že pokud jsme nemocní, nebo naši blízcí, nebo máme vedle sebe handicapovaného seniora, který potřebuje nějakou péči, nejlépe je mu doma, nebo v prostoru a v prostředí, kde má své blízké, nebo alespoň kde ví, že se o něj někdo dobře postará. I tím se zabývá Charita Česká republika. A o domácí péči, o péči vůbec tohoto typu si dnes budu povídat s bakalářkou Ludmilou Kučerovou, která je manažerkou pro oblast zdravotnictví Charita Česká republika. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní Kučerová, vy v tom svém oboru pracujete řadu let.
1: Ano.
0: Kdy ta doba nebo ta činnost byla nejsložitější? Je to teď, nebo to byla historie?
1: Tak to možná nejsem ani tak úplně schopná říct, protože každá doba přináší něco specifického. Ta doba zakládání byla úžasná, to byla doba budovatelská, kdy jsme šli každým dnem do neznáma. Takže byla to doba těžká, ale právě bylo tam to nadšení, které nám pomáhalo překonat ty překážky. Byli jsme odvážní, oslovovali jsme nově všechny instituce a tak dál. A dnes je to naprosto profi organizace, která se drží struktur, předpisů, zákonů, řádů, tak, jak je prostě naše svobodná společnost vytvořila, aby měla také určité mantinely v tom podnikání. A těch se zase musíme držet my. Takže není všechno už tak dobrodružné, spíše dobrodružné to vyjednávání, abychom se dál uživili, protože řada dalších poskytovatelů a takovéto řetězení zdravotnických služeb zase přináší větší konkurenci. Ale vždycky si myslím, že vítězí ta kvalita péče a o tu my se snažíme hlavně.
0: Vy jste hlavně jedním z největších poskytovatelů těchto služeb v České republice. Zároveň jste nezisková organizace. Stoupají náklady, stoupají energie, nároky i na pohonné hmoty, zdravotnické pomůcky a podobně. Kde se vlastně čerpají peníze pro vaši činnost? Kde se berou a jak můžeme my všichni pomoci?
1: Ta zdravotnická oblast je vlastně specifická, protože my jsme smluvní poskytovatele, to znamená, že máme uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a našimi plátci jsou tedy zdravotní pojišťovny. My vykážeme výkony, které jsme provedli a zdravotní pojišťovny platí. Ovšem v poslední době, samozřejmě známe to všichni, tak jak stoupají náklady, jak zoufalým způsobem roste tempo inflace, tak stoupají náklady na veškeré zdravotnické prostředky, na energie a přitom smlouvy s pojišťovnami máme uzavřené na celý rok, to znamená, že tam už nepřibyde pak ani koruna navíc. Takže je to velice těžká a složitá situace, se kterou se potýkáme a doufám, že ještě po nějakých jednáních třeba s ministerstvem se podaří nějakým způsobem domluvit a zastropovat alespoň ty energie na příští rok.
0: Přispívají nějak vaše klienti na tu činnost nebo je to čistě hrazeno z jejich pojištění?
1: Konkrétně zdravotní služby jsou čistě hrazené ze zdravotního pojištění. Tam klienti nepřispívají nic, my říkáme naši pacienti. Klienti jsou právě v sociálních službách a tam vlastně ty služby jsou za určitou úhradu, kterou dává úhradová vyhláška. Ale naše služby jsou vyloženě zdravotní a tam nedostaneme opravdu ani korunu navíc. To už potom by musel být vypsán nějaký grant na něco nebo nějaký pilotní projekt, který by spustilo ministerstvo zdravotnictví, což také třeba bylo, když se zaváděla mobilní hospicová péče, ale na klasickou službu, kterou poskytujeme a máme zasmluvněnou, tak to jsou pevné ceny dané.
0: na tu pečovatelskou službu, na kterou se připlácí, můžou třeba seniori nebo handicapovaní využít příspěvek na péči.
1: Ano, přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Také každý z nás, pokud máme tu možnost, můžeme pomoct. Můžeme třeba pravidelně, jednorázově věnovat nějaký dar, nebo někdo, kdo nemá příbuzné, nebo je s nimi třeba rozhádán, může třeba odkázat svůj majetek charitě na tyto služby. Děje se to často, jsou lidé štědří v dnešní době?
1: Tak o tom já úplně přehled nemám, protože to je otázka ekonomického oddělení a našeho ředitele. Ale
0: klienti i s vámi takhle mluví třeba v tomto ohledu.
1: Určitě znám případy, kdy jsme dochovávali zcela osamělé pacienty, a kteří odkázali majetek charitě, protože jinak by propadl státu, a určitě ho charita dobře nějakým způsobem zúročí. V době, kdy ještě nebyla jakoby zcela rozdělená ta pečovatelská a zdravotní služba, to bylo v dávné minulosti, kdy ještě nebyly zdravotní pojišťovny, tak já si vzpomínám třeba na první dar, který jsem dostala od majitele kina, který dostal vlastně v restituci kino, a přišel do naší maličké kanceláře a říkal, máte tu tak strašně špatné světlo, tady máte 1000 korun a kupte si sem pořádnou zářivku, ať si neskazíte oči. Takže to bylo třeba jakoby úplně v těch začátcích tímhletím způsobem. Teď spíš jsou to jakoby veřejně organizované sbírky. A nebo v době covidové jsme měli založený zvláštní fond, ze kterého potom jsme financovali i nákup zdravotnických prostředků pro naše pacienty s covidem.
0: Teď trochu čísel, protože od vás vím, že domácí zdravotní péči poskytujete už 25 let a v současnosti se jí věnuje 880 zdravotních sester, které jen v uplynulém roce absolvovaly 1 410 000 návštěv u více než 47 000 dlouhodobě nemocných. To je obrovské číslo. Neumím si to představit v tom reálu. Chtěl bych, ale neumím. Kde berete ty sestry? Protože víme všichni, že v nemocnicích, v různých zařízeních je s tím docela problém. Řada zdravotníků odchází do zahraničí, ale to jsou nemocnice. A pak ta specifická domácí péče, tam ti lidé musí být o něco víc empatičtí, o něco víc mentálně, psychicky i fyzicky odolnější. Není to jednoduché.
1: Není to jednoduché, ale myslím si, že když už té sestře, když přijde, to sedne, ta služba, ten systém té služby, protože ona opravdu se zakládá na samostatnosti, na odbornosti, na umění improvizovat a tam potom už vlastně to zase obnáší další výhody, že jí pořád někdo nestojí za zády, že ona opravdu poskytne tu péči tak, jak nejlíp umí. A to přináší také určité uspokojení. A pořád říkám, i každá návštěva je určité dobrodružství a ten, kdo třeba pracoval na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, tak i tady nějaký ten adrenalin potom může zažít, protože ten chybí samozřejmě.
0: No a kde tedy získáváte další lidi? Jsou to lidé z nemocnic, kteří třeba odešli, nebo můžou to být i lidé, kteří odešli do důchodu, ale jsou stále aktivní, chtějí být co platní, chtějí pomoci, tak se přihlásí, mají tu kvalifikaci a vy je tedy můžete přijmout?
1: Často máme i sestřičky důchodového věku a děsíme se, kdy odejdou, ale máme hodně pracovníků, kteří u nás pracují dlouhodobě právě proto, že v tomhle vidí to poslání. I když by v těch nemocnicích třeba měli podstatně vyšší platy, než mají u nás, tak zase je to pro ně taková určitá náhrada toho, že pracují samostatně, zodpovědně a můžou udělat tu péči tak, jak nejlíp umí. Takže nové pracovníky získáváme taky těžko. Bojujeme s tím. Tak jak vlastně se mluví o tom, že se bude opět přidávat v nemocnicích, tak samozřejmě, že i naši zaměstnavatelé se děsí toho, že budou muset určitou nějakou částku, nějaké procento přidat a kde brát, když vlastně všechno letí nahoru.
0: Můžeme, pokud to není nic tajného, nebudeme sdělovat konkrétní lidi a konkrétní částky, ale můžeme říct, jaký je průměrný plat, průměrná mzda vaší zdravotní sestry?
1: No, já to mohu říct z toho, co si spočítám, že se dá naúčtovat pojišťovnám za 8 hodin práce, což v měsíci, když se to přepočítá na průměrný počet pracovních dnů, tak dělá 28 tisíc hrubého.
0: 28 tisíc hrubého za tuhle tu péči.
1: Pak samozřejmě mohou být určité příplatky za soboty, neděle a tak dál, ale v té základní částce je to takto.
0: Paní Kučerová, byla tady 2 roky a možná ještě chvilku bude doba covidová. Doba, s kterou nikdo nepočítal a nikdo si ji vlastně neuměl představit. Doba, která od španělské chřipky a druhé světové války, kdy byla nějaká velká krize, totálně převrátila nejenom naši zemi, Evropu a svět. A tomu se museli přizpůsobit i zdravotníci, lékaři. Mnozí z nich byli nemocní, někteří bohužel odešli, zemřeli. Nicméně pro vás to musela být velmi vypjatá doba.

0: Ministerstvo bylo zavřeno pro jakékoliv telefonické mailové kontakty, to prostě nereagovalo. Hmm. Právě tak nereagovali praktičtí lékaři, ty byli vlastně zavřeni ve svých ambulancích nebo neordinovali. Takže ta doba byla velice těžká, ale naše sestry jsou skutečně vzdělané a my jsme vypracovali pokyny pro všechny, takže během 14 dnů, 3 neděl, tak vlastně celá republika byla pokrytá naším předpisem, tak jak se má poskytovat při podezření na covidové onemocnění, jak se má zacházet s infekčním materiálem a všechno, co to prostě obnáší dál. I od toho, že jsme zavedli naprosto distanční služby, to znamená, že se jednotlivé sestry mezi sebou neviděly a nemohly tedy, když jedna by byla potenciálně infekční, tak vlastně nakazit tu druhou sestru. I tak některá střediska padla. Hmm. A zastupovalo se z jednoho střediska do druhého, což zase znamenalo zajíždět do dalších okresů, obvodů a tak dál, kde byl tlak jak na čas, tak samozřejmě na celkové to obsloužení těch pacientů vlastně z toho dalšího obvodu. Takže to byla opravdu náročná služba.
1: Vyšli vám třeba, protože si umím představit, že to s tím souvisí, vyšli vám třeba zdravotní pojišťovny vstříc v rámci té krizové situace, že vám platili i ty místa vzdálenější, než která jste původně měli určené?
0: Tak. To vlastně byla výjimka, kterou zdravotní pojišťovny pro tu dobu udělali, takže jinak my máme přesně stanovené hranice, většinou to bývá třeba okruh do 20 kilometrů od toho střediska, tady jsme mohli jakkoliv zajíždět, protože vlastně se jednalo o každého člověka, aby byl pokrytý tou zdravotní péčí.
1: Jsou nějaké složitosti, když třeba máte větší požadavek od klientů, od pacientů, sejde se jich víc, kteří mají zájem, nebo ty rodiny, že ta pojišťovna řekne stop, tady už máte těch klientů moc, stává se to, musíte odmítat?
0: U nás to vychází vlastně z toho zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, čili my máme tu péči takzvanou indukovanou, to znamená, že lékař nám vydá předpis, případně pokud se na nás obrátí rodina s tím požadavkem, tak my sami potom kontaktujeme lékaře, navrhneme ošetřovatelský plán, co se tam všechno bude dělat. To znamená, že vždycky to vychází od předpisu lékaře. A ve chvíli, kdy vlastně vrchní sestra toho střediska vidí, že už ta další péče by se nepokryla, tak je povinná oznámit zdravotní pojišťovně, že má naplněnou kapacitu. Oni totiž ty klienti nebo pacienti nejsou naši, oni jsou to vlastně klienti zdravotní pojišťovny. A pojišťovna ze zákona má povinnost obstarat zdravotní péči pro daného člověka.
1: Ano.
0: Čili ona ji musí pak zajistit někde jinde nějakým jiným způsobem. Takže takhle to probíhá, ale samozřejmě, že v praxi se to stává velice málo kdy, že vždycky se snažíme to ještě nějakým způsobem zimprovizovat, aby ten člověk se do těch služeb vešel, aby jsme ho obsloužili.
1: V té vaší péči, ať už té pečovatelské nebo zdravotnické, ale přímo z té zdravotnické, asi nejsou jenom staří, takzvaně přestárlí lidé, lidé jenom handicapovaní, třeba od narození, ale jsou to třeba lidé po úrazech, po těžkých nemocech, ale samozřejmě i děti. Je rozdíl ve vás, těch zdravotních sestrách, kdo se o koho stará, nebo to máte tak napříč takový mix?
0: No pro nás děti jsou zvláštní kategorii pacientů. Snažíme se mít ve svém týmu i dětskou sestru, která potom prioritně ošetřuje děcka, ale jinak se snažíme to členit třeba po nějakých okrscích, aby zase v rámci časové i teď benzínové úspory, tak ty pacienti následovali co nejblíž k sobě, tak jak se to dá udělat s tím, že někde jsou zase předpisy přímo na čas v určitou dobu, tak tam se k tomu musíme taky přiklonit. Záleží, jak je šikovná prostě ta vrchní sestra, ta manažerka, která dělá ty rozpisy. Ale my

0: Myslím si, že vždycky se to dá udělat. Pro tu sestru je vždycky nejhorší neděle večer, kdy očekává, kdo jí zavolá, že bude mít z těch sester očer, nebo kdo bude mít neschopenku, takový telefonáty jako, hle, mě dneska není dobře, já radši zítra bych nepřišla, jestli je to možné, a tak to je.
1: Nebo prostě musí s dítětem zůstat doma a podobně,
0: přesně,
1: že?
0: Přesně. Takže to jsou takové ty situace, které se musí potom zaimprovizovat.
1: Takže neděle večer nemáte rádi.
0: Tak.
1: Paní Kočerová, samozřejmě na prvním místě je vždycky ta profesionalita, zároveň asi jistý distanc od takového toho utrpení nebo plakání nad zemřelým, protože kdybyste si asi všechno měli brát k srdci, museli byste se zbláznit. Na druhou stranu, zcela jistě si umím představit, že v jistých situacích ta profesionální část té sestry trochu přerůstá u některých lidí v přátelství, protože pro někoho jste možná jediní živí tvorové, které oni za ten týden nebo za ten den vídají. Máte nějakou hezkou vzpomínku na někoho, kdo vám takhle přirostl k srdci, ulpil v paměti?
0: Určitě všichni ty pacienti, kteří jsou delší dobu v péči a někdy je to i několik let, tak se stávají součástí jakoby té rodiny a snažíme se pro ně udělat určitě víc, než jenom to, co je právě na tom předpisu, na tom papíře, na tom poukaze.
1: To, co je třeba v té nemocnici jenom, že?
0: Tak, takže když třeba jsme jezdili k pacientce, kde jsme převazovali velice těžké bercové vředy, byla tam nějaká drobná amputace na prstech dolní končetiny, aplikoval se tam inzulín. Paní měla i oční náhradu v jednom oku, prostě byl to pokročilý diabetes. Ale při rozhovoru jsme se dostali k tomu, že by se strašně ráda podívala ještě někdy do lesa, že hrozně ráda houbařila. Tak jsme ji s kolegyní naložili do auta a odvezli jsme ji do lesa. Trnuli jsme, co bude. A ona prostě s těma francouzskýma holema chodila, najednou ožila jako srnka. S jedním okem přeskakovala to borůvčí a ukazovala, podívej, Liduško, tamhle, seber tuhle houbu, a teď je pojmenovávala, já ty názvy vůbec neznám. No za chvíli jsme měli košík, já bych v tom lese nenašla ani jednu houbu.
1: Ani sebe možná.
0: Tak, to se taky stává. Takže nakonec ještě jsme zavařovali a úžasné nakládané houby z toho byly. Takže to jsou takové ty
1: bonusy. A prodloužili jste té paní život rozhodně, že?
0: Určitě. Vzpomínala na to a byla šťastná. Prostě to štěstí, to si myslím, že je nejdůležitější, jako dopřát lidem štěstí. Takže my se vždycky vyptáváme, co je bavilo, čím byli, co by se pro ně dalo udělat, a já říkám, potěšit můžeme vždycky, i když to není k uzdravení, ale potěšit může sestra vždycky.
1: Tahle péče je velmi náročná, obzvlášť právě proto, že vídáte různé osudy. Jak se staví v dnešní společnosti třeba jejich příbuzní rodiny? Je to více než méně, více pozitivně, aspoň na dálku, když už nemůžou být s těmi lidmi, anebo spíš ty lidi takzvaně odloží a spolíhají na vás?
0: Třeba tohle to je hodně vidět v těch pobytových zařízeních a je to strašně individuální. Někdo má obrovsky úzké ty vazby, chodí za tím člověkem každý den, skutečně se ho snaží opečovávat i v tom pobytovém zařízení, ale často se stává i to, že v těch pobytových zařízeních nikdo za tím člověkem nepřijde celý rok.
1: A maximálně když tak pro důchod?
0: Maximálně pro důchod a potom hlavně pro dědictví. Najednou zjistíme, kolik příbuzných vlastně ten člověk měl, o kterých jsme ani nevěděli.
1: A jak rychle si udělali čas?
0: A jaká se tam strhne bitka. No, takže to jsou smutné případy. To by byla zvláštní kronika jako
1: možná kniha celá.
0: Těhle zážitků. Ale musím ohodnotit zase skutečně ty, kteří se nádherně starají a nádherně doprovází, i když potom třeba dáme avízo, že ten člověk už opravdu tady s námi dlouho nebude, tak aby se víc věnovali, tak skutečně potom krásným způsobem umí doprovázet toho člověka, rozloučit se a tak.
1: Teď na jednu takovou věc mezi nebem a zemí, paní Kučerová, děláte to řadu let, pozná, dá se poznat, že ten člověk, pokud už opravdu je v nějaké fázi odcházení, kolik mu zbývá života? To mě vždycky zajímalo, protože občas někdo vážně nemocný se lékaře nebo sestry zeptá, tak mi řekněte, jak dlouho. A řekl, my nevíme, ale jsem přesvědčen, že v 90% to umíte odhadnout, jak jste to teď řekla, že i ty příbuzné informujete. Dá se to skutečně nějak poznat zhruba?
0: To je těžká otázka. To je skutečně individuální. Když toho člověka vidíte každý den, tak určité příznaky nasvědčují. Když toho člověka přijmete do péče a už víte, že třeba je to na dobu posledních 30 dnů v té mobilní hospicové péči, ale on se dostal domů z nemocnice a teď je obklopen tím domácím prostředím, leccos tam najednou může. Nastaví se správně léčba bolesti, takže on se zbaví i různých těch doprovodných příznaků, těch symptomů obtížných, které třeba dlouhodobě měl a prožíval, tak on rozkvete a on neodejde do těch 30 dnů. Ale jinak tak, jak prostě člověk delší dobu může sledovat ty svoje pacienty, klienty, tak vidí, že nějakým způsobem ten člověk se začíná ztrácet. Ale to doprovázení je taková součást té naší péče, takže se snažíme otevírat ještě takové ty oblasti toho usmíření, právě hledat vztahy, jaké byly v rodinách.
1: Duchovní oporu nějakou.
0: I duchovní oporu právě a celkově jakoby v tom životě, aby měl pocit, že ten život jako dobře prožil, i když tam byly bolavé věci, takže ho dobře prožil, že ho naplnil a třeba dávat i tu naději té další perspektivy žití.
1: Tohle jsou krásná slova, ale velmi těžké věci pro nás laiky. Vy v tom pracujete dennodenně a vaše kolegové, kolegyně. Jak se takzvaně udržujete psychicky v pohodě? Jak si čistíte hlavu, protože někdy to dopadne obzvlášť, že je to třeba u dětí nebo u někoho opravdu, kdo je vám bližší. Jak vypustíte tu přemíru té emoce, aby se člověk z toho nezbláznil, jak se říká?
0: No tak určitě máme v těch týmech vlastně i tu profesionální možnost toho pohovoru třeba s psychologem, že se probere ten pacient tak, jak všechno bylo, nebo i problémoví pacienti, nemusí to být třeba jenom opravdu, když nám člověk umírá nebo zemře a jde jenom o tu otázku jakoby toho rozloučení a jakési bolesti, že už ho neuvidím, ale v té komunitě se dá leccos probrat a navzájem se určitě jako můžeme podržet a povzbudit, ale někdy je to těžké. Zase, když je dobrá manažerka v tom týmu, tak nedá hned další den tomu, kdo dneska doprovázel člověka při úmrtí, tak nedá zase do péče někoho, kde je vize nějakého krátkého dalšího skonu, ale prostřídá vlastně ty sestry v tom týmu tak, aby zase mohly trošku načerpat. Určitě velkou roli v tom hraje i domácí zázemí, ale tak jednotlivé ty týmy se snaží, aby i třeba společně šli někam na bowling, aby šli někam na to kafé nebo do cukrárny, nebo zase jsou vzdělávačky určité, kde se setkají, kde se to hledá propovídat, takže těch možností je víc.
1: Viděla jste film Domácí péče s Alenou Mihulovou před lety?
0: Jenom jsem ho tak trošku jako zahlédla v sestřihu.
1: A když se tyhle filmy podobného typu, ať už u nás nebo v zahraničí, točí, je to podle reality, nebo i občas se i lidé radí, jak třeba, neříkám, že paní Mihulová, ale další třeba, jak třeba opravdu zahrát to tak, jak by to mělo být procítěně, aby prostě ti lidé se do toho dokázali vpravit?
0: No já si myslím, že pokud je člověk takový jako empatický. Přirozeně empatický, citlivý. Takže když přijde k někomu, kdo má jasné potřeby, co potřebuje, co vidí, takže i když je tam třeba prostředí hodně neuspořádané, náročné, takže v sobě najde ten soucit a tu péči prostě poskytne. Často se stává, že prostě sestřičky zazvoní, štěká tam pes nebo běhá tam velký vlčák.
1: Aha.
0: Pro mě třeba hrůza.
1: Ano.
0: No, ale vždycky
1: nemusela jste utíkat někdy kilometry a kilometry.
0: Neutíkala jsem a vždycky si člověk řekne, musíš být odvážná a udatná.
1: Aha.
0: A pak člověk jde. No, i do těchto situací. Ale samozřejmě, když vrchní sestře zavolá sestřička a řekne, já tam nejdu, tam prostě štěká vlčák, tak se snažíme kontaktovat příbuzné a nějakým způsobem to vyřešit.
1: Hmm.
0: Taky jsem jednou rozsvítila v jednom bytě, kde jsme dostali klíče a maminka bude ležet až ve třetí místnosti, byla informace. A tam svítili akvárka s velkýma hadama.
1: Ajeje.
0: Takže to jsem se taky zalekla.
1: Myslel to někdy
0: prošla jsem.
1: Překážky, no, které člověk asi úplně nečeká, nemůže se na ně připravit. Jak jste tady krásně řekla, záleží i na tom domácím zázemí, na té spolupráci s rodinou, pokud rodina je nebo rodina funguje. Když by někdo měl ten pocit a potřebu zařadit se do vašich řad, z řad zdravotníků, pečovatelů, co pro to musí udělat a kde získá kontakt, kde získá informaci?
0: Určitě stačí si najít stránky Charita Česká republika a tam už potom jsou odkazy i na jednotlivé diecéze, potažmo potom na jednotlivé poskytovatele právě té zdravotní služby a běží tam vlastně i ty inzeráty, ty nabídky, kdo se kde hledá, takže myslím si, že velice jednoduše se dá dohledat a vždycky budeme rádi za každého.
1: Vy jste, paní Kučerová, nejenom skvělá zdravotní sestra, empatický člověk, ale jste i bojovnice za práva zdravotních sester. Často tak jako se dohadujete na dohodovacích řízeních na ministerstvu. Co byste ráda, aby se pro, nejenom pro vaše kolegyně samozřejmě, protože určitě nebojujete jenom za ty své, ale vnímáte tu potřebu celkově, co by se mělo v naší zemi, pokud o ní mluvíme jako o vyspělé, civilizované, demokratické zemi, zlepšit, aby ta péče byla jednak adekvátně zaplacena, uznána, ale aby ti klienti si ji mohli dovolit třeba?
0: No já myslím, že by bylo na čase udělat celou novou strukturu zdravotnické péče a do toho žádný ministr nechce jít, protože by ho to asi stálo místo.
1: Aha.
0: Velké lobby tady pořád hrají velké nemocnice, jako největší poskytovatelé a přitom my ze zkušeností víme, že mnoho těch, kteří leží na takových těch LDNkách, by mohli být doma, že by nemuseli být v nemocnici, přineslo by to velké úspory.
1: Je to asi 6x až 8x levnější, ta domácí péče, než péče v nemocnici, pokud není nezbytně nutná. Samozřejmě řada lidí tam ležet musí, že jo? Ale je to opravdu tak nastavené a čili ty nemocnice, když to tak vezmeme, za to dostávají peníze a proto moc nebudeme sahat do svědomí úplně všem, ale nestojí o to, aby se ten pacient přesunul. I když na druhou stranu pak přijdete do nemocnice na nějaký zákrok nebo někdo z vašich blízkých a divíte se, za jak dlouho nebo jak rychle je pryč, byť by tam mohl ještě být.
0: Tak jsou různé vlastně tady ty přístupy, ale drží se určitá obložnost v té nemocnici a pak záleží na tom, jaké je to oddělení. Samozřejmě úžasná je spolupráce s jednodenní chirurgií, kterou máme, kdy dostaneme avizo, že pacient bude propuštěný domů a vlastně my potom už děláme převazy. Takže to si myslím, že je velký posun, ale mohl by být posun v mnoho dalších oblastech tím, jak se rozvíjí telemedicína, takže sestřičky by mohly chodit do mnoha domácností k pacientům, kteří v současné chvíli třeba leží v nemocnicích. A potom je tady ještě taková ta oblast, kdy si myslím, že úplně dobře nefungujou sociální pracovníci z jednotlivých úřadů, z městských obvodů. kteří nemají úplnou představu o tom, v jakém stavu třeba ty seniory nebo lidi s handicapem ve svém obvodu mají. Protože tam by často stačila nějaká bezbariérová úprava nebo upozornění, že tenhle člověk by potřeboval to jedno teplé jídlo denně, protože pak zase díky tomu může několik let fungovat úplně bez všeho dalšího, ale už je navázaný ten sociální kontakt s tou službou a už potom, když třeba bude potřebovat navíc nakoupit nebo uklidit, takže zase může dlouhodobě být doma, než přijde třeba ta doba, kdy bude mít nějaký defekt nebo kdy bude zapotřebí mu monitorovat tlak nebo podávat léky a kdy tam potom naskočí sestřička.
1: Je to, paní Kučerová, určitě se mnou budete souhlasit, vždycky všechno jenom o lidech. Vždycky je to o tom, jestli, ani ne o těch penězích, jestli ten člověk na tom úřadě, ten politik a další, jestli chtějí nebo nechtějí. Často se, a to se mně trochu nelíbí, mnozí mocní vymlouvají na zákony a předpisy, ale ty přece nikdy nezakazují něco zlepšit. Že? Ty maximálně by měli zakázat něco zhoršit, když to tak vezmeme všeobecně. Čili všechno je to o lidech.
0: Určitě. Zákony drží mantinely, ale ten mantinel vlastně tu slouží jenom proto, aby jsme nedělali něco zlé. A to dobro, to se prostě může a nemusí poskytnout. Takže já si myslím, že je obrovská možnost jako dělat dobro mezi lidma.
1: Každý z těch odpovědných by si možná mohl to občas vztáhnout na sebe a představit si, jaké by to bylo, kdyby šlo o něj, o jeho rodinu, o jeho blízké. Možná by často rozhodovali jinak.
0: A v tomhle máme dobré zkušenosti, protože pak si každý vzpomene, že existuje charita, když někdo z mocných potřebuje svého blízkého ošetřit, protože ví se, že charita poskytuje ty služby velice dobře a kvalitně, takže chce mít dobře postaráno o svého blízkého a proto taky charita ošetřuje mnoho takových těch protekčních, jakoby protekčních pacientů nebo navázaných na nějaké ty vyšší moci pány.
1: Vy ke každému přistupujete stejně, ať je to herec, herečka, maminka, moci pána nebo běžný člověk, tak. Co se mi na tom líbí. A tu péči poskytujete bez rozdílu, jestli ten člověk je věřící, jestli je katolického či jiného vyznání, nebo takzvaně nevěřící. Můj dědeček kdysi říkal, že vlastně neexistují nevěřící lidé, protože když je někomu špatně, má nějaký problém, tak každý ví, koho volat, a to je ten Pán Bůh, že?
0: Přesně tak. Já jsem přesně stejného názoru, protože když člověk pojmenuje, že něco je nad námi, což asi skoro každý, tak to něco je to tajemno. A vlastně nikdo z nás, i když by měl nějakou teologickou fakultu za sebou, nějaké vzdělání, Pána Boha neviděl. A každý z nás vlastně jenom může okoušet to něco, co s námi je, kde je, jak je, proč je, ale všichni víme, že je to dobro a to dobro, že když šíříme, takže vlastně to něco se zhmotňuje.
1: Každý z nás můžeme aspoň občas to dobro udělat. Já vám chci, paní Kučerová, nejenom poděkovat za rozhovor, ale chci vám poděkovat za všechny, o které se staráte, za všechny, které vedete a za všechny, za které bojujete neúnavně a usilovnou prací. Ať se vám daří, ať vám všechno vychází a ať je co nejméně překážek.
0: Já moc děkuju za tohle krásné přání a já přeju vám i všem, kdo si ten rozhovor poslechnou, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a lásky do života.
1: To byla paní Ludmila Kučerová, manažerka pro oblast zdravotnictví Charita České republiky a od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely. Mějte pěkný den.
0: Děkuju.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

0: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy zaslala tento týden české vládě otevřený dopis, ve kterém varuje před změnou lidskoprávní agendy. Reaguje na oznámení premiéra Andreje Babiše o záměru převést problematiku práv, rovnosti menšin, ale i duševního zdraví, závislostí či zdravotně postižených z jednotného úřadu pod správu 4 ministerstev. Z dopisu, který podepsal jménem vedení fakulty, cituje pro Radio Proglas děkan Jan Roskovec.
1: Obracíme se na vás s tímto otevřeným dopisem jako představitelé školy, která mimo jiné vzdělává pracovníky v oblasti sociální a komunitní práce. Vyjadřujeme nesouhlas se závažným rozhodnutím vlády přesunout z úřadu vlády České republiky problematiku lidských práv, rovnosti žen a mužů, zdravotně postižených, romské menšiny, duševního zdraví, závislostí či neziskových organizací na 4 ministerstva. Tato změna je překotná, nekoncepční, nediskutovaná s vládními radami ani s odbornou veřejností, poskytovateli sociálních služeb, kraji, obcemi a dalšími rezorty, jichž se rozhodnutí bezprostředně týká. Administrativním zásahem se tak ničí systém nadrezortní a expertní spolupráce, který byl budován po desítky let a v mnoha oblastech dosáhl velmi dobrých výsledků. Své rozhodnutí obhajujete úsporami, racionalizací a efektivitou, k níž navržené změny údajně povedou. Tento argument však nebyl podepřen žádnou analýzou úspor ani efektivity, ke kterým by dané rozhodnutí mělo směřovat. Nebyly předloženy žádné podklady, které by ukazovaly, že vaše opatření je skutečně způsobilé zkvalitnit lidskoprávní agendy a život obyvatel České republiky. Rozdělení lidskoprávních témat mezi jednotlivé resorty podle našeho názoru povede ke ztrátě efektivní koordinace a komplexního řešení složitých problémů. Proto vyzýváme vládu, aby od takto zásadních změn pro celý systém, které se dotýkají milionů občanů České republiky a staví je do značné nejistoty, ustoupila a hledala a řešení s co nejširším konsenzem.
0: Tolik z obsahu otevřeného dopisu adresovaného kabinetu děkan teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Roskovec. Instituce není jediná, která na plán reagovala. Už dříve vydali kritické stanovisko například ombudsman Stanislav Křeček nebo bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková, Laurenčíková, Centrum Locika, které pomáhá dětem ohroženým domácí násilím a jejich rodinám, či spolek Děti úplňku sdružující rodiny s dětmi s autismem a intelektovým postižením.

0: doma.
1: Tají ledy je nový hudební projekt zlínského autora Jakuba Navrátila, známého ze skupin Listolet nebo Láska. Jeho nové album Předsklizní obsahuje 9 autorských písní na škále od jemného folku přes výraznější rytmické skladby až k lehce elektronickému zvuku. Texty se vedle osobních témat dotýkají i nejistoty současného světa. My si teď poslechneme skladbu s názvem Kaktusy.

0: Vítěz Zlaté palmy hlavní ceny Mezinárodního filmového festivalu v Cannes získal zároveň cenu ekumenické poroty, vysílané křesťanskými odborovými organizacemi Cygnus a Interfilm. Drama Fjord natočil v Norsku rumunský režisér Christian Mungiu. Vítězný snímek přiblížil Proglasu filmový publicista Lukáš Jirsa.
1: Mungiu předkládá svět, kde je velice těžké jednu nebo druhou stranu odsoudit. Ten příběh má vlastně docela jednoduchý rámec, kdy se rumunsko-norská rodina, rumunský otec, norská matka, velice konzervativního křesťanského prostředí, se přesouvají do toho nejliberálnějšího prostředí v Evropě, v Norsku. A vlastně jedná se o spor těchto dvou jaksi společenství pohledů na fungování společnosti, kdy ta rodina, která nejprve spokojeně žije, tak začne brzy narážet na nějaké jiné způsoby třeba vychovávání dětí, zacházení s mezilidskými vztahy a podobně, a nakonec to dojde jaksi až před soud v té norské společnosti. Ale ten Mungiu vlastně neodsuzuje ani jednu z těch stran, ale ukazuje, jak dalece mohou vlastně ty extrémy vést. Tomhle tom je velice inteligentní, protože vlastně předkládá jako hluboká morální dramata, kdy po tom filmu člověk vyjde z kina a může dlouze debatovat, ať už se sebou samým nebo se diváky, kde je ta pravda, kde je ta hranice toho správného chování.
0: Lukáš Jirsa pokračuje, jak vnímá ocenění filmu ekumenickou porotou a upozorňuje na další snímky.
1: Většina těch 22 filmů, co se promítá v Cannes, tak to jsou skutečně filmy, které to, o co těm tvůrcům většinou jde, je nějaký nastínění nějakých hlubokých morálních dramat nebo nějaké aktuální společenské problematiky. V letošním roce tam byla opravdu celá řada filmů, které byly právě hlavně na této etické morální rovině postavené, nebo na nějaké reflexy třeba problematické minulosti, přítomnosti a podobně. Já bych možná zmínil jenom dva filmy, které přijdou do českých kin, jejichž režiséři jsou nám i nějak už známí. Jedno je polský režisér Pavel Pawlikowski, který před lety natočil nádherný film Ida o tom, jak vlastně mladá novička v klášteře se rozhoduje, jestli tam zůstat nebo ne v Polsku 50. let. A teďka přišel vlastně s filmem opět černobíle nasnímaným a ve velice speciálním formátu 1:1, to znamená takový vlastně zvláštní čtverec. A ten se jmenuje Otčina a je to o návratu Tomase Manna, držitele Nobelovy ceny za literaturu, do Německa v roce 49. A to je opravdu velice vlastně dobré zkoumání toho, jakým způsobem se vyrovnat s tak šílenou minulostí, jakou mělo v roce 49 za sebou těsně nacistické Německo, a zároveň to, co vlastně přicházelo za časy, také nebylo jisté nebo jasné a dobré. No a potom druhý film, který stojí určitě za pozornost a ekumenická porota ho rozhodně velice, velice podrobně zvažovala, tak je film Andreje Zjaginceva, což je ruský režisér, který teďka žije již delší dobu ve Francii, v Paříži. On před několika lety měl těžký covid, na který téměř zemřel. A letos tedy snad po 10 letech natočil další film a ten se jmenuje Minotaur a je to vlastně o jednom místním vládci v Rusku, bohaté muži, kterého jakoby se invaze na Ukrajinu vůbec nedotýkala v tom svém luxusním životě, ale najednou přijde rozkaz zhora, že má za úkol ve svém podniku a v okolí vybrat 150 branců. A to vlastně je pro něj obrovský existenciální náraz a vlastně se snaží vyhnout této povinnosti, takže je to samozřejmě znovu obrovské morální téma a vlastně Zjaginsev ukazuje, jak ta invaze na Ukrajinu už tu ruskou společnost rozložila opravdu jako úplně na dno, což on ukazoval nádherně už ve svém předcházejícím filmu také Leviatan před 12 lety, pokud si na to někdo vzpomene, tak to je opravdu, to jsou obrovské obrazy s obrovskou silou o morálním rozkladu Ruska. Tento režisér je teda v exilu a samozřejmě do Ruska by se v současné době rozhodně nemohl vrátit.
0: Řekl Proglasu Lukáš Jirsa, filmový publicista a vedoucí pražského studia televize NOE.

0: Myšlenka na den pochází od papeže Františka, čte Martin Holík.
1: Večer se zbalím.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. Slyšíme evangelium o Ježíšově dialogu s Nikodémem. Nikodém poznává v Ježíši božského učitele a tajně v noci si s ním jde promluvit. Ježíš ho vyslechne, pochopí, že je to člověk na cestě hledání, a pak ho nejprve ohromí odpovědí, že pro vstup do Božího království je třeba se znovu narodit. Pak mu odhalí jádro mystéria tím, že řekne, že Bůh miloval lidstvo natolik, že poslal na svět svého syna. Ježíš, syn, k nám tedy promlouvá o otci a jeho nesmírné lásce. Otec a syn. Je to známý obraz, který, když se nad ním zamyslíme, otřese naší představou o Bohu. Samotné slovo Bůh nám totiž sugeruje jedinou majestátní a vzdálenou skutečnost, zatímco když slyšíme o otci a synu, vrací nás to domů. Ano, takto můžeme přemýšlet o Bohu prostřednictvím obrazu rodiny shromážděné kolem stolu, kde se sdílí život. Konec konců právě stůl, který je zároveň oltářem, je symbolem, jímž některé ikony zobrazují Trojici. Je to obraz, který k nám promlouvá o Bohu společenství. Otec, syn a Duch svatý jsou společenstvím. Není to však jen obraz, je to skutečnost, protože Duch svatý nám dává zakusit Boží přítomnost, která je vždy blízko, soucitná a laskavá. Duch svatý s námi činí totéž, co Ježíš s Nikodémem. Uvádí nás do mystéria znovuzrození, zrození z víry, z křesťanského života. Zjevuje nám otcovo srdce a činí nás účastníky samotného Božího života. Ptejme se tedy, svědčíme o Bohu lásky? Je-li Bůh láska, svědčí o ní naše společenství? Umí naše společenství milovat? A naše rodina, umíme milovat jako rodina? Máme vždy otevřené dveře, umíme přijmout každého, zdůrazňují každého, jako bratra a sestru. Dýcháme vzduch domova. Kéž nám Maria pomůže žít církev jako ten domov, kde se milujeme rodinným způsobem ke slávě Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

Máme 18 hodin 31. května roku 2026. Máme slavnost Nejsvětější Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého. K poslednímu májovému dni patří podle katolického kalendáře i svátek navštívení Panny Marie, setkání Matky Spasitele s matkou jeho předchůdce Jana Křtitele. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Co nás čeká ve vysílání Radia Proglas? A teď jsme slyšeli myšlenku na den, pustíme si křesťanské písně, po nich zazní Radio Vatikán a po Radio Vatikán se pomodlíme za rodiny. Bude to se sdružením pěstounských rodin. Tolik tedy vyhlídka, tolik tedy k dnešku a vy se můžete zaposlouchat do křesťanských písní.

0: Hezký dobrý večer, moje jméno je Tomáš Dvořáček. Přišel jsem z organizace Sdružení pěstounských rodin a společně se budeme modlit modlitbu slavného růžence. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncím Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,
2: požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši,
1: odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Zdravas Královno,
1: Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria.
2: Oroduj za nás, Královnu posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
2: Modleme se.
1: Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
2: Můžeme přidat modlitbu na úmysl svatého Otce.
1: Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, o rodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen.
2: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

Na Proglase máme 19 hodin a od mikrofonu vás zdraví Jiří Holeček. Zdraví a rád bych pozval k poslechu našeho rádia nejmenší posluchače, protože začíná večerní zíváček.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Doufám, že se máte pěkně, že si užíváte víkendu, ale všechno jednou končí. Tak pojďte si poslechnout pohádku, ať se můžete krásně vyspat na první den posledního měsíce školy nebo školky. Každopádně prvního letního měsíce. Dnes se díky škole pohádkového kouzlení podíváme do rodiny Hastrmánkových, protože jejich dcera Vodomila musí splnit domácí úkol.
1: Děti pohádkových bytostí Marlenka a Medovník Perníkovi, Vodomila Hastrmánková, loupežnický synek Davaj sem všechno ber a Honzička Peciválová začali chodit do školy. Spolu s nimi je tam i dcera pana učitele Čáry Ráda Karolínka. A představte si, oni tyhle děti chodí do školy rády. Po každé hodině čtení, zpívání, psaní nebo kouzlení mají 2 hodiny přestávku. To by se vám taky líbilo, vidíte? A navíc můžou sedět v lavici se svými zvířecími kamarády, což je také skvělé. Ale už se toho učili dost. Kouzlit umí a tak dostali opravdový domácí úkol. Pojďme se podívat, jak si s ním poradí žákyně Vodomila.

0: Než došla Vodomila Hastrmánková domů, měla v hlavě jasno, co svým rodičům vykouzlí.
1: Tati, mami, mám pro vás překvapení.
0: Volala už z dálky. Rodiče Hastrmánkovi vyběhli na břeh rybníka. Tatínek si ve vodě umyl ruce, měl je špinavé od hrnčířské hlíny. Právě vyráběl hrníček na dušičky. Dušičky ale sám nechytal, topení lidí už dávno pověsil na hřebíček. S lidmi je teď jedna ruka a hrníčky jim prodává. Oba rodiče se pyšně dívají na svou studovanou dcerku.
2: Mámo, to ona nám, Vodomilka, dozajista nese jedničku.
0: Zabručel po dvou si pan Hastrmánek a zabafal z dýmky.
3: A určitě ze čtení.
0: Přidala se paní Hastrmánková, rukama si přijela po čisté zástěrce.
3: Tuhle mi to šmodrchání četla. Tatínku, řeknu ti. Četla to jako nějaký profesor.
0: Vodomila doskákala před rodiče a uklonila se.
1: Mám pro vás úkol.
0: Rodičům překvapením poklesla brada. To opravdu nečekali.
2: Jaký pak úkol?
0: Opatrně se zeptal tatínek Hastrmánek.
1: To budete koukat.
4: Vodomila vytrhla Modroklubkovi tři chloupky, ten prskl, vysmekl se jí z náruče a uraženě utekl.
1: Nic se nedá dělat, Modroklubko. Pan učitel říkal, že máme použít kočičí chlupy.
4: Volala za kocourem Vodomila. Rodiče Hastrmánkovi z toho nebyli vůbec moudří.
1: Dívejte se pozorně,
4: řekla Vodomila. Položila chlupy tátovi na dlaň, zavřela oči a spustila odříkávání.
1: Když pracuje chobotnice, máme všeho převelice. Chobotnice, pracovnice, chobotnice, úslužnice.
4: Bim. A bylo to. Najednou tatínek držel 10chapadlovou chobotnici. Uf, ta byla těžká. Tatínek ji hned pustil na zem.
5: Děvče zlatý, na co nám bude chobotnice?
1: Maminko, kdo má chobotnici, pracovnici, nemusí nic dělat.
4: Vysvětlovala Vodomila. Než se maminka nadála, chobotnice sundala mamince zástěrku. Sama se jí opásala a už se rozkoukává, kde by co udělala.
0: Tatínkovi vytáhla z pusy fajfku, aby se kouřením nemusel namáhat. Pak se začala ohánět v kuchyni. Jedno její chapadlo vytáhlo hrnec, další poklici, třetí do hrnce nasypalo mouku, čtvrté sůl, páté cukr, šesté čočku, sedmé drželo nůž, aby nakrájelo brambor, který podávalo osmé chapadlo, deváté nalívalo ocet, a to desáté to všechno smíchalo dokupy. Máma Hastrmánková se na tu spoušť nemohla dívat.
3: Táto, okamžitě s tím něco udělej, nebo skočím do rybníka.
0: Táta Hastrmánek zamručel. Moc se mu nelíbilo, co chobotnice vaří. A už vůbec se mu nepozdávalo, že chobotnice kouří jeho fajfku. No jo, ale co teď? Přece Vodomile neřekne, že její kouzlo stojí za starou bačkoru. Pan Hastrmánek si na hlavu vyždímal šos. Hlava se mu ochladila a on dostal nápad.
2: Vezmu chobotnici do krámku a naučím ji dělat hrníčky.

0: Jak řekl, tak udělal. Chobotnice se posadila za hrnčířský kruh. Jedním chapadlem točí kruh, druhým a třetím dělá hrníček, čtvrtým chapadlem modeluje ouško, pátým krouží talířek, šestým hrnek barví, sedmým podává do pece, osmým z pece vytahuje, devátým hrnek balí a desátým chapadlem ukládá na polici. Tatínek chobotnici zpovzdálí hlídá. Pokivuje spokojeně hlavou.
1: Jo, dobře to Vodomila vymyslela.
0: Vodomila zavolala panu učiteli, aby překontroloval, zdali správně splnila úkol. Pan učitel si zdlal

V roce 2013. Zítra se podíváme do chalupy k rodině, kde se pořád dokola jí a peče perník. No a po pohádce se pojďme děti pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, uzavírám další týden. Patří ti za něj dík. Ochraňuješ každého člověka a dáváš nám všem sílu jít za tebou. Prosím tě, pomoz nám, abychom na tebe nikdy nezapomněli. Amen. Před námi jsou dvě písničky, bude to Golfová škola a Moudrost medvědí. Užijte si písničky, já se s vámi loučím a ahoj.

Pražský je most, kráčím horskou plání, nebo k pramenům, vždy krásný se zdá mi, můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosím, okus je.

totiž meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapky. Zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má, při tom česání velmi pomáhá. Dovedeš to pochopit? Ta moudrost medvědí ti pomůže přežít.

jen si lehni. Krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácí čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven.

Vítejte u Hitparády na Proglasu. Aktuálním 15. 24. kolem vás provede Milan Tesař. Před týdnem zvítězili Žamboši s písní Skrýš. Druhá byla Beata Bocek a píseň Zelené zase vám. A třetí skupina Za koncem se skladbou Beskydy. Všichni tři interpreti na medailových příčkách tedy pocházeli ze severovýchodní části naší republiky. Jestli tentokrát Čechy zvítězí nad Moravou a Slezskem, se dozvíte na konci této hudební hodiny. Na úvod mám pro vás tři nové písně dnešního kola. Začneme s uskupením Toky a Vlnobíci, což je nový projekt českého perkusisty Tokyho, známého například z bubenické show Groove Army. Budeme poslouchat píseň Maják.

cíl, kam upírat zrak. Proč nevidím maják nad útesy čnít? Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

Vždy svítit máš mlhou i tmou, bezesné noci, útesy, strach, rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér, ten maják na skále.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech, jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít, to je můj cíl, tam upírat zrak, vidím.

To byly Toky a Vlnobíci na 12. místě naší hitparády na Proglasu. Naše aktuální anketa se týkala běhání. Posluchač Mirek napsal, vzpomínám si, že jsem se na podzim asi roku 1988 zúčastnil mistrovství dělnického dorostu rezortu Ministerstva průmyslu v přespolním běhu, které se konalo v Kralupech nad Vltavou. Vzpomínám si, že tam byla pořád mlha, jen sem tam probleskovaly plamínky z věží v rafinérii. Byl to běh asi na 8 kilometrů a kromě diplomu jsem si přivezl i pořádný zánět nosohltanu. Běhání mě stále baví a občas se zúčastním i nějakého toho závodu. Místo 11. skupina Na boso a titulní píseň jejího nového alba Nahmatat na duši klid.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Ze Skotska jsme dostali CD Songs of Robert Burns v podání Andyho Stewarta. Zpěvačka Milly Janatková a hudebník improvizátor Jaroslav Kořán vydali společné dvojalbum Písně dne a Písně noci. Markéta Foukalová s Martinem Brunerem vydali album Zábrana a nové album s názvem Kind of Mind vydává skupina Lucky Mary. Nenasazují do hitparády často interprety známé i ze světových žebříčků. Musím ale přiznat, že pro americkou písničkářku Tori Amos mám slabost od okamžiku, co jsem v roce 1992 slyšel píseň Crucify z jejího úplně prvního alba Little Earthquakes. Nyní Tori Amos vydává 18. studiové album In Times of Dragons a opět se mi líbí. A zkusím, jestli a jak se líbí vám. Místo 10. Tori Amos a Stronger Together.

Posluchačka Růžena napsala: já a běh nejsme velcí kamarádi, holduji spíš pomalejšímu pohybu. Někdy si zaběhám, když jdu v Myjavě na železniční stanici a vyrazím tam příliš pozdě. Je to dost dlouhá cesta a navíc do kopce, takže mám co dělat. Určitě musím vypadat zábavně, když letím s plnou cestovní taškou a často zastavuji, abych si odpočinula. Přestože je to zdravé, můžu říct, že raději běžím na koncert, do prodejny z CDčky nebo do knihkupectví, protože tam je to zajímavější než na železniční stanici. Já děkuji za příspěvek do ankety. Na novinkových pozicích jsme slyšeli Tokyho a Vlnobíce, skupinu Naboso a Tori Amos, rodačku ze Severní Karolíny. Na 9. místo postoupili herci a zpěváci Šimon Bylina, Robin Schenk a Richard Autner s písní Hej, horo divoká.

Se dvěma ze tří protagonistů této písně jsme nedávno vysílali rozhovory s Šimonem Bylinou a s Richardem Autnerem, s každým samozřejmě zvlášť. Co pro vás v rámci našich hudebních pořadů chystáme? V pátek 29. května večer to bude rozhovor s písničkářem Slávkem Janouškem o novém albu Prožij 100 životů. V pondělí večer vás provedu červnovým kolem hitparády World Music Charts Europe. V úterý si můžete poslechnout rozhovor s brněnskou kapelou Band of Hejsek o jejím novém albu natočeném v Mississippi. Maďarskou skupinu Bašelán si představíme ve středu večer a ve čtvrtek vás v pořadu Jak se vám líbí budeme zvát na Brno Brass Fest. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu v tutéž dobu vysíláme týdeník Slyšte lidé. Konkrétně 30. května se budeme věnovat produkci katalánského hudebního vydavatelství Mikroskopy. 8. místo skupina Hrdza a píseň Beťar Dílka.

Zvu vás na koncerty. V Kongresovém centru Praha zazní v pátek 29. května symfonická podsta skupině Depeche Mode. Hraje Filharmonie Bohuslava Martinů s Terezií Kovalovou a Katarínou Knechtovou. V Café Prah v Brně vystoupí 29. května folková skupina Romantici, 2. června Bokomara a HB Stop a 18. června skupiny Ořešák, Kat a Kombo a Naopak. Písničkář Ivo Jahelka zahraje 3. června v Cross Café Pražská v Liberci. Koncert Vzpomínky na Marsias se koná 10. června v Cross Café u práce v Plzni. Vzpomínat a hrát budou Pavel Skála a Jaroslav Olin Nejez chleba. V klubu Jazz Dog v Praze má 16. a 17. června 2 koncerty Michal Pavlíček. Dále zde 5. července vystoupí Sisa Feher se skupinou Mamatus a 15. července americká skupina The Bad Plus. Koncert francouzské zpěvačky Céline Bossy se koná 26. června v Rožnově pod Radhoštěm. 7. místo Roman Hampacher a Nevcházej něžně.

V roce 1990 jsem v jednom časopisu vyhrál první album kazetu skupiny Lucie. Napsal jsem tehdy krátký příběh, který obsahoval všechny názvy písní z tohoto alba. A já tentokrát zkusím něco podobného zadat vám. Dnes tedy nevyhlašuji klasickou anketní otázku, ale zkuste napsat velmi krátký příběh, mini povídku, anekdotu, tak, abyste použili názvy alespoň čtyř libovolných písní z dnešní hit parády. Jedno ze slovních spojení, která můžete použít, je i nedotýkati se, což je název písně Vladimíra Merty Na šestém místě.

Zvu vás ještě na další akce. V kapli v Nesvačilce na Brněnsku se 14. června koná benefiční koncert na podporu výstavby Varhan. Zahrají Beata Bocek, Barbora Ši, Jan Běťák nebo Lilium Liste. Festival Jazzové nádvoří proběhne 17. června na nádvoří divadla Husa na Provázku v Brně. Účinkují Jan Přibyl ansámbl, Pavel Zlámal, Jiří Levíček nebo Matuš Jakabčic Undedsted. Písničkář Jan Řepka má koncert v Praze v Balbínově poetické hospůdce 26. června. Křesťanský festival United bude probíhat ve dnech 20. až 22. srpna ve Vsetíně. Mezi účinkujícími jsou Pavel Helan, Člověk krve, Heart of Worship, Moses Brothers nebo Lámačské chvály ze Slovenska. V Praze v O2 aréně bude mít 26. listopadu koncert sopranistka Sara Brightman. Píseň Beskydy, skupina Za koncem a páté místo.

Na téma běh napsal posluchač Pavel. Před mnoha lety, když jsem byl na vojně, jsem dobíhal poslední vlak v náměstí na Hané. No, dobíhal zašera z večera polem a lesem a stejně mi ujel a tak jsem do Olomouce musel pěšky. Místo v 11 večer jsem došel až ve 2 v noci. Od té doby jsem si psal vycházky až do rána, na což jsem měl stejně nárok. Čtvrtí jsou dnes žamboši, kterým po 6 kolech podle pravidel měníme píseň. Ta nová se jmenuje Teorie něhy a najdete ji samozřejmě na aktuálním albu Skrýš.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Z vás, kdo jste se svěřili s tím, jak to máte s běháním, jsem vylosoval Pavla, který napsal: na vtipný moment s během asi nevzpomenu, běhat nechodím. Nicméně, když mám dobíhat prostředky MHD, dokážu vyvinout poměrně velké běžecké úsilí, raději, než bych čekal dlouhé a zbytečné minuty na další spoj. Já Pavlovi děkuji za příspěvek a posílám odměnu, jinak sám to mám naopak, než dobíhat a pak se potupně dívat, jak mi autobus nebo tramvaj zavírají dveře před nosem, raději si hrdě nechat spoj ujet. Samozřejmě si dokážu představit výjimky, ale snažím se být všude s předstihem tak, abych dobíhat nemusel. Ze všech, kdo jste hlasovali, jsem vylosoval a odměním Hanu Siudovou. Třetí místo Roman dostal a Utiš nás.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány, vyzvách tvého slunce lesk.

Posluchač Zbyněk napsal, v běhu jsem byl vždy spíše na delší tratě. Jednou se mi podařilo na základní škole dostat na 800 metrů do okreskového závodu, v němž jsem do první zatáčky vbíhal jako druhý. Přede mnou zaškobrtl první závodník o vytrčenou dlažební kostku z okraje dráhy, já spadl na něj, další na nás a než jsme se z toho hroznu zvedli, ostatní nás oběhli a bylo pro nás po závodě. V danou chvíli to pro nás legrace nebyla, ale z ochozu to mohlo vypadat zajímavě. Druhý je dnes Petr Linhardt a jeho archivní, dříve nevydaná nahrávka Železniční most.

Miláčku za to zvíře, aby mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci jdou nad kraj.

0: Do tohoto kola hitparády nepostoupili skupina Tokio, Beata Bocek a kapela Poslední vagón. A je to skutečně tak, že zatímco minule budovali v první trojce hudebníci z Moravy a Slezska, tentokrát vyhráli soutěžící z Čech. Na třetím místě Roman Dostál ze severovýchodních Čech. Druhý je rodák z Kladna, Petr Linhardt, a první je taktéž středočeská kapela Mňau Mňau Band v čele s manželi Sašou a Láďou Niklíčkovými. Blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu steky skře.

čím, že mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny, jo a taky

svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž

Sice jsme s kapelou Mňau Mňau Band doběhli do cíle, ale já vám ještě přečtu anketní příspěvek posluchače Jiřího. Asi před 25 lety jsem coby oddílový vedoucí na letním táboře připravoval běh pro děti. Trať jsem situoval do lesa a pečlivě ji vyznačil krepovými fáborky. Na několik míst jsem připravil lístky s úkoly. No, dal jsem.

0: I za tento zážitek hlasujte pro 3 písně z naší nabídky. Uzávěrka je ve středu v poledne.
1: Každej ať má po každý směr do jeho sfér ten maják na skále paprsku.
0: 12. místo Toky a Vlnobíci, píseň Maják.
1: Tví

0: Ne určitá. Vnitru je spousta puklin k spravení. Bez tebe srdcím nic nepřijde líto.
1: Čtvrtí jsou žamboši, kterým měníme píseň Teorie něhy.

0: chleba, vlak je hůře zdolatelná bariéra. Nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k strání.
1: Jednička Mňau Mňau Band a blues o orientačním běhu.

Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měli na starosti Šimon Vítek a Roman Kabelka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudba.proglas.cz/hitparada. Těším se za týden na slyšenou. Slávek Janda pod příprovem mechů, nejspíš vzdal se naděje, či vyzvěděl.

0: Milí posluchači, v dnešním dílu pořadu Před kostelem, cyklu o církevním školství, si budu povídat s ředitelem budoucí církevní základní školy v Brně na Jánské ulici, panem Davidem Solničkou. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc tě těším.
0: Už rok se ví, že budete ředitelem. Takže první otázka směřuje k tomu, jak se připravujete. Máte na to čas, protože vy máte aktuálně jiné zaměstnání na jiné základní škole, tak jak se připravujete?
1: Tak děkuji za otázku. No se mnou, já nejsem ředitel, já jsem takový ředitel bez portfeje, protože moje škola ještě neexistuje, takže já jsem vyhrál výběrové řízení, které bylo před rokem, a připravujeme se, že 1. září 2027 založíme nebo otevřeme novou základní školu a v současné době připravujeme se na více frontách. Jedna věc je vůbec mít kde tu školu, kde ji otevřít, takže velice teď řešíme opravy budov na ulici Jánská v Brně. A druhá věc vůbec dát dokupy tu vizi, jak ta škola má vypadat, co má nabídnout, pro koho vlastně je, tak aby ti, kteří k nám budou chodit a jejich blízcí, jejich rodiče, přátelé, prarodiče, aby i ta škola byla i pro ně něčím zajímavým, něčím, co je přiláká a zároveň, až na ní budou a nebo na ní budou vzpomínat, tak aby na ní vzpomínali v dobrém a něco si opravdu z ní mohli odnést do života.
0: A jste už třeba i tak daleko, že nabíráte pomyslně své kolegy, už máte tak jako rozmyšleno, kdo by se vám kam hodil, nebo to je ještě hudbou budoucnosti?
1: Já už představu mám, co se týče typologie, nebo takovou představu, jaký by to člověk měl být, jaký zaměstnanci by u nás měli být, ale samotné výběrové řízení na učitele nebo zaměstnance, vychovatele, asistenty, ale i třeba školníka a další potřebné lidi pro školu, tak ty se budou odehrávat v září od roku 2026. Takže v současné chvíli máme tým na biskupství rozličných lidí, kteří připravují společně se mnou tu školu. Je tam člověk ze stavebního, ekonom, je tam kolegyně, která vlastně má na starosti obecní školství v Brně. Je tam otec Pavel Šenkyřík, který je vlastně takovou zastřešující postavou toho projektu. A v tady tom týmu, který je výborný, v kterém se nám opravdu velmi dobře pracuje, tak připravujeme ten základ a od září opravdu se rozběhne naplno, protože budeme mít ještě teda rok na to otevření samotné školy, tak od září se naplno rozběhne to vybírání, bude to vícekolové vybírání, nějaké popovídání, jestli vidíme, jestli máme stejný pohled na tu školu a potom budou ale i třeba vzorové hodiny, a aby opravdu ta škola byla i tím místem, kde člověk by chtěl pracovat a zároveň, aby i ten člověk padl nám do toho projektu. A zase teď dělat výběrová řízení bylo vytečně brzo, protože bylo by to rok a půl před zahájením té školy a vlastně my zatím nemáme místo konkrétní, které nabídnout.
0: Vy jste na začátku zmínil, že aktuálně se soustředíte na tu rekonstrukci. Jedná se o budovu na Jánské v Brně, v centru Brna, kde už od 19. století bývala německá reálka. Zajímalo by mě, jak ta rekonstrukce probíhá. Jestli vám právě pomáhá to, že vždycky tam nějaká škola byla, nebo že budova byla navržena už jako škola, a taky jak stíháte ten termín otevření.
1: Tak, ta budova je krásná a bude nádherná. Opravdu architektonicky je velmi cenná. Když člověk vejde dovnitř, tak je velmi překvapený, jaký klid najednou na něho začne působit v rámci celé té architektury. Že i když je uprostřed města, tak je to taková oáza. A to říkám i s vědomím toho, že v současné chvíli ta budova opravdu potřebuje hodně pomoci k tomu, aby zase mohla fungovat. Ale i teď opravdu je to místo, které je velmi, velmi působivé, a když člověk přijde, uvidí to nádherné schodiště, které je jak z Pána prstenů, z nějakých fantasy filmů nebo knih, tak je to místo, kde si velmi dobře dovedu představit, že tam bude živo, že tam budou ty děti, které se budou učit a budou zároveň obohaceny tímto místem. No a ta budova byla navržena především pro středoškoláky nebo věkově takto staré lidi, kdežto my tam chceme základní školu, takže určitě některé úpravy musíme udělat i z hlediska jako zásahů do té budovy, že nemůžeme úplně nechat budovu to, jak byla vymyšlená nebo vytvořena, naplánovaná v 19. století. Musíme ji udělat pro 21. století s veškerou úctou k té budově, k její hodnotě. Všechno samozřejmě se konzultuje s památkáři, takže všechno musí být v součinnosti nebo prokonzultováno s památkáři. Ale když bych to popsal jednoduše, co nového a inovativního v rámci té budovy bude, tak kromě toho, že ji opravíme, že tam už nebudou ta okna, která jsou teď oprýskaná a zvenku nevypadají příliš lákavě, že tam fasáda se samozřejmě poopraví a tyto kosmetické věci, tak my v první řadě, co každý si všimne po rekonstrukci, tu budovu uvnitř interiéru prosvětlíme. Když tam nyní přijdete, vidíte nádherné schodiště, ale chodby jsou dosti tmavé. A architekti z Riviera, architekti tady v Brně, tak vymysleli úžasnou možnost, to můžete vidět i třeba na našich webových stránkách na biskupství, jak otevřeme chodby a dostane se do těch velikých chodeb přímé světlo zvenku, takže ne nějaké umělé osvětlení. Budou to chodby příjemné, prostorné, využitelné pro trávení přestávek, aby děti tam mohly být aktivní, aby si mohly zahrát ping-pong, fotbálek, cokoliv, nebo sem tak sednout a popovídat s kamarády. Takže tento prostor té komunikace, už je to slovo komunikace, kde člověk se setkává, komunikuje s druhým, tak chceme opravdu přizpůsobit i na 20. století a i ta světlost hned bude působit víc, jak jsem mluvil na začátku, že to je taková oáza uprostřed města, tak i ta světlost pomůže mít ten radostnější, optimističtější pohled, kterým by ta škola měla na člověka, který tam přijde nebo v ní je dýchnout. Potom je druhá věc. My chceme, aby žáci byli velmi často venku. Kromě toho, že s nima chceme chodit často třeba do přírody nebo jenom po městě a využívat, co ta poloha pozitivního nám nabízí, tak chceme i ten dvůr, který není příliš velký oproti jiným školám, to si musíme přiznat, tak chceme tento dvůr ale nabídnout co nejvíce žákům, aby zde mohli trávit přestávky, aby zde mohli trávit venkovní výuku a aby se tam dostali velmi jednoduše, bezpečně, aby ten dvůr byl přehledný i z hlediska dohledů a tak dále, ale zároveň aby to bylo místo, kam se vejde co nejvíc dětí. A jak jsem říkal na začátku, ten dvůr není příliš veliký. Proto architekti znovu klobouk dolů, proto i ten projekt, který nám prezentovali, vyhrál. Vymysleli takový, když se na to podíváte například na těch webových stránkách biskupství, takové řešení dvoupatrového dvoru, že je tam veliká plocha, která je částečně z jedné třetiny zastřešená, a to zastřešení nad ní je vlastně sportovní nějaké hřiště, nějaká plocha, kde v druhém patře toho dvoru vzniká takový ochoz, který vede právě k hřišti, kde se můžou odehrávat různé míčové hry. A dole pod tím je ten velký prostor, kde se může odehrávat výuka, budou tam venkovní učebny, kde se může odehrávat jenom trávení přestávek, dát si tam svačinu, popovídat si s kamarády nebo jenom místo setkávání pro přátelé školy, rodiče při různých besídkách nebo představeních návštěvách. A budou tam i místa jako nějaké herní prvky a tak dále. V současné době vidíte vizualizaci teda na těch webových stránkách, ale Riviera architekti to podle mě ještě lépe vyšperkovali, takže v brzké době tam bude aktuální verze, která je ještě krásnější. Mě trochu připomíná, že tak inspirována francouzskou architekturou nebo něčím podobným. Nejsem odborník, ale tak to na mě dýchá. A třetí věc, která, když jsem teda popsal, ta venkovní výuka, ty otevřené světlé prostory uvnitř školy, tak třetí taková perlička, co nás úplně nadchlo, jsou netradičně řešené učebny. Škola byla vytvořena v 19. století a jsou tam velmi vysoké stropy, mají mnohde téměř 5 metrů, což může být výhoda, ale zároveň, když chceme řešit úsporu té budovy energetickou a i samotnou výuku, tak architekti přišli s tím, že ty jednotlivé učebny budou propojeny skleněnou studovnou, která ale bude umístěna ve druhém mezipatře. To bude taková skleněná studovna, která propojí dvě třídy sousední vedle sebe. Zároveň ty třídy se ničím nebudou rušit. Samotná studovna bude odhlučněná, ale bude nejen estetickým prvkem té budovy a těch jednotlivých tříd, ale velmi dobře poslouží například místům, kde se dají trávit přestávky, například posluchová místnost, knihovna. Budou to takové středně velké studovny pro další možnosti, jak jinak vést výuku, jak trávit hezky, v klidu, přestávku. Ale tím, že jsou skleněné, dají se zatahovat, odtahovat, tak jsou zase bezpečné z hlediska přehlednosti školy. Nevím, jestli to bylo pochopitelné, všem opravdu doporučuji, abyste podívali na webové stránky, kde to tam v těch vizualizacích je lépe ukázáno. Ale tyto tři prvky mě přišly něco nádherného, co tuto budovu, která dává svoji hodnotu tou architekturou, tím, že tady učil Mendel, tím, že to je opravdu krásná budova, tak ta úcta k té historii je zároveň okořeněna tou moderností, tou výukou pro 21. století.
2: Raz, dva! Raz, dva!

0: pokračuje rozhovor s Davidem Solničkou, budoucím ředitelem církevní základní školy Johana Gregora Mendla v Brně. U mikrofonu Silvie Jeřábková.
1: Pojďme se teď prosím podívat na tu vizi a koncepci, kterou aktuálně se svým týmem připravujete. Co do obsahu, jaká škola bude? Bude mít nějaké zaměření? Bude nabízet volnočasové aktivity, jak se propojí s komunitou?
2: Když bych to měl zhrnout do nějakého sloganu, zatím sice pracovního, ale myslím si, že dobře vystihujícího toho ducha, tak bych řekl, že škola by měla být život srdcem a myslí, že by to mělo být místo, které je živé, aktivní, které klade důraz na to, aby děti se aktivně zapojovali do nejenom výuky, ale do života školy, komunity. Zároveň je tam to srdce, to jsou ty křesťanské hodnoty, to jsou i ta komunita, ty vztahy a ta evangelní radost, která především je spojena s tím, když se řekne křesťanské hodnoty. A ten cíl té školy je vzdělávat, dát kvalitní vzdělání. Když bych ty hodnoty měl dát do nějakých 5 bodů, tak ten první bod je důraz na kvalitní výuku jako základ pro další studium. Aby ta výuka byla efektivní, byla kvalitní, aby rodiče, když dají děti na naši školu, měli jistotu, že z naší školy se dostanou na dobrou střední školu, že bude s dětmi dobře pracováno v té oblasti právě vzdělávání, že se naučí, co se naučit mají, že zvládnou ten základ, který určuje rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Že to nebude jenom příjemné místo, kde ale se nenaučí nic potřebného do života. A to je jedno, jestli člověk chce být lékařem, jaderným fyzikem anebo kvalitním řemeslníkem, tak aby ten základ, který škola má dát, si opravdu odnesli. Potom velice chceme dbát na to, aby škola byla bezpečná, na bezpečné a přátelské prostředí. Co se týče toho srdce, těch křesťanských hodnot, tak naším cílem je, aby ta evangelní radost a naděje byly srdcem školy. Aby křesťanské hodnoty nebyly jenom předávány formou nějakých nařízení a zákazů a příkazů, ale aby to byla opravdu ta evangelní radost, kterou nám Ježíš Kristus přinesl a daroval. Takže velice se mně líbí, když Pavel Šenkyřík jednou mluvil o cílech církevního školství. Z něho vyšla velice jednoduchá, pro mě osobně moc mudrá věta, nebo takový slogan, být rád člověkem. Aby to bylo místo, kde jsem rád člověkem. A možná zvlášť v dnešní době to slovo člověk, to, kdo je vlastně člověk, abych byl rád tím, že jsem člověk, tak je možná tak dokonalý výrok pro mě osobně, který mě stále vede nebo rámcuje to přemýšlení o té vizi, o té budoucnosti té školy. Potom si, když jste mluvila o té komunitě, aby to bylo místo setkávání generací. Já si velmi dobře uvědomuji, jak se společnost proměňuje. A vím o tom, že je spousta lidí starších, kteří jsou třeba sami, nikoho nemají. A zároveň vím, že spousta mladých lidí nemá ve svém okolí někoho ve starším věku, s kým by se mohli sdílet, s kým by se mohli povídat, koho by vlastně poznali. A přitom je jasné, že jak se proměňuje celkově společnost, že naše společnost obecně stárne, nerodí se úplně nejvíc dětí, i když samozřejmě to jiné v Brně, kde se stále lidi sem stěhují a něco jiného, třeba v okrajových částech naší země, tak velice si přeji, aby naše škola byla místem, kde se právě ty generace setkávají. A mám tam naplánováno, samozřejmě nebude hned od prvního roku, od 1. září, ale máme tam naplánováno například kavárnu, společné místo setkávání. A teď nemyslím kavárnu, kde bude jedno espresso za 100 korun, ale aby to bylo místo, kde s rodiči můžou dát ráno svačinu za symbolický nějaký poplatek si tam udělat kávovaru, kafe, ale místo to bude esteticky pěkné, a kde tam můžou přijít právě děti se svými prarodiči, nebo naopak tam přijdou i lidi, kteří třeba nemají ve škole svoje vnouče, ale budou tam i pro ně programy, aby se mohli přijít podívat a posedět tam s přáteli třeba v té kavárně. a v některých momentech se do školního života zapojit, například tím, že seniori můžou přijít dětem především na prvním stupni třeba přečíst knihu nebo popovídat o své profesi, co v životě zažili. Takže to bych chtěl, aby tam tady ty možnosti byly, aby to opravdu bylo místem setkávání právě v té školní kavárně nebo knihovně, anebo třeba ve školní kapli, která tam samozřejmě taky bude. No a potom taková pátá hodnota, zdraví těla i ducha. A to je myšleno právě v tom smyslu, dneska se stále mluví o wellbeingu a je to samozřejmě v pořádku a víme, že spousta lidí má různá životní trápení a možná se o nich mluví víc než dřív, možná jich je víc než dřív, těžko říct, nedokážu vůbec posoudit. A já bych chtěl, aby kromě toho všeho, co se ve školách běžně dělá, jsme velice kladli důraz na každodenní pohyb a péče o duševní zdraví, například tím stylem, že škola bude nabízet dětem, aby byli pohybově aktivní. Teď nemyslím nějaký závodní sport a nebo někde běhat na čas a tak dále, ale že opravdu budeme často třeba chodit. Ta škola má 5 pater, úžasný schodiště, třeba různé soutěže, běhání do schodu a tak dále. A potom i ta část toho zdraví těla i ducha, hodně zpěvu. Mně přijde, že kdo zpívá, zpívá s radostí, zpívá pro radost a každodenně nebo velmi často, že to je další takový rozměr, který může pomoci právě té dobré náladě, té pohodě. Takže ten pohyb, ta hudba, to mně přijde jako, že je fajn, co se týká toho zdraví těla i ducha. Takže bych to měl teda shrnout, takže ta kvalitní výuka, bezpečné přátelské prostředí, evangelní radost a naděje, aby byly srdcem školy, místo setkávání generací, zdraví těla i ducha. To mně přijde, že jsou takové základní hodnoty, ten základní rámec, které si moc přejeme, aby ve škole byly a které chceme budovat. A v neposlední řadě ještě máme úžasnou možnost a stalo se to, že součástí naší budovy bude základní umělecká škola Varhanická. Z toho mám velikou radost. Takže v podnájmu u nás bude základní umělecká škola Varhanická, která bude nabízet nejenom, jak se může zdát výuku hru na varhany, ale právě velmi široký záběr nejenom hudebního vzdělávání, bude tam samozřejmě výuka různých hudebních nástrojů, ale taky tam bude obor výtvarný a taneční. Takže to bude právě další možnost pro asi nejenom naše žáky, ale i pro naše žáky, to, aby mohli chodit do zušky, která je v jedné budově. Já jsem táta 4 dětí, děti chodí do různých zušek anebo na různé hudební nástroje a vím, jak je to náročné převést je z Brna do jiného, zase do jiné vesničky nebo městečka, kde bydlíme. Teď je tak různě převážet a posílat je autobusem a zjišťovat, kdy co jede a kde mohu je vyzvednout já, kdy manželka. Ale to bych právě chtěl, aby ta škola nabízela i ty volnočasové aktivity pro děti, a teda i pro jejich rodiče, aby ráno dám dítko do školy, do bezpečného, kvalitního prostředí a odpoledne jej vyzvednu a zároveň má už za sebou i třeba nějaký kroužek. Takže to bych si moc přál. A já dost jako tu školu, když nad ní myslím, tak dost to teda dělám tak, jak bych si to představoval já, jak by se to líbilo pro moji rodinu. A samozřejmě konzultuji to i s dalšími lidmi. Ale ta zkušenost naší rodiny a výchovy našich dětí jako dost určující, aby byl upřímný.

0: Posloucháte rozhovor s magistrem Davidem Solničkou, ředitelem budoucí základní školy Johana Gregora Mendla v Brně.
1: Na škole kdysi působil Gregor Johann Mendel. Ostatně škola ponese název Biskupská základní škola Gregora Johanna Mendla. A tak je otázka na snadě. Navazujete nějak na tohoto slovutného brněnského vědce? Popřípadě jak?
2: Já jsem moc rád, že nakonec v tom názvu je jméno právě Mendla, protože s ním se dá skvěle pracovat. Je to člověk, který svým životem může být velkou inspirací pro naše žáky. Jedna věc je základní to propojování třeba věda, víra, ta kvalita i ten důraz na to vzdělávání. My si přejeme, aby třeba ve škole byly možnost na druhém stupni takové Mendlovy třídy, zaměření na přírodovědné předměty, samozřejmě zůstane tam kvalitní angličtina, kvalitní čeština, kvalitní matika, to je jasné, ale kdo bude mít chuť a zájem z dětí, tak může mít posílenou výuku právě třeba v přírodovědných předmětech, právě i s odkazem na Mendla, ale to neznamená, že každý tam musí být velký chemik, fyzika a matematik, ale ta možnost by tam být měla. A to je jedna z těch věcí, co v souvislosti s Mendlem je pro nás velkým přínosem. Takže ta kvalita, ten výzkum, ta věda, zároveň i ta víra, ten duchovní život je pro nás velkou inspirací a velkým obohacením. A potom i ten jeho život je, myslím, pro žáky moc krásný a bezvadný. Je to člověk, který zažil nejenom ty zestupy, ale spoustu neúspěchů, spoustu pádů, vyrazili ho ze zkoušek. A asi ne jednou. A vlastně spoustu věcí se mu v životě nepovedlo, ale měl kolem sebe někoho, kdo mu věřil, když tam byl ten opat nap, který na Starém Brně mu důvěřoval, dával mu tu šanci, tak je to i pro vyučující inspirace, že nemusí mít každým neúspěchem třeba toho žáka lámat hůl, že teda on to zase nezvládl, tak je to inspirace, že i ten Mendl to kolikrát nezvládl. A pro ty děti je to zase možnost, i tady ten chlapík, kterým se ne vždycky dařilo, to dotáhl takhle daleko, do konce školu po něm pojmenovali, nevím, jestli zrovna bych byl přání všech kluků a holek dnešní doby. Potom další věc, líbilo by se mi právě, jak chceme i, aby jsme byli aktivní, aby, a to je moje takové přání, aby tam někde byly nějaký včelky, tak bych si jako přál, aby na tom našem otevřeném dvoře je spoustu včelstev uprostřed města, tak kdyby se nám podařilo tam dostat i nějaký tady ten podcast hmatatelný, živý, toho Mendla, nejenom ten hrášek, ale třeba on choval ty včelky, tak to by se mi tam líbilo. A hlavně o Mendlově je tolik bezvadných, krásných materiálů zpracováno, že mně to přijde bezvadný, že můžeme čerpat a sami nemusíme ani tolik toho vymýšlet, protože už vymyšleno je tolik materiálů a podnětů, který můžeme používat.
1: Živě si představuju to motto na stěně zborovny, ani ten Mendl to vždycky nezvládl, které pak možná bude inspirovat vaše učitele. Ještě jsme, myslím, explicitně nezmínili praktikálie, jako je třeba kapacita školy. Církevní školství v České republice je minimálně poslední dobu charakterizováno tím, že poptávka po místech pro studenty, žáky převyšuje tu nabídku. Čili jakou kapacitou vy přispějete do toho základního školství brněnského? A pak další číslo, další datum, kdy škola otevře.
2: Naše kapacita, která bude v rejstříku škol, tak je 540 žáků. Myslím si, že nebude úplně naplněná, protože nechceme tak plné třídy. Chceme, aby ty třídy byly velikostně, dejme tomu, do 24 žáků, aby to bylo rozumné. Samozřejmě musíme učítat, aby to ekonomicky vycházelo, ale prioritou je pro nás ta kvalita toho vzdělávání. To bezpečí třídy, které mají do těch 24 žáků, jsou nejoptimálnější i z hlediska výuky. Takže si představuji, že těch dětí ve škole může být těch 450 cirka. A škola by měla otevřít 1. září 2027 s tím, že my budeme otevírat postupně. Nejdřív vzniknou dvě první třídy a další rok zase dvě první třídy. Je to z mnoho důvodů. Jeden z důvodů je, že budeme tu budovu opravovat postupně. Spoustu věcí uděláme v první etapě. takové ty největší zásahy do té budovy, aby to potom nenarušovalo výuku, ale ta budova nelze, aby byla opravená i tak rychle, tak najednou. Takže máme naplánováno, že se bude otevírat postupně. I pro mě jako budoucího ředitele je to lepší. Přeci jenom nabírání kvalitních lidí je lepší, když budu každý rok nabírat po jednotkách než po desítkách. Takže i tím chceme garantovat tu kvalitu té výuky, protože škola může být krásná, jak chce, ale všechno je to o lidech. Všechno je to o tom, aby tam byl dobrý tým učitelů, učitelek, dobrý tým všech od školníka po paní ekonomku, po kohokoliv ve škole, aby to byli lidi, kteří mají stejný cíl, kteří mají rádi tu školu a ty žáky a nevadí jim se setkávat s rodiči a přáteli školy, aby to bylo právě jim vlastní. A tím, že ta škola bude se otevírat postupně, tak je velká pravděpodobnost, že každý rok ty 3-4 lidi v našem poměrně velkém Brně najdu nebo v okolí. Takže já doufám, že škola nebude jenom pro Brno, že i spousta lidí, co dojíždí, já jsem toho příkladem do Brna za prací, tak třeba vezme svoje dítka. Takže to je ten důvod, proč budeme i postupně otevírat.

Chytil jste mě svíčkou hada, ale kdo jsem, zkuste hádat. No, to, co tva uhodnete, budu totiž vším, čím chcete. Krásnou blbou útlou tu

Stěžka dýchá mil si jak zvíře a teď spíš si se vším smířem. Do ruky si boty beru, než ti zmizím v raním šeru. Políbím tě, to se může, líbám přece svého muže.

0: Povídáme si s panem Davidem Solničkou, ředitelem budoucí základní církevní školy Johana Gregora Mendla v Brně. Od mikrofonu zdraví Silvie Jeřábková.
1: Prozradil jste na sebe, že jste otcem 4 dětí, jste také dlouholetým pedagogem. Je pro vás tato profesní příležitost splněným snem? Zúročíte v ní zkušenosti a touhy, které se během té vaší učitelské praxe objevily?
2: No, opravdu, já jsem nikdy až tak nepřemýšlel nad tím, že bych potřeboval být ředitelem čehokoliv. Mně stačilo být ředitelem sám sebe, nějakým slova smyslu dobrým, abych počíroval svůj život a řídit někoho jiného jsem zase nikdy potom tolik netoužil. Ale nějak je to logický důsledek těch jednotlivých etap se děli. Já jsem se díky paní ředitelce na škole, kde teď působím stále ještě na částečný úvazek, stal zástupcem a paní ředitelka si mě vyhlédla, abych na té škole se do budoucna, až ona odejde do důchodu, stal ředitelem. No a během toho se stalo spousta různých věcí. Byla ta nabídka právě, že vzniká nová základní škola, že biskupství zakládá právě tuto novou základní školu a mně to přišlo tak moc fajn a zajímavé a líbil se mi ten tým, který toho se pohybuje na biskupství, že mě to zlákalo a místo toho, abych šel do výběrového řízení na té škole, kde zatím ještě částečně působím, tak jsem se rozhodl, že půjdu teda do toho nového projektu. Nevím, jestli je to můj sen. Moje přání je, aby jsem vytvořil nějaké fajn prostředí, ale že bych jako měl sen být tím ředitelem a teď jsem ten nejšťastnější člověk, že se to třeba stane, to rozhodně ne.
1: Avizovala jsem poslední otázku, ale napadla mě ještě jedna. Vy budete působit na církevní základní škole. Je to v tomto smyslu vaše poprvé? A co vlastně pro vás dělá ten rozdíl mezi běžným školstvím a tím církevním? Co je ta přidaná hodnota toho církevního školství?
2: Tak já jsem v podstatě s církevním školství se vždycky setkával, buď to jako kolega v praxi, nebo jako táta dětí, kteří chodili nebo posílali svoje děti do školky a do základní školy. Takže nikdy jsem nebyl v církevní škole zaměstnán. A pro mě, já tam vidím ten rozdíl, zvlášť v té atmosféře. Tak to na mě vždycky působilo. Moje děti chvilku chodili a do dobré školy, ale jako necírkevní. A musím přiznat nebo říct, že jsou tam mnohem šťastnější, že cítí jinou atmosféru. I ze strany moje děti chodí na 7. metodistku základní školu tady v Brně, kterou opravdu všechny čtyři mají moc rádi. A cítím, že tam je jiný přístup i od učitelů, i od spolužáků. To neznamená, že nejsou žádné problémy a že to je nějaké nebe na zemi, ale ten křesťanský rozměr, ten se tam projevuje, ten se tam nějak promítá. Ať už jenom ty základní věci, které si stále připomínáme, když jdeme na mši, už jenom když začínáme mši svatou, tak tam litujeme svých hříchů a ty lidi, kteří tam chodí do té školy, tak si uvědomují, a to je to možná takový zásadní, že nejsem ten neomylný člověk, ten neomylný učitel, ten neomylný kluk, holka, že holk někdy dělám chybu. To znamená, že i ten přístup k druhému člověku, že on taky může dělat chybu, nebo že já se můžu třeba za to omluvit, že jsem něco neudělal dobře. Tady ten rozměr tam je, ale zároveň v těch všech našich chybách, které v životě uděláme, se máme od co opřít. Že tam ta nějaká naděje je, že máme tu základní hodnotu, a sice Pána Boha, který nás všechny vede, podpírá a je zároveň naším směrem, cílem. A v té dnešní době, která je sice krásná v mnohých věcech, ale častokrát bezbřehá nebo taková neukotvená, tak ta jistota, ta kotva, kterou můžeme mít, nebo i když třeba nejsem věřící, tak můžu cítit, že ji třeba někdo má a nějakým způsobem se jim mohu dotýkat nebo aspoň trochu zahlédnout, tak tam mě přijde velmi důležitá, zvlášť v té době, kdy kluci a holky mají různé psychické problémy, tak ta víra, naděje a láska, to není jenom klišé, To je to, co v životě potřebujeme. A když ta škola stále, i když ne vždycky všechno se podaří, když ta škola si to připomíná, ti učitelé a zaměstnanci ve škole si to připomínají, ty holky a kluci to někde slyší, tak doufám a jsem přesvědčený, že to tu hodnotu pro ně má, že to tam prostě nějak musí být cítit. Takže nepředstavuju si tu církevní školu, že tak vy se musíte chovat takhle a mít hlavu 45 stupňů doprava a že jenom tady to řešíme. A to samozřejmě taky musí být nějaké základní pravidla. To já vůbec netvrdím, já mám rád pravidla, protože jinak potom se nedá garantovat bezpečí a nějaké dobré školní klima. Ale že tady ta svoboda v té radosti v Kristu Ježíši, že tam prostě je.
1: Krásná slova na závěr. Nezbývá tedy už, než vám popřát s vaší vznikající základní školou mnoho zdaru a spolu s vámi se na ní budeme těšit. Děkuji za rozhovor.
2: Moc děkuji.
1: Naschledanou.

Odbyla 21. hodina, vy posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Jiří Houleček. 21. hodina znamená jediné. Doufám, že jste si naladili Proglas ti z vás, kteří se chcete připojit k modlitbě večerních chval.

0: A dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Ta se nám promítne do celé modlitbě breviáře. Máme vše na jedné straně. V nových vydání to je strana 846. 846. Ve starém vydání tak je to strana 750. 750. Modlit se s vámi bude dnes Jirka
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: O Nejsvětější Trojice Božská, o svatý, svatý, svatý, Bože jediné podstaty, budíš od nás ctěn chválen, ve třech osobách Bůh jeden.
1: O nestíhlá všemohoucnost božská, ty jsi všecko stvořila, mocnou krásou obdařila, od tebe všecko plyne, bez tebe míjí a hyne.
0: O všechno vědoucí moudrost božská, co se svítí na nebi i co se vidí na zemi, vše jsi moudře zřídila, čas i život vyměřila.
1: O nevýslovná dobroto božská, ty všecko opatruješ, ty chráníš a obživuješ, pokrm i oděv dáváš, své stvoření zachováváš.
0: O předivná prozřetelnost božská, tvé soudy jsou propastné, tvé cíle však jsou bezpečné, všecko dobře spravuješ, svém řízení nechybuješ.
1: Klaníme se ti, jediné pravé a věčné božství ve třech osobách, Otče i Synu i Duchu Svatý.
0: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím za nepřátele za podnož tvým nohám.
1: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu, panuj uprostřed svých nepřátel.
0: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
1: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchizedechova.
0: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
1: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Klaníme se ti, jediné pravé a věčné božství ve třech osobách, Otče i Synu i Duchu Svatý.
1: Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, trojediný Bože.
0: Když vytáhl Izrael z Egypta, Jakubův dům z cizáckého lidu,
1: stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím panstvím.
0: Moře tě vidělo a prchlo, Jordán se obrátil nazpět.
1: Hory poskočili jako berani, pahorky jako jehňata.
0: Co je ti moře, že prcháš, Jordáne, že se obracíš nazpět?
1: Hory, proč poskakujete jako berani? Pahorky, proč skáčete jako jehňata?
0: Země, třes se před pánem, před Bohem Jakubovým.
1: Jenž mění skálu v bažinu, křemen v prameny vod.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, trojediný Bože.
1: Svatý, svatý, svatý je Pán, všemohoucí Bůh, který byl, který je a který přijde.
0: Aleluja, vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
1: Aleluja, chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
0: Aleluja. Pán náš Bůh vševládný se ujal království, Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
1: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
2: Svatý, svatý, svatý je Pán, všemohoucí Bůh, který byl, který je a který přijde.
0: Poslechneme si krátké čtení z listu Efezanům. Horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a jeden Otec všech, který je nade všemi, proniká všechny a je ve všech.

0: Trojedinému Bohu vzdejme čest a chválu.
1: Trojedinému Bohu vzdejme čest a chválu.
0: Otci i Synu i Duchu Svatému
1: vzdejme čest a chválu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Trojedinému Bohu vzdejme čest a chválu. Celým srdcem i ústy vyznáváme tebe, nezrozeného Otce i jednorozeného Syna i přímluvce Ducha Svatého. Chválíme a velebíme tě, nejsvětější Trojice, tobě buď sláva na věky.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele

0: Nejsvětější Trojice, Tobě buď sláva na věky. Bůh Otec skrze Svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z mrtvých a nám dává svou milost, abychom i my pro spojení s Kristem povstali ze smrti k životu. Chvalme našeho nebeského Otce i jeho jednorozeného Syna v jednotě Ducha Svatého.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi svatého Ducha,
0: aby ji uchoval v jednotě dokonalé lásky a pravdy.
1: Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: A posilovali je ve víře.
1: Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu.
0: Neboť on sám přislíbil, že jim dáš ducha pravdy, aby v nich mluvil.
1: Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s Duchem Svatým jeden jediný Bůh.
0: Aby v tebe věřili, v tebe doufali a tebe milovali.
1: Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království.
0: Kde máš se svým Synem a s Duchem Svatým od věků vládneš.
1: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
0: Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
2: Bože Otče, Ty jsi poslal světu svého Syna a svatého Ducha a zjevil jsi tak lidem tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klanili se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
2: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Ty největší klenoty světového operního repertoáru pod širým nebem. Národní divadlo Brno vás i letos zve na nádvoří hradu Špilberg. Užijte si s námi večery s neopakovatelnou atmosférou v rámci Léta s operou. Více na www.ndbrno.cz.
2: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
2: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
3: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
2: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
3: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny.

0: Jsme tu s vámi po celý den.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.
2: Převážnou část svátečního koncertu naplní duchovní hudba Claudia Monteverdiho. Claudio Monteverdi patřil mezi významné autory vokálních skladeb. Jeho rozsáhlá sbírka madrigalů je jedinečnou ukázkou pozdně renesančního a raně barokního kompozičního stylu. Stal se také uznávaným hudebně dramatickým autorem. Jeho opery Orfeo nebo Korunovace Popeji jsou považovány vůbec za první barokní jevištní díla s recitativy a áriemi. Claudio Monteverdi se narodil v Cremoně v roku 1567. Jeho otec byl lékařem a jeho matka pocházela z rodiny zlatníka. Svou hudební cestu si tehdy zřejmě našel sám. Dařilo se mu dobře. Působil ve službách vévodského dvora v Mantově a roku 1613 ve svých 46 letech se stal hlavním kapelníkem domu svatého Marka v Benátkách. Na dnešní svátek navštívení Panny Marie z Monteverdiho tvorby zazní Mariánské nešpory. Jejich přesný název je Vespro dea Belata Virgin. Uslyšíme je v podání sboru de Monteverdi Choir, který doprovází soubor The English Baroque Solist s uměleckým vedoucím Johnem Elliotem Gardindrem. Pěvecká sóla přednesou Anna Monoyos, Marinella Penicky, Nigel Robson, Mark Tuck a Alistair Maisel.

U italské hudby 17. století zůstaneme i v další části dnešního koncertu. Poslechneme si ukázku z vokální tvorby Giacomo Carissimiho. Tak jako byl Claudio Monteverdi považován za zakladatele opery, tak byl Giacomo Carissimi považován za zakladatele oratoria, duchovní skladby s biblickým obsahem. Giacomo Carissimi byl kapelníkem v chrámu v Assisi a později přesídlil do Říma, kde byl kapelníkem chrámu svatého Apolináře. Z jeho díla si teď pustíme 6 montet, které jsou zkomponované ještě v renesančním slohu. Přednese je soubor Consortium Carissimi pod uměleckým vedoucím Viktoriem Stavrou.

Na úplný závěr si ještě poslechneme fantazii Williama Bardia. Navrhaný ji přednese Jaroslav Tůma.

0: V duchovním slovu zazní myšlenky z knihy Prameny světla. Čte pater Martin Holík, slova Tomáše Špidlíka.
1: Dnešní část má název Duchovní smysl věcí, její první půle. Přirovnání s ořechem je sice velmi prosté, ale právě proto názorné. Na ořechu je zelená kůra, v ní je plod s tvrdou skořápkou a teprve uvnitř té skořápky je jedlé jádro. V přeneseném smyslu má i příroda tuto trojí vrstvu. Jsou ti, kteří ulpí jen na zelené kůře, spokojí se se smyslovou krásou, s vnějškem. Pro ně je vnější svět lesem dojmů, jenž budí nálady, city, vášně. Jiní se naučili uvažovat, jsou schopni reflexe. Zamýšlí se nad tím, co je jádro. Zkoumají vědecky příčiny, přírodní zákony, uvažují filozoficky o podstatě všeho bytí. A přece ani oni nedošli k tomu pravému. Jsou teprve v tvrdé skořápce ořechu. Proto i vědecké a filozofické zkoumání světa nechává člověka lačným. Je potřeba proniknout i tvrdou skořápkou až k měkkému jádru. To dělají ti, kdo si uvědomí, co ta nebo ona věc, událost, osoba má znamenat na cestě k Bohu, co jim samým chce říci Bůh, když jim ji poslal do cesty. Tento smysl je pro každého člověka zvláštní, jako je zvláštní a osobní život každého jednotlivce. Nedá se tedy vypsat v knihách ani naučit v pravidlech. Proto se dá říci, že každý člověk musí rozjímat, naučit se chápat Boží slova, která k němu denně doléhají. Je jich mnoho a jsou velmi různá. Přesto se však slévají v harmonii. Jsou totiž ohlasem slova jediného, ve kterém je plnost Božího zjevení, Ježíše Krista.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

0: Umění se odstěhovalo do Humpolce. Tento slogan, který je inspirován známou hláškou z českého filmu o Hliníkovi, který se též odstěhoval do stejného města, vítá návštěvníky webu Osmička Humpolec. Dále se můžete dočíst, že humpolecká zóna Osmička se snaží stírat rozdíly mezi centrem a periferií. Industriální areál na půli cesty mezi Prahou a Brnem prošel proměnou na kulturní prostor, ve kterém je návštěvníkům zprostředkován kontakt s moderním a současným uměním. Zóna Osmička je impulzem pro vznik lokální humpolecké komunity, která je přístupná návštěvníkům ze širokého okolí. V dnešním radioreportu jsme se s mikrofonem do zmiňovaného areálu vydali osobně. Pořad připravila a provází vás jím Iva Horká a o zvuk se postaral Roman Kabelka. A naproti mně sedí výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková. Paní Hončíková, dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Asi bych se měla upnout na první otázku, jak vznikla myšlenka vytvořit v Humpolci kulturní prostor zaměřený na moderní a současné umění. Přiznám se, že je to tu opravdu mnohem, mnohem krásnější, než jsem čekala. A to si položí asi tu otázku každý, že většinou lidi mají představu, že na té periferii se to umění nemá šanci uživit. Ale jak je vidět, tak vy jste to dokázali, že to lze.
1: Tak příběh Osmičky, která letos oslavila 8 let, se velmi těsně váže na příběh lásky k umění Zdeňka Rieznera a posléze jeho manželky Báry Rieznerové. To oni byli nebo jsou vlastně hybateli celého projektu, oni jsou našimi mecenáši, zakladateli, takže tam Osmička a Rieznerovi to jde opravdu jako ruku v ruce. A před těmi 8+ lety, tady, kde sedíme momentálně, tak my sedíme v jedné bývalé textilní továrně, kterých tady na Humpolecku bývalo kdysi mnoho. Toto byla továrna pana Trnky. A posléze v 90. letech samozřejmě došlo ke změně jaksi účelu, ale v každém případě na konci tady toho jaksi snažení je právě Zdeněk Riesner s Bárou Riesnerovou a s bratrem vlastně pana Riesnera, s skvělým architektem Luďkem Riesnerem. A tak tady ta trojice vlastně si vymyslela, jaksi vysnila příběh o tom, že právě tady v Humpolci by mělo vzniknout něco, co by oslavovalo umění a jejich sbírku uměleckou, která dnes čítá kolem 1000 kusů uměleckých předmětů, zejména tedy obrazů. Takže to jenom v krátkosti. A jak už jsem zmínila, tak vlastně manželé Riesnerovi tedy oslovili Luďka Riesnera, architekta, aby jim s touto vizí, velmi odvážnou vizí, pomohl. A výsledkem je tady tahleta naše krásná černá továrna uprostřed Humpolce, která musím říci, že má, a to teda nehovořím jenom za sebe, to by asi neznělo jako dobře, ale podle ohlasu návštěvníků, kterých každým rokem k nám jezdí čím dál tím víc, tak ona má opravdu mimořádnou atmosféru. A když jste hovořila o tom umění vlastně na periférii, řekněme, nebo mezi velkými městy, tak já musím říci, že my máme velké štěstí, protože, ale to samozřejmě není náhoda, to je všechno jaksi díky pilné práci všech kolegů, kteří se na chodu Osmičky a její dramaturgii podílejí, tak díky tomu programu osmičkovému, tak my už jsme za těch 8 let jsme nashromáždili poměrně široký fanklub, takže za námi se jezdí. Jezdí se za námi opravdu z celé republiky a máme přirozeně velkou radost, že stále více návštěvníků jsou i naši humpolečtí spoluobčané.
0: Než se dostaneme k dalším otázkám, tak já, aby to nevrtalo v hlavě posluchačům, což mě tedy taky vrtalo v hlavě, ten váš název. Já to jenom přiblížím, je to Osmička, ano, ale je to napsané, že je číslice 8 a zatím je hned nalepená smyčka s měkkým i, podotýkám. Tak jak souvisí s historií bývalé textilky? Ale vypadá to, že to jakýsi váš symbol je, protože je Osmička v názvu, 18. a 2018 den a rok otevření, také v historii se objevuje rok 1948, prohlídkové skupinky jsem se dočetla řekla, že jsou o počtu 8 lidí, sbírkové expozice 7+1, což je také 8, ale i vstupné, to mě pobavilo, je 8 korun. Tak to nebude náhoda, že?
1: Není to náhoda, samozřejmě všechno to, co jste zmínila, ta naše magická osmička, která nás provází opravdu všude, když se potom podíváte třeba i na ceny našich katalogů, tak všechny taky končí na osmičku. Už je to prostě taková tradice naše, tak to přirozeně všechno vychází z té osmičky, z toho názvu, který tady sice radě lidí prostě dělá problémy, my si to uvědomujeme, ale máme ho stejně rádi. A to jde zpátky do té historie, kterou jsem zmiňovala, je to historie tady té továrny bývalé textilky, kdy ty továrny tady místní v jeden moment vlastně dostaly čísla. Takže každá z nich měla svoje číslo, pod tím číslem jsou prostě zapsané tady jaksi v historii, v paměti většiny tady lidí, protože většina lidí tady samozřejmě v některé z těch továren pracovala nebo někdo z jejich rodinných příslušníků a tohle byla továrna číslo 8. Takže je to taková vlastně podstata historii a že se snažíme jaksi ten objekt naplnit krásnem a snažíme se, aby žil dál.
0: Než se dostaneme k tomu, až nám představíte, co všechno se tady nachází, vím, že je tady tedy galerie, kavárna, ateliér s autorskou stavebnicí, špůlka a knihkupectví. K tomu se ještě dostaneme, abyste nám představila jednotlivé tady ty objekty. A jenom se zeptám, jak probíhala taková proměna starého industriálního areálu na dnešní kulturní zónu. Podle mého soudu, když jsem viděla nějakou starou fotografii, tak to muselo být hodně náročné. Třeba jenom ve stručnosti zmínila byste pro posluchače, kteří poslouchají nás dnes a absolutně nemají představu, že takováhle osmička v Humpolci existuje?
1: No, samozřejmě ta rekonstrukce, ta přestavba, to nebyla rekonstrukce, ale přestavba, tak byla velmi náročná, dlouhá a byla náročná nejen časově a samozřejmě i finančně. Ale jak říkám, máme veliký štěstí, že máme vedle sebe takové nadšence, jako jsou právě jako Riesnerovi, kteří se rozhodli prostě do toho jít čelem a tu osmičku opravdu vybudovat. Ono vlastně na začátku totiž, tady původně ten úplně první plán, tak byl takový, že tady bude v uvozovkách pouze depozitář, který bude sloužit sbírce manželů Riesnerových, umělecké sbírce. Ovšem Luděk Riesner, alespoň tak, jak on to vypráví, ten příběh, tak jak si byl natolik urputný a tak dlouho vlastně svého bratra přemlouval, Zdeňka Riesnera, až nakonec po několika letech Riesnerovi řekli ano, jdeme do toho a vznikl jaksi projekt, který byl mnohonásobně rozsáhlejší, než se původně uvažovalo. Takže tady uvnitř textilky tak vznikl opravdu velmi svěží současný interiér, který ale zároveň není nějak nepřebíjí právě to umění, které v něm přebývá, ale stejně tak je velmi specifický, zapamatovatelný, rozeznatelný. To už myslím, že všichni, kdo znají osmičku, tak vědí, že prostě, že i z těch fotografií poznáte, že to je osmička. Ale v každém případě tedy potom došlo k té jaksi přestavbě na do

0: milovníky umění, lidi, kteří dokážou umění ocenit, vnímat a podobně. Ale když se jako dělala výčet těch prostor, tak tady jsme zůstali v přízemí a je nutné říci, že nad námi v prvním patře se skrývá jeden naprosto výjimečný prostor a to je byt 7+1, byt sběratele. To je jako další ten osmičkový prostor, magický opravdu. A to je skutečně místo, které tedy velmi stojí za návštěvu, všem ho doporučuji. Je to právě místo, které ukrývá alespoň část té sbírky, o kterou my se staráme jako osmička, o kterou pečujeme. A každý rok vlastně v kulisách, dalo by se říci v architektuře Dominika Langa, v jakémsi imaginární bytě imaginárního sběratele, tak každý pátek jsou možné tři prohlídky, na které je třeba se nejdříve objednat a každý rok my ten byt měníme úplně téměř od základů, prostě měníme obsazení toho bytu novými uměleckými díly, jak už jsem zmínila, těch děl ve sbírce manželů Riesnerových, o kterou osmička pečuje, tak je téměř 1000 a jsou v nich opravdu naprosto zásadní významná díla českého, československého, současného a moderního umění.
1: Tak to byl takový výčet toho, dá se říct, důležitého, že? Ale neméně důležité jsou také výstavy. Vy teď jednu zrovna chystáte, vernisáž má být 15. května 2026, tak mohla byste ještě říct, jaké typy těch výstav u vás mohou diváci najít?
0: Tak ty výstavy, jak jsem říkala, to je asi něco, co nám jaksi dává tu viditelnost, protože je to něco, za čím lidé do osmičky jezdí, kromě jiného samozřejmě. Ale my teď chystáme, pokud se nemýlím, tak je to už 19. výstava, možná už 20. teď se omlouvám. V každém případě každá ta výstava je velmi specifická. My se zaměřujeme tedy na současné a moderní umění, jak už jsem říkala, a každou výstavu připravuje jiný tým. To znamená, že ke každé výstavě my zveme jiné kurátory nebo kurátorky, jiné architekty, architektky a to si myslím, že je velmi výjimečné v tom smyslu, že opravdu kdokoliv, nebo přijdete-li do osmičky na jakoukoliv z výstav, kterou tady pořádáme, tak vždycky bude vypadat úplně jinak, bude mít jinou atmosféru, jiný charakter, jinou architekturu, což mimochodem ta architektura je taky něco, na čem si velmi, velmi zakládáme. Nejen architektura uvnitř osmičky, ale architektura mimo osmičku, veřejný prostor. O ten se v Humpolci také velmi staráme a zajímáme. V každém případě, ale zpátky k těm výstavám, jak už jsem říkala, ty mají vlastně společného jmenovatele a to je současné a moderní umění. Rádi vlastně vystavujeme, respektive kurátoři a kurátorky, které přizýváme ke spolupráci, tak rádi vlastně objevujeme nová média, nové přístupy k výstavnictví a podobně, takže každá výstava je skutečně velmi silný originál a musím říct, že se jako nebojíme vlastně ničeho téměř, takže už jste v osmičce mohli vidět rozřezaný stožár vysokého napětí, mohli jste vidět betonovou dlažbu, hromady písku, vodní plochy a tak dále, čili my jsme velmi v tomhle tom dobrodružní a čím dobrodružnější výstava, tak nás to samozřejmě víc baví a baví to i diváky. Ale snažíme se skutečně i těmi výstavami vlastně trošku posouvat ty hranice. Nebojíme se toho být jiní, být progresivní a myslím si, že se nám to vyplácí.

0: Já teď trošičku zabrousím do historie. Humpolec je spojen se jmény významných umělců a literátů. Například je to rodné město výtvarníků Zorky a Jana Ságlových, spisovatele Jana Zábrany či básníka Ivana Magora Jirouse. Jak se odráží tato tradice, jestli zdali nějak v činnosti vaší osmičky?
1: No, zejména na začátku velmi, velmi silně. Samozřejmě za těch 8 let už jsme se taky, jak se museli otevřít náruč i jaksi jiným tématům a jiným umělcům, ale na začátku jsme se velmi, velmi soustředili právě na ten region Vysočiny, který, jak jste říkala, je nesmírně bohatý na úžasné osobnosti, příběhy, ale snažíme se k němu vždycky znovu vracet. Toho, důkazem toho jsou například velmi úspěšné výstavy Bohuslava Reinka, kterou jsme dělali před 3 lety, nebo i Jana Zrzavého, který taky oba dva tito autoři byli s Vysočinou velmi spjati. A konec konců, když jste zmínila Zorku Ságlovou a Ivana Jirouse, tak i jim jsme vlastně věnovali, respektive rodině Ságlových a Jirousových a Padrtových byla věnovaná úžasná výstava, která bohužel, já ji říkám výstava, kterou svět neviděl, která bohužel padla do toho nešťastného období, kdy byly galerie zavřeny. A moc mě to mrzí, protože to byl skutečně mimořádný počin, který právě mapoval to, jak se vlastně ty rody Ságlových, Jirousových a Padrtových vzájemně ovlivňovaly a inspirovaly. A zase je to něco, co je bytostně prostě spjatý s Vysočinou a s Humpolcem. Takže určitě ty stopy tady jsou a vždycky budou, protože my jsme prostě patrioti, i když já třeba osobně jsem Pražák jako poleno, jak se říká, ale Humpolec mi velmi jaksi přirostl prostě k srdci a vlastně trávím tady už mnohem víc času než v Praze, takže už se cítím být víc jako Humpolačkou než Pražačkou, musím říct.
0: Tak to byl takový krátký vhled do historie, ale my bychom mohli teď navnadit posluchače a pozvat je na tuto výstavu, kterou už jsem zmínila, že vernisáž bude 15. května 2026 a potrvá, jste mi říkala, do září 2026.
1: Ano.
0: Jestli byste mohla naše posluchače pozvat, o čem bude ta výstava?
1: Velmi ráda. Ta výstava se jmenuje Present Perfect, otisky času nejen v keramice. Takže jak už název trochu napovídá, trochu jak si vás nechá hádat, ale tím jmenovatelem je keramika. My jsme keramiku jako médium, my jsme o tom přemýšleli dlouho, nikdy jsme ji tady neměli, ale velmi jsme toužili potom ji vystavit nebo nějak zpracovat to téma a tak jsme oslovili kurátorku Kristýnu Pelikony-Péčovou a ta pro nás připravila krásnou jaksi přehlídku současné, ale nejen současné keramiky. A myslím si, že to bude pro řadu návštěvníků příjemný objev a zjistí, že keramika opravdu není médium jaksi uplynulého století, ale že je to něco, co i k mému vlastnímu překvapení je to médium, které znovu objevují mladí a ti nejmladší výtvarníci, umělci, umělkyně a úplně úžasným způsobem s ním začali znovu pracovat. Takže to je keramika. Musím říct, že zase, jak už jsem zmiňovala, je tady úplně nový tým, to znamená kurátorka Kristýna Pelikony-Péčová, která pozvala si ke spolupráci architektku Kateřinu Radakulan, takže myslím si, že zase návštěvníci budou v úžasu z toho, co jsme zase dokázali s tím naším prostorem galerie provést, protože to opravdu, jako musím říct, stojí za to, že vždycky ten v zásadě obyčejný vlastně galerijní prostor, tak my ho vždycky přetváříme takovým způsobem, že někdy i pro nás osobně je těžké se jaksi v něm zorientovat. Takže na to se moc těším. Kateřina Radakulan pracuje, nechci jako prozrazovat příliš, ale v té architektuře pracuje taky s takovými velmi neobvyklými materiály, které by se v architektuře nehledaly. Takže to je ta keramika a ta potrvá do 13. září a potom zhruba od půlky října, to ještě přesně na to nevíme, ale budeme, myslím, že se to brzy dozvíte, tak bude následovat vrchol letošní sezóny a nejen letošní sezóny. My jsme tady, já už jsem několikrát zmínila manžele Riesnerovi a jejich sbírku, a ta sbírka letos slaví 30 let. Takže už 30 let vlastně se tady buduje opravdu mimořádná sbírka a my jsme se rozhodli, že takovéhle výročí, že je třeba oslavit náležitě a tak vlastně chystáme výstavu, která se jmenuje Továrna na krásno, nebo bude jmenovat Továrna na krásno a představíme v ní to nejlepší ze sbírky a tentokrát dalo by se říci spolukurátory nebo kurátory té výstavy jsou sami manželé Riesnerovi, protože oni vybírají nebo vybírali do té výstavy obrazy, ke kterým mají určitý silný vztah, ke kterým se váží zajímavé příběhy a to všechno se v té výstavě odrazí. A jsem velmi ráda, že tu výstavu pro nás připravují moje kolegyně, kurátorky Aneška Chalupová a Emma Hanzlíková, které obě dvě jsou s osmičkou také dlouhodobě a hluboce spjaté, takže je to opravdu, ta výstava bude taková jako velmi srdeční záležitost pro nás, pro všechny, tak se na ní moc těšíme.
0: Teď jste mě trošičku nahrála na další otázku. Kdo je takovým hlavním mozkem? Kdo vymýšlí ty nápady na ty výstavy, když tedy pomíneme, že 30 let anebo nějaké výročí, to se tak jako samo nabízí, ale kde hledáte ty nápady?
1: No, já už jsem to trošku jako naťukla. Já musím říct, že to je taková jako kolektivní, dalo by se říct, práce. V podstatě, jak už jsem zmínila, mám tady dvě úžasné kolegyně, vlastně kurátorky, Anešku Chalupovou, Emu Hanzlíkovou, samozřejmě manžele Riesnerovi, občas jsem tady i já. A spíš ty příběhy těch výstav vlastně začínají velmi tak jako nenápadně, že třeba se bavíme delší dobu o tom, nebo tak naťukneme, že by se nám třeba líbilo tady vystavit určité médium. To bylo třeba. Myslím, že hezky to, nebo konkrétně se to dá popsat právě na případu té keramiky. Jak už jsem říkala, to bylo něco, o čem jsme dlouho přemýšleli, ale člověk musí vlastně najít ty správné lidi, které tu vizi jakoby zrealizujou. A takže na začátku většinou stojí takový jako velmi nenápadná myšlenka, nápad drobný. A potom přizýváme právě ke spolupráci lidi, kteří prostě o tom tématu vědí mnohem víc než my. A to teda musím říct, že čeho si velmi, velmi ceníme my všichni tady v osmičce a i ti, kteří s námi spolupracují, tak je to, že my máme při přípravě těch výstav a nejen výstav, tak dostáváme naprostou jako tvůrčí svobodu. A to je třeba něco, co já jako ředitelka se snažím jako aplikovat vlastně i v té spolupráci právě s kurátory, s architekty, i jako s umělci a umělkyněmi, tak my opravdu jako nezasahujeme do ničeho. My máme určitou vizi, kterou samozřejmě chceme naplnit a pak už vlastně ty detaily, samozřejmě vždycky o té výstavě velmi hluboce a dlouho diskutujeme, ale opravdu se nestalo, že bychom jako někomu řekli, ne, musí tam být tohle, nebo nesmí tam být tohle. To opravdu jako nechceme dělat. A myslím, že na těch výstavách to je znát, že vznikají prostě v takovým jako radostným, kreativním prostě duchu.
0: Co tak návštěvníky nejvíc překvapí, když přijedou do osmičky poprvé? Předpokládám, že první, alespoň pro mě, byl takový bod, vysoký tovární komín, tak jsem říkala, a už vidím komín, tak tam bude osmička, ale to nebude asi to, co je překvapí. Tak jestli byste mohla říct, máte nějakou takovou zpětnou vazbu, když jsou tady úplně poprvé?
1: Já asi nemůžu vybrat jednu konkrétní věc, ale vím a zažila jsem xkrát první reakce lidí, kteří tady nikdy nebyli, protože jich ještě stále jich zbývá několik takových lidí, tak vím, že opravdu jsou překvapeni tím, že skutečně, jak už jste asi jako taky zmínila, že ve městě, jako je Humpolec, i když Humpolec je skvělé město, tak najednou prostě se nachází takováhle jako opravdu perla, jo? Protože ta osmička je taková černá perla, prostě humpolecká a nejen humpolecká. Je tady nesmírně, což se bohužel takhle jako nedá vašim posluchačům zprostředkovat, tak musí přijet, ale je tady strašně dobrá atmosféra. Je to něco neuchopitelného, něco nepopsatelného, ale jednak i ta architektura je velmi milá. Je to jako na nic si to nehraje, jak už jsem říkala, Luděk Riesner a Okáplán, architekti k tomu přistupovali, myslím si, k tomu projektu s velkou pokorou, že se nesnažili nějakým způsobem jak si aplikovat prostě svoje nápady a opravdu myslím, že velmi ctili genia loci toho místa a to, co v něm jako mělo vzniknout. A vzhledem k tomu, že za těch 8 let my jsme tady ještě nenašli nic, co by jaksi nefungovalo, což se často stává. Prostě architekti mají nějakou vizi a vůbec investoři a tak dále. Pak zjistíte, že to prostě v tom provozu nebo pro ty účely jaksi není funkční, ale nám se to ještě nestalo. Opravdu ta osmička je vidět, že vznikala, jak už jsem říkala, s respektem, s pokorou k tomu místu, s pokorou k účelu, ke kterému jako má sloužit. A já si myslím, že to je něco, co tady opravdu jaksi je cítit, až fyzicky, je to ta atmosféra a samozřejmě já tady, ale všichni ostatní v týmu, my jsme perfekcionisti. Takže když přijedete, tak uvidíte tady opravdu, jako nic není ponechaný náhodě. Od cedulek tady v bookshopu, na který jako se díváme, po jaksi navigační systém, prostě všecko je jako tak, jak má být. A všechno respektuje toho ducha osmičky. Takže jak už jsem taky asi říkala, osmička v tuto chvíli i po těch jako krátkých vlastně, anebo velmi dlouhých 8 letech, je velmi čitelná a rozpoznatelná. Právě proto, že neuhybáme, máme vizi a za tou vizí si jdeme a myslím si, že se to vyplácí. Takže ano, kdo sem přijede poprvé, tak jsou prostě lidi unešeni. Říkám to ráda, proto tak je, protože skutečně nikdo nic takového tady nečekal. A vlastně ani nikde jinde. Osmička je opravdu výjimečná.
0: To mohu potvrdit, že také jsem nečekala a jsem velmi mile překvapená. No, my se blížíme k závěru, tak poslední otázka. Já se vrátím zpátky k motu, které jsem řekla už na začátku. Moto vašeho projektu zní Umění se odstěhovalo do Humpolce. Co jste chtěli, aby toto moto v těch lidech probouzelo? A jestli máte i takový pocit, že to bude lákat ty lidi i v budoucnu? Jestli je to i moto budoucnosti?
1: No, já si myslím, že na začátku, že to vlastně byl i taky částečně žert, ale částečně ne, protože opravdu Umění se stěhovalo do Humpolce a ono se sem přestěhovalo. A za těch 8 let já jsem velmi pyšná. Opravdu jsem pyšná, nestydím se to říct, na to, co se nám a týmu osmičky, který je úžasný, nezastupitelný, co se nám tady podařilo vybudovat. Protože se nám podařilo vybudovat něco, co si opravdu nekoupíte. Co nelze vysoutěžit v žádných prostě soutěžích popularity. Já se domnívám, že my jsme si na té české, a nejen české, umělecké scéně vybudovali respekt. A to je něco, co prostě musí přijít sam, jako přirozeně. To, jak říkám, to si prostě nikde jako nekoupíte, nevysoutěžíte. A pro mě, jako pro ředitelku, pro člověka, který opravdu jako osmičkou prostě žije, a tak je to asi největší podsta, když se ke mně z různých stran vždycky donese, že ti a ti umělci, ti a ti architekti, kurátoři, kdokoliv, že prostě touží jako s náma pracovat, protože se s náma pracuje hezky a ten na těch výsledcích je to znát. Takže za mě prostě tohleto je asi největší podsta a myslím, že i pro kolegy z týmu, protože je to prostě týmová práce.
0: Tak to byla výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková a my jsme se za ní vypravili s mikrofonem Rádia Proglas do Humpolce, do známé humpolecké osmičky. Tak já vám, paní Hončíková, moc krát děkuju za ten rozhovor, že jsme to nakonec zvládli všechno. Bylo to moc příjemné a přeju vám samozřejmě, ať se vám daří, protože takových lidí, jako jste vy, není mnoho a jsou potřeba. Takže děkuju vám moc krát za rozhovor.
1: Já velmi děkuju za příležitost a ještě bych chtěla využít té možnosti a opravdu pozvat všechny, kdo ještě u nás nebyli. Přijeďte a nechte se okouzlit. Děkuju.
0: Taky děkuju. Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se, milí posluchači, na vás těšit zase někdy příště. Naslyšenou.

Základní umělecké školství je unikátní vzdělávací systém, který se nám v Česku a na Slovensku může jevit samozřejmý, ale v Evropě a ve světě běžný vůbec není. Pokud rodiče chtějí svým dětem dopřát hudební vzdělání, jsou ve většině zemí odkázáni na soukromé lekce, které bývají finančně náročné. Ne všichni vědí, že základní umělecké školství je v celosvětovém měřítku výjimečný systém, a to je jeden z důvodů, proč před 10 lety vznikl festival ZUŠ Open a nadační fond Magdalény Kožené. Vítejte u poslechu pořadu z cyklu Radio Report. Mé jméno je Jana Rambousková a společně se ponoříme do zákulisí základního uměleckého školství. Budeme si povídat o festivalu ZUŠ Open a přiblížíme iniciativu nadačního fondu Magdalény Kožené.

0: Začneme rozhovorem s uměleckou vedoucí festivalu ZUŠ Open a současně také ředitelkou nadačního fondu Magdaleny Kožené, Irenou Pol-Houkalovou. Letos slaví festival ZUŠ Open 10. výročí. Co to pro vás znamená ta desítka?
1: Tak pro mě osobně je to doslova a do písmene desetiletá cesta od původního happeningu k dnes k respektovanému festivalu. Jehož hlavní program se koná v průběhu 14 dní, ale nad jeho rámec se koná celá řada dalších ještě projektů. A to je cesta festivalu a zároveň cesta nadačního fondu Magdaleny Kožené, který je zde proto, aby pomáhal unikátnímu systému základních uměleckých škol nad rámec možností každé jedné školy.
0: Proč rytíři talentu? Co vlastně znamená tento podtitul letošního ročníku?
1: Tak rytíři talentu symbolují vědomí, že za každým a rozvíjejícím se, prosperujícím a šťastným žákem je minimálně jeden inspirativní pedagog, minimálně jeden ředitel školy a za všemi aktivity stojí armáda rytířů, která pomáhá rozvíjet hodnoty, jako je kultivovanost, jako je schopnost překonávat překážky, jako je schopnost poznávání krásy. A i nadační fond by se absolutně neobešel od rytířů talentu, finančních partnerů, dárců, kteří nám na té cestě věří, kteří nám dávají důvěru, svoje finance, svůj čas a kteří nám pomáhají.
0: Současně v létě bude probíhat novinka letošního ročníku, mistrovské kurzy. Můžete ještě zmínit něco bližšího i o této akci?
1: Tak letní škola pro pedagogy, jak jste zmínila, je součástí stipendijních programů nadačního fondu Magdaleny Kožené a stejně tak, jako potřebují podporu žáci, mladá generace, tak úplně stejnou podporu potřebují a pedagogové. Je to týdenní kurz ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze v krásných zrekonstruovaných prostorách právě fakulty v Celetné ulici. Bude zaměřen na umění pěvecké pod vedením Simony Šatorové a na varhaní a tvorbu pod vedením varhaníka a pedagoga Petra Čecha. Součástí té letní školy budou přednášky školní psycholožky Lucie Netopilové, budou tam vstupy zástupců pedagogické fakulty s tématy práce s dětmi se specifickými potřebami v učení, osobního well-beingu a celým týdnem bude taktéž provázet kolegyně Hana Švajdová, která bude dělat kurzy improvizace.
0: Co pro vás osobně znamená festival ZUŠ Open?
1: Festival ZUŠ Open, stejně tak jako nadační fond Magdaleny Kožené, pro mě vlastně znamená, troufám si říct, celou moji vnitřní identitu a rozměr jak ředitelky fondu, tak pedagožky základní umělecké školy. Já sama vyučuji zpěv na základní umělecké škole v Pštrosova a také maminky tří dětí, které všechny se vzdělávají nebo se vzdělávaly v základních uměleckých školách.
0: Byla to vaše iniciativa tento festival založit? Jakou k tomu máte vazbu?
1: Iniciativa moje to nebyla. Já jsem dostala hned první rok nabídku od tehdejší správní rady nadačního fondu Magdaleny Kožené a byla to iniciativa Magdaleny Kožené.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. A protože jméno Magdaleny Kožené figuruje v samotném názvu nadačního fondu a festival ZUŠ Open byla její iniciativa, poslechneme si, proč tato světově uznávaná pěvkyně nadační fond založila.
2: Vzhledem tomu, že žiju v Berlíně, mám tři děti, tak jsem vlastně zjistila i já sama, že ZUŠky pro mě byly takovou samozřejmostí obrovskou a že to tento systém opravdu je unikátně, že to máme jenom my a připadlo mi, že asi takových lidí jako já je víc, až by bylo prostě strašně důležité tento systém zviditelnit a mu nějakým způsobem pomoct. Takže to byly vlastně úplně ty počáteční pohnutky toho, ale samozřejmě do jaké neuvěřitelné míry se tento fond za 10 let rozvede, to jsem vůbec z začátku netušila a je to něco, z čeho mám neuvěřitelnou radost a co mě i vlastně svým způsobem obrovsky překvapilo, že se vlastně toho zhostili všichni takovým entuziasmem a že se nám podařilo za 10 let vybudovat něco opravdu nebývalé velikosti.

0: Ivona Křivánková je ředitelka Asociace základních uměleckých škol a také ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž. V další části našeho pořadu se paní Křivánkové zeptáme, co je to Asociace základních uměleckých škol, jak souvisí s hudebním vzděláváním v Česku a jak můžeme k hudebnímu vzdělávání přistupovat. Můžete, paní Křivánková, posluchačům přiblížit, co je to Asociace základních uměleckých škol?
1: Asociace základních uměleckých škol je profesní sdružení, které zastřešuje vlastně základní umělecké školy, reprezentuje je, je důležité vlastně hlavně v té roli, v tom hlavním předmětu té činnosti, kdy se stará o finanční a ekonomické zajištění škol, snaží se být vždy tam, kde se mluví o kvalitě výuky, kde se mluví o rozvoji uměleckého vzdělávání, aby byla důležitým partnerem, aby uměla odpovídat a reagovat na to, co přináší doba, aby uměla zastoupit tyto základní umělecké školy tam, kde je potřeba partner na vyjednávání. Jelikož máme ze základních uměleckých škol je zhruba 2/3 v asociaci, tak máme poměrně silný mandát je zastupovat a ten hlas je slyšet a já jsem velmi vděčná za to, že když někde přijdeme s mým panem prezidentem, protože ti zásadní lidé, kromě mě, tam ještě pan prezident asociace Tomáš Kolafa, tak vždycky máme, pokud se domluví schůzka, tak máme vždycky velmi dobrou pozici na to, abychom mohli se domluvit, protože ví se o nás, že jsme připraveni hledat cesty, že nejde jenom o to hledat problémy, ale pokud problém je, tak hledat cesty, jak těm školám pomoct, že se nestavíme a priori do nějaké pozice, že chceme jenom vytvářet nějakou linku problémů a být proti, ale zároveň hledáme fakt řešení, protože chápeme, že někdy je nutné udělat krok dopředu, ale potřebujeme, abychom měli ideální podmínky samozřejmě k tomu to zvládnout.
0: Mm-hmm. Jak vnímáte základní umělecké školství v kontextu republiky nebo případně i v kontextu Evropy?
1: To je dost náročná, bych řekla, otázka, zároveň trošku jednoduchá, protože my jsme součástí i Evropské asociace hudebních škol, takzvané European Music Union School. Je to asociace, která vlastně sdružuje v tento moment tuším 26 evropských škol, typů z školství uměleckého, hlavně hudebního teda především, protože ve většině Evropy nejsou základní umělecké školy nebo tento typ vzdělávání rozprostřen do 4 oborů. Převažuje hudební především. My jsme výjimkou i v tomto, ale každopádně jsme součástí vlastně vzdělávací soustavy České republiky. A to je dost velký rozdíl, protože málo která ze zemí má takhle už tradičně nastavené vzdělávání v uměleckých oborech už od těch útlých let. Ve většině případů připadá u těch dalších evropských zemí studium skutečně až na konzervatoře, to znamená od věku 15 let a dál, ale my máme opravdu šanci zachytit a pracovat s dětmi už od 5 let, což je naprosto a naprosto koncepčně, jasně, máme rámcový vzdělávací program, všechny tyto věci jsou zaštítěny vlastně státem, jsme platným členem, jak jsem říkala, vzdělávací soustavy, jsme ve školském zákoně jako škola. Je to opravdu něco výjimečného a jsme pro řadu evropských zemí velkým vzorem, protože se snaží dotáhnout se na tuto linku. Některým se to trošku daří, některým vůbec a my si toho nesmírně vážíme, protože tím pádem máme obrovský dosah do společnosti. Někdo to bere i jako samozřejmost, ale ona to opravdu samozřejmost není a my jsme velice rádi, že pořád tato tradice se u nás udržuje, protože vidíme, jaký dosah má, protože nevychováváme jenom umělecké osobnosti, budoucí profesionály, ale opravdu zasahujeme do širokého spektra společnosti s tím, že ovlivňujeme kulturní gramotnost, že učíme určitému estetickému cítění a zároveň provazujeme věci, které v umění prosakují do našeho života. života, protože, jak vždycky říkám dětem, když je sama učím, když se vrátím úplně ke mně, tak jim říkám, že to, co se naučí, jim v životě totiž nemůže nikdo vzít. To jsou věci, které si odnesou a buď je budou opečovávat a budou je mít rádi a budou je využívat ve svém životě, i když jim třeba nebude někdy dobře, tak je pořád ta hudba, když já jsem konkrétně hudebnice, tak je může posunout tam, že se jim zase udělá dobře, protože hudba je věc, která je krásná. Pokud ji mohu hrát sama, nebo ji můžu sdílet, vytváří se tam vztahy s kolegy, kamarády, které jsou na celý život a může být, jak já říkám, vždycky skvělý lékař, který ve chvílích volna si jde zahrát, aby získal znovu tu energii a chuť do toho, co dělá, protože najednou se uvolní a je sám se sebou a je s tím krásným uměním, které ho povznáší a kterému dodává právě tu sílu. Já si myslím, že to je strašně důležité tady to.
0: Festival ZUŠ Open v letošním roce začal 13. května slavnostním koncertem ve španělském sále Pražského hradu, kde byla také uvedena skladba 17-letého Františka Konečného ze základní umělecké školy Žerotín Olomouc. Při té příležitosti jsem měla možnost se Františka zeptat na několik otázek. Tak jsme právě ve španělském sále Pražského hradu a povídám se s Františkem Konečným. Já bych se chtěla zeptat, kdy jste v sobě objevil vášeň pro skládání?
2: Vášeň pro skládání? No, musím říct, že jako obor skladbu studuji na ZUŠ Žerotín druhým rokem. Nicméně vášeň pro tvoření melodií a harmonií, tak tu jsem v sobě měl už jaksi od dětství, kdy jsem rád u klavíru improvizoval. To se mnou zůstalo až doteď a vlastně mnoho skladeb zakládám na improvizacích.
0: Jak vznikla myšlenka té skladby, kterou dnes uslyšíme ve španělském sále Pražského hradu?
2: Vlastně ten prvotní nápad se ke mně dostal začátkem minulých letních prázdnin a my jsme to hned začali diskutovat a vlastně plánovat s paní učitelkou, mojí paní učitelkou skladby, doktorkou Hanou Švajdovou. A myšlenka. No, musím zmínit, že bylo pár komplikací. Nejprve s výběrem textu, kdy vybral se jeden text, složil jsem k němu hudbu a ten se potom zahodil. Takže tady se provede melodram na druhý text, co jsme vybrali. Mm-hmm. Opět od Dana Skácela, ale ještě se tam řešily autorská práva a vlastně ono to zabralo nějaký čas, takže to byly takové komplikace v procesu. A výběr textu, to vlastně na mě úplně nebylo, to tak vybrali jako pedagogové mě a terezky recitátorky. Já jsem byl inspirovaný tím textem a v jedné hodině skladby, co jsem měl s paní učitelkou, tak jsem naimprovizoval jakýsi základ tady té skladby, která nezazní. Mm-hmm. Tady ten základ jsem poté převedl, zorchestroval jsem ho vlastně. Mm-hmm. Následně jsem konzultoval s panem dirigentem Janem Kučerou, který dnes bude řídit orchestr, tak jsem s ním měl konzultaci, kdy jsme probírali instrumentaci a jiné záležitosti ohledně vlastně struktury té kompozice. Mm-hmm. A pak následoval proces různých korektur, které se diskutovaly s pedagogy, například vlastně naší ZUŠ, kdy my jsme šli za nima a ptali jsme se, jestli tady ten part toho nástroje dává smysl, jestli tam by něco změnili ohledně hratelnosti, dynamiky, artikulace a tak dále. Potom to všem už se to odeslalo, orchestr začal cvičit a teď vzpomínám akorát, že jsem byl na dvou posledních zkouškách. Tyto vlastně zkoušky soustředění o víkendu. Byl to poprvé, co jsem slyšel tu skladbu naživo. Ještě v procesu cvičení, ale takového cvičení, které není běžné jako cvičení ostatních žáků ZUŠ, protože tady ti jsou na velmi vysoké úrovni a bylo to pro mě inspirativní. Všichni hrají výborně, takže opravdu jsem jako pyšný na ty ZUŠ včera, protože je to prostě velmi kvalitní. mám takovou zkušenost z Olomouce, že naše ZUŠ má neskutečné talenty. No a celý tady ten projekt mi dává smysl, že mělo by se to takhle propagovat. Jsem moc vděčný, že dnes zazní moje skladba právě tady.
0: Máte nějaký svůj skladatelský vzor nebo nějakého oblíbeného skladatele?
2: Oblíbeného skladatele. Já hudbu miluju a měl jsem více oblíbených skladatelů a stále se to mění. Asi nejsem úplně největší fanoušek oddaný někomu navždy, to nemůžu říct. Ale mým favoritem je rozhodně a inspirací je Rachmaninov, klavírní virtuos a prostě hvězda vlastně náročných klavírních koncertů a jiných symfonických děl. A ten mě inspiroval z hlediska romantické, harmonické stránky, která je pro mě důležitá určitě. Tady té dnešní skladbě zazní inspirace od něho. A pak taky miluju jazz, což je velmi kontrastní žánr, ale možná si také povšimnete, že některé akordy mají náznak jazzu právě, které se vymykají klasickým pravidlům. Takže tak.
0: Jak byste svoji skladbu popsal pro laického posluchače?
2: Jak bych ji popsal? Je to melodram, to znamená, je to text, který bude recitován a je vlastně doprovázen hudbou. Je to takový hudební podklad. Hudba v tomto případě nemá být na prvním místě a má dát přednost tomu textu, který inspiroval mě, abych ten podklad napsal, takže je to taková jako symbioza těch dvou věcí. A z hlediska struktury, tak jakési téma tam je, jestli bude výrazné, zapamatovatelné, to už je asi na posluchačích, já doufám, že jo. Ale opravdu jde v prvé řadě o text, který naše recitátorka provádí úžasně.
0: Jak se těšíte na premiéru?
2: Na premiéru se nemůžu dočkat, už jsem to slyšel vícekrát, ale premiéra je premiéra. A teď už musím říct, že si to jenom užiju z publika a budu poslouchat, neúčinkuju tam. A je to taková opravdu svěží změna pro mě.

0: dávno,
1: dávno. A tenkrát dávno svět se dělil na lidi, kteří jen tak byli. A potom ještě na anděli. Co bylo dávno, bylo dávno. Nás zajímá dnes, co je dnes. A v místě, kde dnes kouří město, stál kdysi dávno hustý les.

Ten les tam ale dávno není, dva stromy všeho všudy jen. Ostatní lidé přiložili v kuchyni doma do kamen. A zatímco především jídla tak náramně si hleděli, andělé měli krásná křídla. A proto byli anděli.

sotva popadali dech. Andělé pluli nad vodami a vznášeli se na křídlech. A k tomu pojídali slívy.

dávno, dávno. Dneska už nejsou andělé a svět se dávno jinak dělí. Na lidi hodné a ty zlé. A kdo má troubu, pilně troubí. A kdo má chuť, ten švestký. Nad ním pak poletují ptáci,

0: V rámci zahajovacího koncertu festivalu ZUŠ Open, který byl přenášen v přímém přenosu Českou televizí na ČT Art, vystoupilo asi 300 interpretů, mimo jiné například také český pěvec, basista Jan Martiník. A jak si koncert užili členky orchestru? Byl to dneska váš první koncert ve Španělském sale na Pražském hradě?
1: Ano, byl.
0: Jaký to bylo pro vás?
2: Bylo to skvělý, moc jsme si to užili a jsme rádi za tu příležitost.
0: Měli jste trému?
1: Jakože jo, docela jo, ale když je to ve skupině, tak je to v pohodě.
0: A jak probíhalo zkoušení? Měli jste hodně zkoušek?
2: Měli jsme podle mě tak akorát, občas to bylo náročnější, ale jako měli jsme dobrou partu, takže myslím, že to bylo skvělý.
0: To je konec dnešního pořadu z cyklu Radio Report, ve kterém jsme se věnovali základnímu uměleckému školství a aktuálnímu ročníku festivalu ZUŠ Open. Doufám, že se vám dnešní cesta líbila. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková a přeje příjemný další poslech.

Je 1 hodina v noci, čas pro komorní hudbu. My uslyšíme 3 skladby. Bude to triová sonáta C-moll Johanna Jachima Kvance, klavírní kvartet G-moll Wolfganga Amadea Mozarta a na závěr zazní druhý velikán Ludwig van Beethoven, konkrétně jeho kvintet pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a klavír Es-dur opus 16.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7 s názvem Studna slova.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Máš pravdu, říkáváme, když chceme druhému potvrdit, že vidí věci správně. A přitom je toto konstatování zavádějící. Pravdu není možné vlastnit, dá se na ní pouze nahlížet. O poznání, které může ubližovat a rozdělovat, bude v následujících chvílích mluvit Jiří Hurta. Začíná pořad Studna slova. Pojďme teď na poznání nahlédnout možná neobvyklým, ale jistě potřebným způsobem. Dobrý poslech.

Jak jsme si řekli už minule, otevíráme dnes 8. kapitolu 1. listu do Korintu, kde apoštol Pavel v prvních 3 verších píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už úplně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Křesťanská víra není jenom věcí myšlení nebo souhlasu s určitými věroučnými články. Je to dynamická síla, která nás nutí nově myslet a jednat tak, jak by jednal Kristus na našem místě. Jenže myslet si, že okamžikem, kdy se ke Kristu celým srdcem obrátíme, se v nás všecko naráz změní a že celý náš dosavadní život i způsob myšlení bude rázem definitivně pohřben, to je domněnka, jejíž platnost bychom asi velmi těžko biblicky dokazovali. Takové obrácení je pouze počátkem nového života, který roste ve víře jen poslušností. Mnoho myšlenek, návyků i tradic však přetrvává a působí dlouho dál. Vzpomeňme jen, kolik nesnází měl Petr se svou židovskou minulostí, když měl sloužit ke spasení pohanskému setníku Kornéliovi, jak o tom čteme v 10. kapitole Skutků. Jak mu v jeho tvrdošínosti musel Pán dát trojnásobné vidění, aby ho zbavil jeho předsudků a osvobodil ho k službě. Vzpomeňme, jaké těžkosti měl v Antiochii, když najednou nevěděl, jak se zachovat v přítomnosti křesťanů z židovského okolí Jakubova. Předtím jedl s ostatními křesťany z pohanů docela samozřejmě. Ale když přišli křesťané odchovaní židovským zákonem, začal se křesťanům z pohanů vyhýbat. Už s nimi nechtěl jíst.